0: hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: V Brně začal sjezd sudeckých Němců. Češi budou v létě méně v zahraničí a hokejisté Kanady mají jisté čtvrtfinále šampionátu. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. V Brně začal sjezd sudeckých Němců. Akci provází protesty. Při pátečních demonstracích odpůrci sjezdu postavili na výstavišti a na náměstí Svobody symbolickou barikádu z papírových krabic. Ty nesly fotografie připomínající události druhé světové války. Důvody protestu přiblížil za organizátory Tomáš Kotas.
2: My tady jsme, protože máme jako hlavní věc, že je to neúctivý vůči obětem a pamětníkům a druhé a třetí generace pamětníků, kteří stále žijí. A těch lidí, obzvláště tady v Brně, je řada, oni sami nás kontaktují, my jsme byli zavaleni jejich dopisy, sebrali jsme tady petici, která má 3,5 tisíce podpisů. Takže je prostě ta společnost rozdělena.
1: Sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení potrvá do pondělí. Protesty proti němu jsou hlášeny také v dalších dnech. Trávit letní dovolenou v tuzemsku letos plánuje přes 3/4 Čechů. Oproti loňsku je to o 12% bodů více. Vyplývá to z průzkumu státní agentury Czech Tourism. Její ředitel František Reismiller Frekvenci 1 řekl, že motivací není jen cena.
3: Potvrzuje se, že Češi chtějí cestovat, ale zároveň stále více přemýšlí nad tím, kam pojedou a jak bezpečně se budou během dovolené cítit. Vedle ceny a kvality služeb proto roste význam dostupnosti, flexibility a celkové jistoty při cestování. Právě v tom má Česko velikou výhodu. Lidé se navíc chtějí během pár dní opravdu zastavit, odpočinout si a zároveň zažít co nejvíc různorodých aktivit na jednom místě.
1: Kvůli válce na Blízkém východě 28% lidí více preferuje bližší a bezpečnější destinace. Desetina odložila dovolenou úplně. Neočkovaný předškolák z Ostravska v pondělí zemřel po onemocnění záškrtem. V sedmičlenné rodině onemocnili celkem 3 děti. U jednoho byl průběh výrazně horší. Z celé rodiny bylo řádně očkováno jen jedno dítě. Jak v Frekvenci 1 řekl epidemiolog Roman Primula, který je zároveň místopředsedou vakcinologické společnosti, odmítání vakcín poslední roky způsobuje návrat dávno vymícených nemocí.
4: Jsme se dostali na čísla, která tady dříve nebyla. V podstatě se můžeme setkat už s případy záškrtu v České republice, který tady skutečně tehdyž nebyl v minulosti. Máme tady případy svalniček a je jasné, že pokud rodiče dítě neočkují, tak se samozřejmě vystavují nebezpečí, že k tomuto onemocnění může dojít a samozřejmě čím více osob v populaci nebude očkováno, tak přestane fungovat ta takzvaná kolektivní imunita.
1: Lékaři doporučují i u záškrtu nebo dalších nemocí preventivní přeočkování je v dospělosti. Zatím ale vakcíny nejsou všechny hrazeny pojištěním. Neštěstí v morském Fezu, kde se ve čtvrtek zřítila 4-patrová budova, zahynulo nejméně 15 lidí, informuje agentura AFP. Hokejisté Kanady vyhráli na mistrovství světa také 5. utkání. Po vítězství 3-1 nad Slovinskem si zajistili postup do čtvrtfinále. Skupinu B ve Friburgu vede Kanada se ziskem 14 bodů. Jedinou ztrátu zaznamenala při vítězství nad Norskem v prodloužení.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Sobotní ráno bude slunečné, postupně se začne zejména ve východní polovině území tvořit oblačnost, nejvyšší denní teploty 21 až 26 stupňů.

0: Z muziky.
1: Z muziky.
0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
2: Dám tě rád, i když děláme chybí. Život s tobou se mi vážně líbí.
1: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler
0: a mají pořád co rozebírat.
2: Já jsem dneska vylezla z auta s tím, že půjdu do drogérie. Já jsem přišla do té drogérie a já jsem si za boha nemohla vzpomenout, pro co jsem šla.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
3: Někdo by řekl, že to měkne ten mozek, ale...
2: To za chvilku vyteče ušima.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Prezidenta Pavla znepokojuje NATO. Stát uvažuje o prodeji explozie a hokejisty čeká v sobotu Slovensko. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Prezidenta Petra Pavla znepokojuje nejistota a nepředvídatelnost v Severoatlantické alianci. V diskuzi na okraji bezpečnostní konference Globsec v Praze tak reagoval na oznámení amerického prezidenta Trumpa o vyslání dalších 5000 amerických vojáků do Polska. Pavel zmínil, že dříve se spojenci o jakýchkoliv změnách v počtu vojáků a jejich rozmístění informovali. Stát uvažuje o prodeji pardubické explozie. České televizi to po návštěvě státního výrobce výbušnin a střeliviny neřekl premiér Babiš. Dodal, že zájem projevila Francie prostřednictvím prezidenta Macrona, ale také další evropské firmy. Babiš řekl, že v případě prodeje musí být zachována vazba na naší armádu.
2: Pokud by došlo k tomu, že by jsme explozii prodali, tak to musí být za extrémně dobrých podmínek pro stát a samozřejmě zachování si nějaké pozice i z toho titulu vztahu explozie a české armády, takže ano, uvažujeme o tom a v podstatě uvidíme, jak se to všechno vyvine.
1: Podle premiéra se explozie extrémně daří a zpětinásobila své zisky, především kvůli aktuálním válečným konfliktům. Karikaturista a kreslíř z fotbalové Tiki Taka Show Milan Kounovský popisuje zákulisí pořadu a také vypráví v presklubu, jak začala jeho kariéra. Hodnotí také uplynulý ročník fotbalové ligy.
3: Pro mě úplně suprově, protože mě naši dali v první třídě na kreslení, jenže mě to moc nebavilo, tam byl akademický malíř a já radši chodil, vždycky jsem doma a říkal, hele, on tam nebyl, on tam často nebyl, teda ten náš pan učitel, tak jsem radši běhal na tréninky v Rakovníku na SK, takže a potom už jsem kreslil.
1: Celý presklub na našem webu v frekvence1.cz. Ukrajina záměrně zaútočila na internát ve Starobylsku v Luhanské oblasti, řekl ruský prezident Putin. Ministerstvo obrany proto vyzval, aby připravilo možnosti odvety. Prezident řekl, že útok si vyžádal nejméně 6 mrtvých, 39 lidí utrpělo zranění a dalších 15 je nezvěstných. České hokejisty čeká v sobotu na mistrovství světa 5. zápas. V utkání skupiny B nastoupí ve Friburgu proti dosud neporaženému Slovensku. Oba týmy na sebe na šampionátu narazí po 3 letech a ve hře budou důležité body. V případě výhry budou svěřenci kouče Rulíka blízko postupu do čtvrtfinále.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Sobotní ráno bude slunečné, postupně se začne zejména ve východní polovině území tvořit oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů. Příjemný poslech. Frekvence 1.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: V Brně začal sjezd sudeckých Němců. Češi budou v létě méně v zahraničí a hokejisté Kanady mají jisté čtvrtfinále šampionátu. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. V Brně začal sjezd sudeckých Němců. Akci provází protesty. Při pátečních demonstracích odpůrci sjezdu postavili na výstavišti a na náměstí Svobody symbolickou barikádu z papírových krabic. Ty nesly fotografie připomínající události druhé světové války. Důvody protestu přiblížil za organizátory Tomáš Kotas.
2: My tady jsme, protože máme jako hlavní věc, že je to neúctivý vůči obětem a pamětníkům a druhé a třetí generace pamětníků, kteří stále žijí. A těch lidí, obzvláště tady v Brně, je řada, oni sami nás kontaktují, my jsme byli zavaleni jejich dopisy, sebrali jsme tady petici, která má 3,5 tisíce podpisů. Takže je prostě ta společnost rozdělena.
1: Sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení potrvá do pondělí. Protesty proti němu jsou hlášeny také v dalších dnech. Strávit letní dovolenou v tuzemsku letos plánuje přes 3/4 Čechů, oproti loňsku je to o 12% bodů více. Vyplývá to z průzkumu státní agentury Czech Tourism. Její ředitel František Reismiller Frekvenci 1 řekl, že motivací není jen cena.
3: Potvrzuje se, že Češi chtějí cestovat, ale zároveň stále více přemýšlí nad tím, kam pojedou a jak bezpečně se budou během dovolené cítit. Vedle ceny a kvality služeb proto roste význam dostupnosti, flexibility a celkové jistoty při cestování. Právě v tom má Česko velikou výhodu. Lidé se navíc chtějí během pár dní opravdu zastavit, odpočinout si a zároveň zažít co nejvíc různorodých aktivit na jednom místě.
1: Kvůli válce na Blízkém východě 28% lidí více preferuje bližší a bezpečnější destinace. Desetina odložila dovolenou úplně. Neočkovaný předškolák z Ostravska v pondělí zemřel po onemocnění záškrtem. V sedmičlenné rodině onemocnili celkem 3 děti. U jednoho byl průběh výrazně horší. Z celé rodiny bylo řádně očkováno jen jedno dítě. Jak Frekvenci 1 řekl epidemiolog Roman Primula, který je zároveň místopředsedou vakcinologické společnosti, odmítání vakcín poslední roky způsobuje návrat dávno vymícených nemocí.
4: Jsme se dostali na čísla, která tady dříve nebyla. V podstatě se můžeme setkat už i s případy záškrtu v České republice, který tady skutečně téměř nebyl v minulosti. Máme tady případy spalniček a je jasné, že pokud rodiče dítě neočkují, tak se samozřejmě vystavují nebezpečí, že tomuto onemocnění může dojít a samozřejmě čím více osob v populaci nebude očkováno, tak přestane fungovat ta takzvaná kolektivní imunita.
1: Lékaři doporučují i u záškrtu nebo dalších nemocí preventivní přeočkování je v dospělosti. Zatím ale vakcíny nejsou všechny hrazeny pojištěním. Štěstí v morském Fezu, kde se ve čtvrtek zřítila 4-patrová budova, zahynulo nejméně 15 lidí, informuje agentura AFP. Hokejisté Kanady vyhráli na mistrovství světa také 5. utkání. Po vítězství 3-1 nad Slovinskem si zajistili postup do čtvrtfinále. Skupinu B ve Friburgu vede Kanada se ziskem 14 bodů. Jedinou ztrátu zaznamenala při vítězství nad Norskem v prodloužení.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Sobotní ráno bude slunečné, postupně se začne zejména ve východní polovině území tvořit oblačnost, nejvyšší denní teploty 21 až 26 stupňů.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Prezidenta Pavla znepokojuje NATO. Stát uvažuje o prodeji explozie a hokejisty čeká v sobotu Slovensko. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Prezidenta Petra Pavla znepokojuje nejistota a nepředvídatelnost v Severoatlantické alianci. V diskuzi na okraji bezpečnostní konference Globsec v Praze tak reagoval na oznámení amerického prezidenta Trumpa o vyslání dalších 5000 amerických vojáků do Polska. Pavel zmínil, že dříve se spojenci o jakýchkoliv změnách v počtu vojáků a jejich rozmístění informovali. Stát uvažuje o prodeji pardubické explozie. České televizi to po návštěvě státního výrobce výbušnin a střelivin řekl premiér Babiš. Dodal, že zájem projevila Francie prostřednictvím prezidenta Macrona, ale také další evropské firmy. Babiš řekl, že v případě prodeje musí být zachována vazba na naší armádu.
2: Pokud by došlo k tomu, že bychom explozii prodali, tak to musí být za extrémně dobrých podmínek pro stát a samozřejmě zachování si nějaké pozice i z toho titulu vztahu explozie a České armády. Takže ano, uvažujeme o tom a v podstatě uvidíme, jak se to všechno vyvine.
1: Podle premiéra se explozie extrémně daří a zpětinásobila své zisky, především kvůli aktuálním válečným konfliktům. Karikaturista a kreslíř z fotbalové Tiki-Taka show Milan Kounovský popisuje zákulisí pořadu a také vypráví v presklubu, jak začala jeho kariéra. Hodnotí také uplynulý ročník fotbalové ligy.
3: Pro mě úplně suprově, protože mě naši dali v první třídě na kreslení, jenže mě to moc nebavilo, tam byl akademický malíř a já radši chodil, vždycky jsem doma a říkal, hele, on tam nebyl, on tam často nebyl, teda ten náš pan učitel, tak jsem radši běhal na tréninky v Rakovníku na SK, takže a potom už jsem kreslil.
1: Celý presklub na našem webu v frekvence1.cz. Ukrajina záměrně zaútočila na internát ve Starobylsku v Luhanské oblasti, řekl ruský prezident Putin. Ministerstvo obrany proto vyzval, aby připravilo možnosti odvety. Prezident řekl, že útok si vyžádal nejméně 6 mrtvých, 39 lidí utrpělo zranění a dalších 15 je nezvěstných. České hokejisty čeká v sobotu na mistrovství světa 5. zápas. V utkání skupiny B nastoupí ve Friburgu proti dosud neporaženému Slovensku. Oba týmy na sebe na šampionátu narazí po 3 letech a ve hře budou důležité body. V případě výhry budou svěřenci kouče Rulíka blízko postupu do čtvrtfinále.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Sobotní ráno bude slunečné, postupně se začne zejména ve východní polovině území tvořit oblačnost, nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů. Příjemný poslech, Frekvence 1.

0: Frekvence 1.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři. Jeden pro druhého žijem.

0: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
3: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
2: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
4: Když dávají Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Mám. Dobrá zpráva pro pány, na podzim budete mít spoustu volných večerů.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.

0: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: První ranní zprávy na rádiu Frekvence 1 pro vás přináší Lucie Šmídová. Přejeme krásnou sobotu 23. května.
2: Pěkné ráno. V Česku se dnes koná den otevřených lesů. Do Prahy zamíří vlakem tisíce fanoušků Baníku. Na D1 pozor na 2 porouchané kamiony. Po celé České republice dnes proběhne Den otevřených lesů. Cílem akce je přiblížit veřejnosti fungování lesního hospodářství a nahlédnout do správy lesů prostřednictvím různých aktivit a programů. Návštěvníkům ukážou, jak o les pečují, jak v něm hospodaří a co všechno obnáší práce lesníků v době klimatických změn. Pozemky ve ski areálu v Bedřichově v Jizerských horách nebude možné v budoucnu přeměnit na stavební. Rozhodli o tom obyvatelé obce v referendu. Pro zachování současného stavu hlasovalo 161 ze 165 hlasujících. Hradci Králové vysadí zahradníci do záhonu desítky tisíc letniček. Motivem výzdoby krajské metropole budou tentokrát motivy lásky.
3: Město má v plánu vysadit téměř 55 tisíc květin. Práce na živé okrase s letošním hlavním motivem lásky a jemnými ornamentálními tvary už naplno běží. Všechno to potrvá 2 až 3 týdny a městskou kasu vyjde na 2 miliony korun. Nejvíc květin tradičně zamíří do jiráskových sadů, kde jich bude k vidění přes 12 tisíc. Další významné kompozice vzniknou třeba v sadech architekta Lisky, v Kotěrově ulici, ale i na Masarykově a Ulrichově náměstí. Na každém z těchto míst zahradnice vysadí přibližně 4 tisíce letniček. Oldřich Tamáš, Frekvence.
2: Fotbalovou Duklu a Baník čeká dnes jedno z největších utkání posledních let, ve kterém se rozhodne o tom, kdo sestoupí do druhé ligy. Do Prahy se chystají tisíce ostravských fanoušků. Juliska má kapacitu kolem 8 tisíc diváků a už několik dnů je beznadějně vyprodaná. Drtivá většina baníkovců se do hlavního města tradičně chystá vlakem. Zápas má výkop ve 14 hodin.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: Probouzíme se do slunečného rána, postupně se začne zejména ve východní polovině území tvořit krupovitá oblačnost. K večeru ale bude opět většinou jasno a nejvyšší teploty vysoko, 21 až 26, v Čechách až 28 stupňů.
4: Frekvence 1.
0: Doprava.
2: Pomalte na D1.
5: Na dálnici D1 z Prahy do Brna máme 2 komplikace. Na 84. kilometru blokuje stoupací pruh kamion s defektem. A na 120. kilometru stojí nepojízdný kamion na krajnici. Z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Markéta.
2: A po zprávách začíná víkendové ráno na Frekvenci 1 s Petrem Wagnerem. Krásné ráno.
1: Krásné dobré jitro vám všem, příjemný poslech dnešní, nebo ne, takhle dnešní, ale celý tento víkend má být ve znamení vysokých až tropických teplot, tak si ho užijte po boku Frekvence 1 a také té nejlepší muziky, jak ta opolovačka rozhodně stojí za to. Mariah Carey, Coldplay, anebo právě teď nafrněná Bára Poláková.
2: Příjemný poslech.

0: 13 minut, vy máte v uších ranní sobotní víkend s datem 23. května. Krásné dobré ráno vám všem přeje Petr Wagner. Společně se mnou, jak jinak, 24/7, ta nejlepší muzika, třeba konkrétně za pár minut, Harry Styles, Xindle X na vodě, nebo Bell Book and Candle Rescue Me. Taky se společně podíváme podrobnějším okem na to dnešní počasí s datem 23. května. Mají být vysoké teploty, ovšem jak kde v České republice. Jak moc vysoké a jestli třeba někde zaprší, řekneme si. Kromě toho nebude chybět ani naše, vaše tradiční ranní rubrika Honzi Krause společně s Blondýnou na Frekvenci 1. A co to bude dneska, tak podíváme se na jednu zajímavou kauzu, kdy řidiče automobilu udala cyklistka za to, že zatroubil na kočku u silnice. Je z toho nakonec dokonce soudní kauza a taky mastná pokuta právě pro řidiče. Podrobnosti ale se dozvíte v rubrice. No a když už teda budeme řešit ty policisty a soudy, tak se v této hodině také dozvíte o varování policistů na východě Norska, Švédska a Finska, kteří právě vydali varování pro všechny řidiče. Cituji: zpomalte, ne všichni účastníci silničního provozu jsou střízliví. O co jde, tak to vám taky vysvětlím v téhleté hodině. Tak držte vlnu a zkrátka jednoduše mějte hezké sobotní ráno s Frekvencí 1.
1: Jíst zdravěji.
2: Nové auto bez nečekaných výdajů. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services žádný problém. Audi Q3 můžete mít už za skvělých 9999 korun bez DPH měsíčně, včetně kompletního pojištění, servisu i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
3: Vážení cestující, letos Smartwings, připravte se na start do léta.
4: Málaga, Mallorca, Porto, Split, Kanárské ostrovy, Sardinie, Sicílie a další desítky destinací. Krásné zážitky začínají na smartwings.com. Rezervujte si svou letenku za letním dobrodružstvím ještě dnes. Smartwings.
5: Be smart. Get wings.
6: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
7: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální sedmiletá whisky Stará myslivecká Selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
8: Jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
9: Hokejoví příznivci, fanděte našim s oficiálním merchem českého národního týmu. Ve fanshopu českého hokeje si můžete vybrat z originálních produktů, jako jsou reprezentační dresy, šály, čepice a spousty dalších unikátních kousků z hokejové kolekce. Fanděte českému nároďáku stylově a s originální výbavou a oblečením. Oficiální merch zakoupíte na fanshop.českýhokej.cz.
10: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
11: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pokáč, Kája a Bambuláček, Milan Peroutka, Lollipop, Spiggy a Lily a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz. Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.

nejčastěji na dně, nežli za vodu. Nejspíš přišel čas se postit a od strach se oprostit.

0: Připravena taky rubrika Honzy Krause společně s Blondýnou. My se podíváme na hodně zajímavou kauzu u nich, kdy řidič automobilu udala cyklistka za to, že jednoduše zatroubil na kočku u silnice. Je z toho nakonec soudní kauza, docela i masná pokuta pro toho daného řidiče. Podrobnosti uslyšíte pochopitelně ve zmíněné rubrice. No a sliboval jsem také podrobnosti o počasí, bude skutečně teplo a vysoké teploty. Tak z počátku dne jasno, v průběhu dne skoro jasno až polojasno, na východě území přechodně až oblačno s kupovitou oblačností, později večer a později odpoledne a večer jasno, nejvyšší denní teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách tam to dokonce povyskočí až na 28 stupňů. Co dalšího nového? Pojďme na zprávy. Frekvence 1:30.
1: Dobré ráno. V Brně pokračuje sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení, který se letos poprvé koná na českém území jako součást festivalu Meeting Brno. Na programu je dnes pouč smíření z Pohořelic do Brna. Festival Open House Praha během tohoto víkendu zpřístupní víc než 100 většinou běžně nepřístupných budov a prostorů v hlavním městě. V Uhelném dole na severovýchodě Číny potvrdili 4 oběti a 90 lidí uvězněných pod zemí poté, co hladina oxidu uhelnatého překročila povolené limity. Informuje o tom agentura Reuters.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Problémy hlásí z D1.
3: Kvůli nehodě je neprůjezdná dálnice D1 před 9 kříži na 166. kilometru na trase z Prahy do Brna. Policie odklání dopravu přes přilehlou čerpací stanici. Aktuálně zdržení nepřesáhlo 10 minut. A na dálnici D1 z Prahy do Brna na 84. kilometru blokuje stoupací pruh kamion s defektem. Z dopravního centra ředitelství silnice D1.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Řidič v Německu dostal pokutu za to, že zatroubil na kočku. Udala ho cyklistka.
2: Co by udala ho, já myslím, že jo. Ta kočka šla na hodě.
1: No, je to horší tak, cyklistka.
2: No, to jsou ty různý druhy toho fanatismu. To jsou tyhle zvířátkový a eko a tak dále. A to jsou lidi, kteří jsou trošku pro mě smyslu zbavený. A to, že zatroubil na kočku, mělo svůj důvod.
1: No, ona tam totiž stála a on asi jako nechtěla, aby vyběhla, aby tak vyběhla, zatroubil, no. Tak aby vyběhla.
2: Nebo při... chtěl vidět, kam vyběhne.
1: No,
2: ale cyklistka viděla stresovanou kočku.
1: Přesně.
2: Ona to poznala, že...
1: Ona se taky vystresovala, možná ta cyklistka.
2: Dokonce možná si učurla. Se lekla.
1: No.
2: A šla si hned stěžovat, že oni dvě kočky byly vyrušeny. Mm. Ale je to samozřejmě pro blázinec zpráva jako dělaná.
1: A je to v Německu teda? A to mě překvapuje,
2: ne,
1: že...
2: Ne.
1: Ne?
2: Ne. To je ta odhodlanost, právě ta, co to ohlásila, mě symbolizuje kus tradiční německé povahy.
1: Takhle.
2: Vystresoval kočku, zvíře, my zvířátka chráníme, neměl co na ní troubit, ona mu nebránila v dopravě, to je ten Ordnung muss sein, pořádek musí být a Němci umějí dodržovat takový pořádek, že se svět třese.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Normálně 6 hodin k tomu 43 minut, takový je čas. Přiznávám, varování policie mě fakt dostalo. Tady čtu normálně, že policisté na východě Norska a taky Švédska vydali varování pro všechny řidiče. Cituji, zpomalte, ne všichni účastníci silničního provozu jsou střízliví. Jakože cože? Tak teď vám to podrobně vysvětlím, protože jsem taky na to koukal jako sůva z nudlí. Na jaře se totiž některá divoce žijící zvířata živí s kvašeným ovocem a rozkládajícími se rostlinami nebo pupeny, no a mohou se prý chovat nepředvídatelně. Zvíře pak může náhle jaksi přecházet vozovku nebo skočit do vozovky, zastavit na ní, mívá nesouvislou trajektorii, chaoticky utíká a to může zapříčinit taky silniční nehodu. Na tom asi něco bude, protože včera jsem takto viděl souseda, takže asi zřejmě taky pěkný zvíře.
1: Pošlapává zaměstnavatel vaše práva? Nebo má

0: Máte neoprávněnou výpověď? Právní ochrana DAS. Nově se silou Generali České.
1: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
2: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální sedmiletá whisky Stará myslivecká Selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
3: Vážení cestující, letos Smartwings, připravte se na start do léta.
1: Málaga, Mallorca, Porto, Split, Kanárské ostrovy, Sardinie, Sicílie a další desítky destinací. Krásné zážitky začínají na smartwings.com. Rezervujte si svou letenku za letním dobrodružstvím ještě dnes. Smartwings.
4: Be smart. Get wings.

0: Tak přesně takhle vám hraje vaše víkendové rádio Frekvence 1. Hrát budeme samozřejmě i dál další skvělou muziku. Můžu vám slíbit třeba Veronu, Marka Ztraceného nebo Backstreet Boys a taky jednoho dubbingového hosta, ale až po 7 na Frekvenci 1.
1: 7 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Jsou to další ranní sobotní zprávy. Lucie Šmídová na Frekvenci 1. Hezkou sobotu.
2: Pěkné ráno. Na školách v Česku si stěžují na bezpečnost. Naše hokejisté nastoupí proti Slovákům. Pozor, je neprůjezdná D1 před 9 kříži směrem na Brno. Protiteroristický útvar policie zaznamenal od ledna 694 bezpečnostních incidentů na školách. Experti a ředitelé škol upozorňují, že bezpečnost v lavicích se stále zhoršuje. A někde došla tak daleko, že se pedagogové kvůli problémovým žákům bojí vstoupit do třídy. Jak píšou Novinky.cz, ředitelé proto volají po větší dostupnosti psychologické péče a investicím do zabezpečení škol. Festival Open House Praha otevírá desítky budov. Návštěvníci si mohou prohlédnout historické paláce a vily, sportoviště, usedlosti, výjimečná díla i místa, která procházejí proměnou. Vstup do všech budov je tento víkend zdarma a není třeba se předem registrovat. Někde mohou lidé objekty procházet sami. Ve většině budov budou organizované prohlídky skupin s průvodci. Litomyšl začnou už pravděpodobně příští týden zdobit velké sochy. Do města jej mají dopravit jako součást světoznámého hudebního festivalu.
3: Sochy Jaroslava Rona budou předzvěstí pro Smetanovu Litomyšl. Do zdejších ulic jich má zhruba 2 týdny před startem operního festivalu dorazit hned 13. Lidé tak uvidí například sochu bronzového nosorožce. 2 z mnoha tunových děl budou přímo v prostorách zdejšího zámku. Město má s podobnou instalací zkušenosti a mnohdy musí řešit i pobouření místních, jako například před 10 lety, kdy proti skeletu autobusu protnutému obří rourou lidé podepisovali i petici a stížnosti na kontroverzi tady byly i loni. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
2: České hokejisty dnes čeká na mistrovství světa duel s dosud neporaženými Slováky. Oba týmy na sebe na šampionátu narazí po 3 letech. V případě výhry budou svěřenci kouče Radima Rulíka blízko postupu do čtvrtfinále. Utkání skupiny B začne v 16 hodin 20 minut.
1: Frekvence 1.
4: Počasí.
2: Ráno máme slunečné, postupně se začne zejména ve východní polovině území tvořit krupovitá oblačnost. K večeru se většinou znovu vyjasní a nejvyšší teploty vystoupají na 21 až 26 stupňů, v Čechách naměří až 28.
4: Frekvence 1.
1: Doprava.
2: Velké problémy hlásí z D1.
5: Kvůli nehodě je neprůjezdná dálnice D1 před 9 kříži na 166. kilometru na trase z Prahy do Brna. Policie odklání dopravu přes přilehlou čerpací stanici. Aktuální zdržení nepřesáhlo 10 minut. A na dálnici D1 z Prahy do Brna na 86. kilometru blokuje stoupací pruh kamion s defektem. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
2: 7:05 vstáváte s Frekvencí 1 taky s Petrem Wagnerem.
0: Krásné dobré jitro, víkendové ráno je v plném proudu, v téhleté hodině jsem vám sliboval dubbingového hosta, je připraven. No a taky muzika Tina Turner, Backstreet Boys, anebo právě teď otevíráme 7. ranní Veronou.
2: Krásnou sobotu.

0: minut, takový aktuální čas. Tohle je taky rádio Frekvence 1 a tohle je ranní sobotní víkend na Frekvence 1. Dobré jitro a bezvaden vám všem přeje Petr Wagner. Kromě další skvělé muziky, kterou tady pro vás mám, jednak Taylor Swift, Reddy Kirken nebo Right Side Fred, se společně také podíváme do dabingu. Konkrétně to bude s hercem, dabérem, kterého jste měli možnost taky zaregistrovat a slyšet ve vysílání Frekvence 1 a kterého jsme pro vás zpovídali. Vy si celý rozhovor můžete sami pustit skrze naše webovky frekvence1.cz nebo aplikaci U Radio Talk. Kdože je tím dabérem? Oldřich Heilig. V rozhovoru jsme se ho třeba ptali, jestli by propůjčil hlas projektu, kterému nevěří. A co odpověděl?
1: Samozřejmě, že jsem radši za projekty, kterým věřím, a vždycky, když je to nějaký projekt, kterýmu jsem třeba doposud nevěřil, tak se snažím tam najít něco, co mě zaujme, abych tomu mohl věřit, protože jinak to nemůžu prodávat. Že ten hlas samozřejmě je prodejní jako nástroj pro tu firmu a já se té firmě snažím dát co nejvíc. Já to vždycky říkám, že jsem jako hráč nějaký ligy mistrů, já to je teda přehnaný, jako jo, ale takhle si to představuju, který hraje za Barcelonu, no a potom teda si ho odkoupí a hraje za Real Madrid a pak kope za Bayern. No a
2: což skromně, taky, jsou, taky, jako, jo,
1: já jsem chtěl, aby to každý nic, jo.
3: Přirovnání.
1: Se omlouvám za to přirovnání, to nemělo znít takhle, ale vlastně já si to tak představuju a vždycky se snažím kopat co nejlíp za ten tým, za který zrovna hraju.
4: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.

0: za malou chvíli další porce muziky do vašich uší. Marek Ztracený, Liquido anebo Whitney Houston. Věděli jste, že lidé teďka nově vyráží do lesů sbírat zelené zlato? Co to vlastně je to zelené zlato? Kde ho najdete? Kolik za ní můžete potom získat? To všechno vám prozradím už za pár minut. No a vy si vyrážíte teda sbírat to zelené zlato, tak si pojďme říci, jaké vás čeká k tomu počasí, protože meteorologové na dnešní sobotu 23. května predikují zpočátku dne jasno, v průběhu dne skoro až jasno, nebo místy polojasno. Na východě a východní polovině území přechodně až oblačno s kupovitou oblačností, později odpoledne a večer opět jasno. Nejvyšší denní teploty 21 až 26, v Čechách až 28 stupňů Celsia. Jsou tady zprávy frekvence 1 a půl osma.
1: Dobré ráno, u Příbrami v podvečer hasiči u požáru vlakové soupravy z vlaku se evakuovalo 30 cestujících. Při pokusu o hašení se lehce zranil strojvedoucí. Americká společnost SpaceX vyslala na zkušební let svou dosud největší a nejvýkonnější loď. Jedná se o vylepšenou verzi, na kterou NASA sází při vysílání astronautů na měsíc. Česko čelí v pátém duelu základní skupiny B na mistrovství světa v hokeji Slovensku. Oba soupeře dělí před derby pouhý bod, o který vstoupili lépe do turnaje Slováci. Hráli ale zatím jen s papírově slabšími týmy. Zápas začne v 16 hodin 20 minut.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Po hromadné nehodě je stále zavřená D1.
3: Dálnice D1 ve směru z Prahy do Brna je uzavřená před sjezdem na Domašov. Na 166. kilometru havarovala dvě osobní a jedno nákladní auto. Objíždí se to přes parkoviště 9 křížů. Před odbočkou je kilometrová kolona. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.

0: Víkendové ráno vám všem po boku a při poslechu Rádia Frekvence 1. Věděli jste, že lidé teď hodně vyráží do lesů sbírat zelené zlato? V lesích totiž začala sezóna borovic, jejich výhonky se totiž dají používat, což je hodně zajímavé, při výrobě syrupů a čajů. Zájem je hlavně o výhonky borovice lesní. Olej z nich má totiž léčivé účinky a používá se například k výrobě syrupů nebo čajů. A teď pozor, doporučuje se také k inhalaci při onemocněních horních cest dýchacích, jako je bronchitída, kašel, bolest v krku, laryngitída, rýma a tak dále. Koupele s olejem právě z těchto borovice používají při léčbě nejrůznějších dermatóz a obklady a masáže prý mají hřejivý účinek. Ale pozor, pakliže na sběr zeleného zlata vyrazíte, tak sezóna je velmi krátká, trvá jen několik týdnů v měsíci květnu. No a pakliže právě teď někam vyrážíte, tak určitě přijde vhod další porce muziky do 8 hodiny raní, třeba Pink, Lucie anebo Shakespeare's Sister.
1: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
2: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální sedmiletá whisky Stará myslivecká Selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
3: Nové auto bez nečekaných výdajů. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services žádný problém. Volkswagen Tiguan můžete mít už za skvělých 7390 korun bez DPH měsíčně, včetně kompletního pojištění, servisu i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
4: Vážení cestující, letos Smartwings, připravte se na start do léta.
5: Málaga, Mallorca, Porto, Split, Kanárské ostrovy, Sardinie, Sicílie a další desítky destinací. Krásné zážitky začínají na smartwings.com. Rezervujte si svou letenku za letním dobrodružstvím ještě dnes. Smartwings.
6: Be smart. Get wings.

já můžu prozradit. Jasně, Alvaro Soler a Sofia. Společně s ním taky roztancovaný Martin

0: na muziku partičky jménem Pulp. Ano, i takovouhle muziku vám hraje vaše rádio Frekvence 1 a hrát budeme hned po 8. Tak si počkejte.
1: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba. 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Jsou tady zprávy Lucie Šmídová, Rádio Frekvence 1, taky sobota 23. května.
2: Dobré ráno, cyklisté bez helmy se připravují o odškodnění při nehodách. Do Prahy zamíří vlakem tisíce fanoušků Baníku. D1 je po hromadné nehodě u 9 křížů uzavřená. Nenošení helmy, užití alkoholu nebo nedodržování dalších pravidel bezpečnosti může cyklisty po nehodě připravit o odškodnění od pojišťoven. Ty pak náhrady krátí o 10%. Vyplývá to z vyjádření pojišťoven. Loni se stalo přes 5000 dopravních nehod s účastí cyklistů. 49% bylo havárií, kdy byl cyklista jediným účastníkem. Po celé České republice dnes proběhne Den otevřených lesů. Cílem akce je přiblížit veřejnosti fungování lesního hospodářství a nahlédnout do správy lesů prostřednictvím různých aktivit a programů. Návštěvníkům ukážou, jak o les pečují, jak v něm hospodaří a co všechno obnáší práce lesníků v době klimatických změn. Pozemky ve ski areálu v Bedřichově v Jizerských horách nebude možné v budoucnu přeměnit na stavební. Rozhodli o tom obyvatelé obce v referendu. Pro zachování současného stavu hlasovalo 161 ze 165 hlasujících. Hradci Králové vysadí zahradníci do záhonu desítky tisíc letniček. Motivem výzdoby krajské metropole budou tentokrát motivy lásky.
3: Město má v plánu vysadit téměř 55 tisíc květin. Práce na živé okrase s letošním hlavním motivem lásky a jemnými ornamentálními tvary už naplno běží. Všechno to potrvá 2 až 3 týdny a městskou kasu vyjde na 2 miliony korun. Nejvíc květin tradičně zamíří do jiráskových sadů, kde jich bude k vidění přes 12 tisíc. Další významné kompozice vzniknou třeba v sadech architekta Lisky, v Kutěrově ulici, ale i na Masarykově a Ulrichově náměstí. Na každém z těchto míst zahradnice vysadí přibližně 4 tisíce letniček. Oldřich Tamáš, Frekvence.
2: Duklu a Baník čeká dnes jedno z největších utkání v posledních let, ve kterém se rozhodne o tom, kdo sestoupí do druhé fotbalové ligy. Do Prahy se chystají tisíce ostravských fanoušků. Juliska má kapacitu kolem 8000 diváků a už několik dnů je beznadějně vyprodaná. Drtivá většina baníkovců se do hlavního města tradičně chystá vlakem. Zápas má výkop ve 14 hodin.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Ráno máme slunečné, má být slunečno také dopoledne. Postupně se začne zejména ve východní polovině území tvořit kupovitá oblačnost. Později odpoledne a večer se opět znovu vyjasní a teploty vysoko. 21 až 26 v Čechách až 28 stupňů.
4: Frekvence 1.
1: Doprava.
2: Problémy stále hlásí z D1.
5: Dálnice D1 ve směru z Prahy do Brna je neprůjezdná před sjezdem na Domašov. Na 166. kilometrů havarovala 2 osobní auta a 1 nákladní auto. Objíždí se to přes parkoviště u 9 křížů. Kolona je od 163. kilometru. Vozidla jsou již odtažena, ale probíhá ještě úklid vozovky. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
2: A po zprávách pokračuje víkendové ráno na Frekvenci 1. Slovo má opět Petr Wagner.
0: Hezkou sobotu vám všem a při poslechu slibované muziky Madonna, Alvaro Soler nebo Bee Gees a za chvilku Jan Kraus a Blondýna.
2: Krásné ráno.

0: 14 minut, tohle je ranní víkend na frekvenci 1. Příjemný poslech vám všem přeje Petr Wagner. Tak a teď, co vás čeká v téhleté hodince, jednak to bude přísun další bezvadné muziky, frekvence 1 jako třeba Anna K, Apollo 11, to je ta česká, taky Martin Solveig, Dragostene, Halo, Lighthouse Family a také si rozhodně počkejte na vaši tradiční ranní rubriku Honzy Krause společně s Blondýnou. Podíváme se až za velkou louži, čili do Ameriky, kde řidička pick-upu přehlédla nové Lamborghini a skončila na jeho střeše. No, co na to samotný milovník nablízkaných aut? Honza Kraus to vám prozradí on sám, krátce po půl deváté a čeká nás skutečně slunný víkend. Jaké budou panovat teploty? A nezaprší náhodou někde? Probereme v téhleté hodince podrobně v počasí. Tak držte vlnu a vám všem pohodovou sobotu.
1: Pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: 9 minut, za malou chvíli ve zprávách se mrkneme na dopravu a to není všechno. Můžu vám slíbit i muziku David Guetta, Jana Kirchner anebo Pulp Disco 2000. Podíváme se společně taky za velkou louží do Ameriky, kdy řidička pick-upu přehlédla prý nové Lamborghini a skončila na jeho střeše. Co na to milovník nablízkaných aut Honza Kraus, to už vám prozradí krátce po půl deváté. No a pojďme taky na to slibované počasí, co nám predikují meteorologové na tu dnešní sobotu 23. května. Zpočátku jasno, v průběhu dne skoro jasno. Občas na řadě míst České republiky oblačnost kupovitou oblačností. Zajímavé. Později odpoledne a večer jasno. Nejvyšší denní teploty 21 až 26. To je příjemné. A v Čechách 28. To je ještě příjemnější. Tady jsou zprávy, frekvence 1, půl deváta.
1: Hezké ráno, v Brně pokračuje sjezd sudetoněmeckého krajenského sdružení, který se letos poprvé koná na českém území jako součást festivalu Meeting Brno. Na programu je dnes pouť smíření z Pohořelic do Brna. Festival Open House Praha během tohoto víkendu zpřístupní víc než stovku většinou běžně nepřístupných budov a prostorů v hlavním městě. V Uhelném dole na severovýchodě Číny potvrdili 4 oběti a 90 lidí uvězněných podzemí poté, co hladina oxidu uhelnatého překročila povolené limity. Informuje o tom agentura Reuters.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: A jak to vypadá po nehodě na D1?
3: Dálnice D1 ve směru z Prahy do Brna je po nehodě na 166. kilometru již průjezdná jedním jízdním pruhem. Kolona je od 163. kilometru. Zdržení je 20 minut. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: To se nepovedlo. Řidička velkého pick-upu v Orlandu přehlédla téměř nové Lamborghini a zaparkovala na něm.
2: Jo, to jsem dokonce možná někde viděl. No, to je jako brutál. Ale, no, tak on je to tak obrovský auto, s kterým
1: no, právě to nevidíš na zem. Tam no, se krčí.
2: Ne, musíte se radovat, pokud to přežijete vůbec.
1: On to přežil, naštěstí. No,
2: takže to je výhra v loterii. Se po druhý narodil jako Lamborghini Vemčer. A určitě to měl pojištěný a ta taky asi je v šoku. Ta bude pár dní nějaký prášky brát třikrát denně po hodině. No.
1: Už nevyjede chudák.
2: No, ale jenom... to měl štěstí obrovský.
1: No, tak jako on si myslí, že ho všichni vidějí.
2: No, tak druhá pravda je, že ona byla ve vysokém autě, on má tak nízoučkou káru sportovně, že prostě v tom velkým vysokým traku byl součástí vozovky a to brala flek na silnici. No, anebo se všimla pozdě, že jo. Najednou, co to tady je na zemi, no to už mu stála gumama na čepici, že jo.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
1: Ty nejlepší aktuální hity.
0: Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop.

0: námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
3: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální sedmiletá whisky Stará myslivecká Selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
4: Nové auto bez nečekaných výdajů. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services žádný problém. Volkswagen Tiguan můžete mít už za skvělých 7390 korun bez DPH měsíčně, včetně

0: kompletního pojištění, servisu i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Vážení cestující, letos Smartwings, připravte se na start do léta.
2: Málaga, Mallorca, Porto, Split, Kanárské ostrovy, Sardinie, Sicílie a další desítky destinací. Krásné zážitky začínají na smartwings.com. Rezervujte si svou letenku za letním dobrodružstvím ještě dnes. Smartwings.
3: Be smart. Get wings.

0: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Dobré ráno, bezpečnost na školách se zhoršuje. Hokejisté se na mistrovství světa utkají po 3 letech se Slováky. Máme před sebou slunečný den a teploty až u 28. Protiteroristický útvar policie zaznamenal od ledna 694 bezpečnostních incidentů na školách. Experti a ředitelé škol upozorňují, že bezpečnost v lavicích se stále zhoršuje a někde došla tak daleko, že se pedagogové bojí kvůli problémovým žákům vstoupit do třídy. Jak píšou Novinky.cz, ředitelé proto volají po větší dostupnosti psychologické péče a investicím do zabezpečení škol. Festival Open House otevírá desítky budov. Návštěvníci si mohou prohlédnout historické paláce a vily, sportoviště, usedlosti, výjimečná díla i místa, která procházejí proměnou. Vstup do všech budov je tento víkend zdarma a není třeba se předem registrovat. Někde mohou lidé objekty procházet sami. Ve většině budov budou organizované prohlídky skupin s průvodci. Litomyšl začnou už pravděpodobně příští týden zdobit velké sochy. Do města je mají dopravit jako součást světoznámého hudebního festivalu.
2: Sochy Jaroslava Rona budou před zvěstí pro Smetanovu Litomyšl. Do zdejších ulic jich má zhruba 2 týdny před startem operního festivalu dorazit hned 13. Lidé tak uvidí například sochu bronzového nosorožce. 2 z mnoha tunových děl budou přímo v prostorách zdejšího zámku. Město má s podobnou instalací zkušenosti a mnohdy musí řešit i pobouření místních, jako například před 10 lety, kdy proti skeletu autobusu protnutému obří rourou lidé podepisovali i petici a stížnosti na kontroverzi tady byly i loni. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
1: České hokejisty dnes čeká na mistrovství světa duel s dosud neporaženými Slováky. Oba týmy na sebe na šampionátu narazí po 3 letech. V případě výhry budou svěřenci kouče Radima Rulíka blízko postupu do čtvrtfinále. Utkání skupiny B začne v 16 hodin 20 minut.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ráno máme většinou slunečné, postupně začne zejména ve východní polovině území se tvořit krupovitá oblačnost. K večeru a později odpoledne už bude ale opět většinou jasno. Nejvyšší teploty vystoupají na 21 až 26, v Čechách dokonce až na 28 stupňů.
0: Frekvence 1. Doprava.
1: A jdeme se podívat, jak to vypadá po nehodě na D1.
3: Dálnice D1 ve směru z Prahy do Brna je po nehodě.

0: chtěla.
1: A po zprávách pokračuje Ráno na frekvenci 1 s Petrem Wagnerem.
2: Hezké víkendové ráno máme po 9. hodině, připravena další porce muziky a za malou chvíli vám prozradím, jak v Dubaji zase posunuli koupání o další level vejš. Tak vydržte a hezké ráno s frekvencí 1.

0: Hezké víkendové ráno, tak jak koukám, tak v Dubaji zase posunuli koupání na pláži do dalšího levelu. Nově totiž to otevřeli v Dubaji první výhradně ženskou non-stop pláž, která je pro větší soukromí oplocená. Platí tam pochopitelně striktní pravidla, jako třeba zákaz fotografování. Přístupná je 24 hodin denně, je otevřená jenom místním i třeba turistkám. Jinak veškerý personál, ať už ostraha či plavčice, jsou ryze ženského pohlaví. Chlapci mají vstup jenom pouze do 6 let a v doprovodu matek. Což mi tak trošičku připomíná, že jsem někde slyšel filozofickou úvahu ohledně koupání. Víš, co by se stalo, kdyby nebyla voda? Neuměl bys plavat a utopil by ses.
1: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na frekvenci 1.
2: Na pytlíku se semínkama bylo vysévat po posledních mrazech a kdo mi dá vidět, který byly poslední? Helena 58 chrudim.
3: To je hezká otázka.
2: Ale je to jednoduchý, přece to je ten svatý Martin na tom koni, ne?
3: No dobře, a
2: pokud... Po Martinovi už není sníh, nebo jak se to říká?
3: No,
2: ale nevím, jestli je to ten Martin teda.
3: To nevím, jo, přijel Martin na bílém koni, ne?
2: Přijel Martin na bílém koni a pak už nesněží, anebo naopak.
3: Pozor, ale pak přijde pan Grát Servás Bonifác a tebe také jako kosa. A ty chodíš...
2: Pan Grát Servás Bonifác...
3: To jsou ty tři králové, ne.
2: To nejsou, ale ty hlásej zimu, jako jo.
3: Pankrát, Servác, Bonifác, to jsou ledoví muže.
2: No takže ona se musí zeptat Bonifáce. Nebo ona jednoznačně se ptá, kdo mi dá vidět, který byl poslední.
3: Bonifác,
2: a odpověď je Bonifác.
3: Tak když se po cestě jako nepřehodí a nepřijde Servác jako hned po něm.
2: Třeba kdyby Servác musel si vyčůrat.
3: Jo, ty zdrží se.
2: A zdrží se, tak potom prostě posledního v řadě.
3: No ale vycházíme z toho, že Bonifáce, a když tak, kdyby Bonifác přišel druhý, tak on řekne, zamluvte ještě Servác, zeptejte se Serváce, on se zdržel.
2: Přesně, to je jako když se chytáš taxíka. Já nejedu, vemte si toho za mnou.
3: Jo.
1: Cože?
4: Suchánek a Kolečko na frekvenci 1.
1: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu frekvence 1.
5: Když uvidíte Albert.
6: Rekonstrukce neproběhla dle dohody a stavební firma se nemá k nápravě? Právní ochrana DAS. Nově se silou Generali České.
5: Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
7: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
8: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální 7letá whisky Stará myslivecká Selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
9: Hokejoví příznivci, fanděte našim s oficiálním merchem českého národního týmu. Ve fanshopu českého hokeje si můžete vybrat z originálních produktů, jako jsou reprezentační dresy, šály, čepice a spousty dalších unikátních kousků z hokejové kolekce. Fanděte českému nároďáku stylově a s originální výbavou a oblečením. Oficiální merch zakoupíte na fanshop.českýhokej.cz.
10: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
11: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pokáčka, Já a Bambuláček, Milan Peroutka, Lollipop, Spiggy a Lily a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz. Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.

0: muziky. Muziky.
1: Hezké dopoledne u krátkých zpráv. U Příbrami v podvečer zasahovali hasiči u požáru vlakové soupravy. Z vlaku se evakuovalo 30 cestujících. Při pokusu o hašení se lehce zranil strojvedoucí. Americká společnost SpaceX vyslala na zkušební let svou dosud největší a nejvýkonnější loď. Jedná se o vylepšenou verzi, na kterou NASA sází při vysílání astronautů na měsíc. Česko čelí v pátém duelu základní skupiny B na mistrovství světa v hokeji Slovensku. Oba soupeře dělí před derby pouhý bod, o který vstoupili lépe do turnaje Slováci. Hráli ale zatím jen s papírově slabšími týmy. Zápas začne v 16 hodin 20 minut.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: A v tuto chvíli se zdržíte na D1.
3: S kolonou počítejte na dálnici D7 na příjezdu do Prahy. Zpomaluje se na druhém kilometru a zdržení je 10 minut. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna počítejte se zdržením od Velkého Meziříčí. Kolona od 146. kilometru popojíždí se po 150.5., kde v levém jízdním pruhu pracují dnes silničáři. Zdržení je tam 20 minut. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.

0: Stále hezké víkendové ráno vám všem při poslechu Frekvence 1. Co si budeme, tady čtu, že naše mozky, co se zpracování informací týče, fungují úplně jinak. Lidé všeobecně mají čím dál větší problém se soustředit na to, co jim někdo jiný říká. Podle nedávné studie jsou na tom hůře prý muži. Podle psychologů u nich funguje takzvaný selektivní sluch. Během rozhovoru rovnou prý ignorují informace, které jim přijdou nepodstatné. Vědci několik let zkoumali chování téměř 500 mužů. Své partnerky zvládly poslouchat pouze pár minut, ale své kamarády i několik hodin. Dámy, nesnažte se v tom najít logiku.
1: Nové auto bez nečekaných výdajů. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services žádný problém. Volkswagen Tiguan můžete mít už za skvělých 7390 korun bez DPH měsíčně, včetně kompletního pojištění, servisu i silniční asistence.

0: asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
2: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální sedmiletá whisky Stará myslivecká Selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
3: Vážení cestující, letos Smartwings, připravte se na start do léta.
1: Málaga, Mallorca, Porto, Split, Kanárské ostrovy, Sardinie, Sicílie a další desítky destinací. Krásné zážitky začínají na smartwings.com. Rezervujte si svou letenku za letním dobrodružstvím ještě dnes. Smartwings.
4: Be smart. Get wings.

0: Hlavní ochrana DAS. Nově se silou Generali České.
1: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
2: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
3: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální sedmiletá whisky Stará myslivecká Selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
4: Hokejoví příznivci, fanděte našim s oficiálním merchem českého národního týmu. Ve fanshopu českého hokeje si můžete vybrat z originálních produktů, jako jsou reprezentační dresy, šály, čepice a spousty dalších unikátních kousků z hokejové kolekce. Fanděte českému nároďáku stylově a s originální výbavou a oblečením. Oficiální merch zakoupíte na fanshop.českýhokej.cz.
5: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
6: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pokáč, Kája a Bambuláček, Milan Peroutka, Lollipop, Spigy a Lily a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz. Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
1: 10 hodin. Frekvence 1 zprávy.
7: A Lucie Šmídová, hezké dopoledne.
8: Pěkné dopoledne. Cyklisté bez helmy se připravují o odškodnění při nehodách. Do Prahy zamíří vlakem tisíce fanoušků Baníku. V kolonách se zdržíte na D7 a v omezení na D1. Nenošení helmy, užití alkoholu nebo nedodržování dalších pravidel bezpečnosti může cyklisty po nehodě připravit o odškodnění od pojišťoven. Ty pak náhrady krátí o desítky procent. Vyplývá to z vyjádření pojišťoven. Loni se stalo přes 5000 dopravních nehod s účastí cyklistů. 49% bylo havárií, kdy byl cyklista jediným účastníkem. Na Jindřichohradeckou úzkokolejku vyjedou od pondělka vlaky každý den. Turistický provoz počítá se třemi páry vlaků denně na obou tratích z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice a Obrataně. Dosud se od Velikonoc mohli svést turisté jen o víkendech a svátcích. Češi stále nejvíce preferují investice do nemovitostí. Podle nejnovějšího průzkumu 79% jich považuje vlastnictví domu nebo bytu za nejzajímavější investiční možnost. Pozemky ve ske areálu v Bedřichově v Jizerských horách nebude možné v budoucnu přeměnit na stavební. Rozhodli o tom v pátek obyvatelé obce v referendu. Hradci Králové vysadí zahradníci do záhonu desítky tisíc letniček. Motivem výzdoby krajské metropole budou tentokrát motivy lásky.
9: Město má v plánu vysadit téměř 55 tisíc květin. Práce na živé okrase s letošním hlavním motivem lásky a jemnými ornamentálními tvary už naplno běží. Všechno to potrvá 2 až 3 týdny a městskou kasu vyjde na 2 miliony korun. Nejvíc květin tradičně zamíří do jiráskových sadů, kde jich bude k vidění přes 12 tisíc. Další významné kompozice vzniknou třeba v sadech architekta Lisky, v Kotěrově ulici, ale i na Masarykově a Ulrichově náměstí. Na každém z těchto míst zahradnice vysadí přibližně 4 tisíce letniček. Oldřich Tamáš, Frekvence.
8: Duklu a Baník čeká dnes jedno z největších utkání posledních let, ve kterém se rozhodne o tom, kdo se stoupí do druhé ligy. Do Prahy se chystají tisíce ostravských fanoušků. Juliska má kapacitu kolem 8000 diváků a už několik dnů je beznadějně vyprodaná. Drtivá většina baníkovců se do hlavního města tradičně chystá vlakem. Zápas má výkop ve 14 hodin.
1: Frekvence 1.
5: Počasí.
8: Máme slunečno, ještě dopoledne by mělo být převážně jasno. Postupně se začne zejména ve východní polovině území tvořit kupovitá oblačnost. Později odpoledne a k večeru se ale většinou opět vyjasní. A nejvyšší teploty vystoupají na 21 až 26 stupňů. V Čechách naměříme až 28.
5: Frekvence 1.
1: Doprava.
8: Kolony hlásí zde jedničky a D7.
10: S kolonou počítejte na dálnici D7 na příjezdu do Prahy. Zpomaluje se na druhém kilometru a zdržení je 10 minut. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna počítejte se zdržením od Velkého Meziříčí. Kolona od 146. kilometru popojíždí se po 150. a půltý, kde v levém jízdním pruhu pracují dnes silničáři. Zdržení je tam 20 minut. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Marcela.
8: A po zprávách pokračuje víkendové vysílání a je už tady Veronika Elhotová. Hezké dopoledne.
11: Hezké dopoledne vám všem. Kam vyrazit o víkendu, kde se konají akce, tak o tom už za malou chvilku a na číslo 736 300 444 mi posílejte zprávy s přáním k narozeninám a nebo k svátku. V téhle hodině tradičně proběhne přání oslavencům, tak užívejte víkendu.
5: To nejlepší z muziky a Veronika.

0: Frekvenci 1, která vám hraje z muziky to nejlepší. Krásnou sobotu, máme 10:45. A kam můžete, přátelé, dneska vyrazit? Tak dneska se koná nejstarší nepřetržitě konaný dálkový pochod v Čechách, a to Horažďovická 50 a jde už o 61. ročník. Tak držíme všem, co se zúčastní, ať už půjdou pěšky nebo třeba pojedou na kole palce. V Děčíně probíhají i tento víkend městské slavnosti s krásnými veterány a historickými autobusy. Kostelec nad Černými lesy vás zve na pivní slavnosti Vysmolení. Těšit se můžete na bednářská vystoupení, prohlídky muzea, hudbu, jídlo, no a samozřejmě pivo. Třeboň se dneska zahalí do květin a na Masarykově náměstí nabídne květnový trh s květinovým workshopem, taky přednáškami, programem pro děti i koncertem. Milovníci dobrého jídla se dneska sjedou do Litomyšle, konají se tu gastronomické slavnosti Magdaleny Dobromily Rettigové, no a vzdají tak hold téhle průkopnici české kuchyně. No a festival vojenské historie o tomto víkendu probíhá na hradě Helfštín a čeká vás tu divadlo, tanečnice, kejklíři a mnoho dalšího. Ať už se ale rozhodnete strávit víkend jakkoliv, užijte si ho s poslechem Frekvence 1.
1: Festival Ultras

0: To byly Eurythmics, The Miracle of Love na Frekvenci 1 a to 2 minuty po 10:30.
1: Frekvence 1.
2: Doprava.
0: No a pokud jste právě teď na cestách, tak tady je čerstvé dopravní info.
3: Sklonu počítejte na dálnici D7 na příjezdu do Prahy. Zpomaluje se na 2. kilometru a zdržení je 10 minut. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna počítejte se zdržením od Velkého Meziříčí. Kolona od 146. kilometru, popojíždí se po 150. a půltý, kde v levém jízdním pruhu pracují dnes silničáři. Zdržení je tam 20 minut. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
0: Ať už v sobotu dopoledne míříte kamkoliv, tak nohu z plynu a šťastnou cestu z Frekvencí 1.
2: 257 400 400 Linka Frekvence 1. Víte o problému na silnici? Pomáhejte s námi řidičům. 257 400 400 Linka Frekvence 1.

0: určitě ne z Frekvenci 1. A jdeme přát. Tak přátelé, máme 23. května, kdože dneska slaví 93. narozeniny. Má dneska britská herečka Joan Collins alias potvora Alexis z dynastie, která před pár dny zazářila na filmovém festivalu v Cannes. O 10 let mladší je dneska Felix Slováček, kterému je 83 let, přejeme hodně zdraví. Před 53 lety se narodila zakladatelka české Miss Michaela Bakala a 31. narozeniny dneska slaví herec Marek Lamborghini. Tak přejeme všechno nejvíc, nejlepší, hlavně hodně zdraví. No a kdo slaví u vás? Mám tady krásné přání. Milá Jaruško, přeju ti k narozeninám spoustu zdraví, štěstí, radosti a splněných přání. Ať máš kolem sebe lidi, se kterými je ti dobře a každý den ti přinese něco, co ti vykouzlí úsměv na tváři. Užij si svůj den naplno a ať se ti daří ve všem, do čeho se pustíš. Tak to ti přeje tvůj Petr. Krásný přání. A my z Frekvence 1 se předáváme a Jarušce přejeme všechno nejvíc, nejlepší. No a svátek dnes 23. května má Vladimíra, taky Vladimíra se slovanským původem. Jméno se překládá jako vládce světa a taky žena, která vládne. Jinak Vladimíru je u nás téměř 84 tisíc podle statistik a Vladimír 18 tisíc. Tak přejeme všechno nejlepší k svátku a závěrem z Frekvence 1 hodně štěstí, zdraví a lásky všem dnešním oslavencům a užijte si svůj den.
1: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
2: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální sedmiletá whisky Stará myslivecká Selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
3: Nové auto bez nečekaných výdajů. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services žádný problém. Volkswagen Passat můžete mít už za skvělých 9 490 korun bez DPH měsíčně. Včetně kompletního pojištění, servisu i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
4: Vážení cestující, letu Smartwings. Připravte se na start do léta.
5: Málaga, Mallorca, Porto, Split, Kanárské ostrovy, Sardinie, Sicílie a další desítky destinací. Krásné zážitky začínají na smartwings.com. Rezervujte si svou letenku za letním dobrodružstvím ještě dnes. Smartwings.
6: Be smart. Get wings.

0: Ava Max, blíží se 11. hodina, s vámi je Frekvence 1 a přejeme vám krásné sobotní dopoledne a tady už je muzika, kterou pro vás budeme mít příští hodině. Luis Capaldi. Bude taky Anaka. A dáme si i OMD. Za moment už taky zprávy.
1: Do hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Alá, je Jakub, hezké dopoledne.
2: Krásnou slunečnou sobotu s datem 23. května. Rakouské kontroly na společných hranicích s Českem budou dál pokračovat. Do Česka zítra znovu přijde saharský prach a ochladí nám teploty ze 30 na 27 stupňů. A tady jsou podrobnosti. Úřady v Rakousku na společných hranicích s Českem budou dál pokračovat kontroly, posunuli se ale do pohraničního vnitrozemí, takže nezatěžují dopravu turistů ani pravidelně dojíždějících lidí. Po jednání se svým rakouským protějškem Gerhardem Kämmerem to uvedl ministr vnitra Lubomír Metnar.
3: Já jsem velmi rád za ten jejich přístup, protože se opravdu změnil a nevidím, že by byly nějaké problémy na těch hranicích, protože ta změněná taktika opravdu přináší své ovoce a je velmi efektivní.
2: Oba ministři podporují kroky vedoucí k efektivnější návratové politice a důslednější postup proti nelegálním migrantům. Zítra k nám znovu přijde saharský prach. Mohl by snížit teploty, které se odpoledne podle předpovědi budou přibližovat 30. Do přízemních vrstev atmosféry by se saharský prach ale dostat neměl. Na X-ku to uvedl Český hydrometeorologický ústav. Jemný písek, který do atmosféry zvedly bouře nad africkou pouští Sahara, se do Česka dostal letos už několikrát a snižuje teplotu vždy o několik stupňů. No a s teplotou kolem 30 začíná taky sezona letních koupališť. Jako první už tradičně na jižní a východní Moravě, kde bývá nejtepleji. Hlavně v jihomoravském kraji. Díky pěknému počasí se dnes otevírá třeba část venkovního areálu v Aqualandu Moravia u Pasohlávek na Brněnsku. Příští týden zahájí sezonu některá koupaliště přímo v Brně a na otevření se chystá i opravované koupaliště v Břeclavi. Pracovníci se před zahájením koupací sezony věnují třeba čištění bazénu anebo údržbě zeleně okolo nich. Východočeskou Litomyšl začnou už pravděpodobně příští týden zdobit velké sochy. Do města na Svitavsku je mají dopravit jako součást světoznámého hudebního festivalu.
4: Sochy Jaroslava Rona budou před zvěstí pro Smetanovu Litomyšl. Do zdejších ulic jich má zhruba 2 týdny před startem operního festivalu dorazit hned 13. Lidé tak uvidí například sochu bronzového nosorožce. Dvě z mnoha tunových děl budou přímo v prostorách zdejšího zámku. Město má s podobnou instalací zkušenosti a mnohdy musí řešit i pobouření místních, jako například před 10 lety, kdy proti skeletu autobusu protnutému obří rourou lidé podepisovali i petici a stížnosti na kontroverzi tady byly i loni. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
2: Policie je v pohotovosti v hlavním městě a to kvůli fotbalovým chuligánům. Duklu a Baník totiž čeká dnes jedno z největších utkání posledních let, ve kterém se rozhodne o tom, kdo sestoupí do druhé ligy. Do Prahy už teď přijíždějí tisíce ostravských fanoušků. Juliska má kapacitu kolem 8000 diváků a už několik dnů je beznadějně vyprodaná. Drtivá většina baníkovců se do hlavního města tradičně chystá vlakem. Zápas má výkop ve 14 hodin.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Sluneční brýle, opalovací krémy, možná i něco k pití, protože dneska bude opravdu slunečno. Mraky jen výjimečně, no a teploty od 23 na Zlínsku až po 29 stupňů na Plzeňsku.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Prase se nám bouralo na jižní spojce, opatrní, buďte na úrovni Záběhlic a zahradního města, je tam nehoda náklaďáku s osobním vozem a na Baradnovském mostě máme nehodu 3 osobních vozů. Bouralo se i na plzeňské D5 na trase z Prahy na Plzeň, stojí tam porouchané auto po nehodě na 11. kilometru. A pozorní buďte i na československé D2 na 38. kilometru od Bratislavy na Brno, stojí tam taky po poruše odstavené auto. Přeju vám šťastnou cestu. No a Veronika Elhotová se přidává.
0: A vzhůru do další hodiny, my se za chvilku podíváme do kalendáře a povíme se, co je dneska za speciální den. A 26 000 korun pro vás máme a rádi vám je dáme, když uhodnete, co uhodnout máte. Podrobnosti v téhle hodině, teď už ale zpátky k tomu nejlepšímu z muziky na Frekvenci 1. Krásnou sobotu.
5: To nejlepší z muziky a

0: Vám přejeme ze studia Frekvence 1 s Láďou Jakubem. Dneska máme 23. května a dnešek je o plazech, kteří jsou na Zemi už více než 200 milionů let a dožívají se vysokého věku. Určitě, Láďo, víš.
1: Já se teda po cvičení vždycky taky plazím.
0: Taky se plazíš, jo, ale určitě se nedožíváš. Tak...
1: To asi ne,
0: tak no. I když bych ti to přála samozřejmě.
1: Já myslím, když bychom to typovala, že jsi chtěla říct.
0: Někdy jo. Tak jestli pak víš, o kom já mluvím, o jakých plazech mluvím.
1: No, těch, co já se hrozně bojím. Želvy, viď?
0: No, želvy slaví. A počkej, jak se bojíš jako
1: žel? Já se bojím, že mě kousne. Ona mě už jednou málem kousla a už se jí bojím pohladit po druhý, víš?
0: Ty,
1: nemám doma žádnou, ale byl jsem v zoo, v kontaktní zoo. A...
0: Jo, ale tak jako víš, že jako želva nemá zuby, jo?
1: No, ale ona kouše, ona tě jako kousne.
0: No ano, oni mají takový jako zkostnatělý zobák, no, se tomu říká. A díky tomu vlastně trhají, že jo, tu potravu. A pak samozřejmě jako čelistí, ale že se bojí želv, to jsem nikdy nikoho takhle jako nikom neslyšel. No. Ty máš jako, jak se tomu říká, ty fobie?
1: Želvofobie.
0: Dobře.
1: Já bych ani doma nechtěl být asi želvu.
0: Hele, já jí měla ve 4 letech jeden den a vůbec nevím, co se s ní stalo. Já jsem jí dostala k narozeninám. A doteď jsem se na to naši
1: chvíli zeptala. Nevíš, jako
0: ne, já nevím. Prostě pamatuju si, že jsem jí dostala a měla jsem jí jeden jediný den. Nevím to. No každopádně, pojďme teda zpátky k těm želvám. Jo. Tak čím je ta želva výjimečná? No tak samozřejmě tím domečkem, že jo? Tím krunýřem, to víme všichni. A co jsem člověče nevěděla, že, nebo tak jako tušila jsem, že jo, že se z toho domečku svýho nemůže dostat ani z něho vyrůst, protože jsou to její žebra srostlá z páteří. To jsem třeba vůbec nevěděla.
1: No, jo, takhle. Teď, no. Takže taková chodící, plazící se kostra.
0: No, dá se to tak říct. A hele, určitě, když jsi byl na pláži, tak jsi si všimnul v Americe, že jo, jsou takový cedule, na kterých je napsáno Do not disturb sea turtle nest.
1: Jo, ano.
0: Jo, což je vlastně místo, kde ty želvy jako nakladou ty vejce a pak, až se ty malý želvičky vylíhnou, tak musí teda překonat tu nejnebezpečnější část a dostat se přes tu pláž do moře. Že jo, a doufat, že během téhletý doby, kdy jsou nejvíc zranitelné, se na ně nějaký jako predátor nezaútočí. Všimnul se z těch cedulí?
1: Jo, všimnul. Vím o tom. Jo.
0: No, bohužel teda lidi z pláží ty vejce kradou, že jo, prodávají je do restaurací pro turisty. No a právě dneska těch mořských želv, teda když se budeme bavit o nich, tak je hrozně málo a hrozí vyhnutí. No, ale aby jsme teda jako neskončili úplně smutně, že jo, když je světový den želv, tak slyšel jsi někdy přísloví brečí jako želva? Že?
1: Ne. Já jsem to nikdy neslyšel.
0: Jste jiný neslyšel,
1: ne, ježiště, brečí, Láďo,
0: jste budu želva. Takhle probírat do eteru. To je strašné. Tak to se říká brečí jako želva.
1: Brečí jako želva,
0: no jasně.
1: Jo,
0: no tak prosím vás, tak to není pro Láďu, to je pro vás všechny, co teď posloucháte.
1: Nebrečte, prosím
0: vás. Láďa, prostě ten je zase. Tak jsem si říkala, jako, jak to vzniklo, jo? A našla jsem, že to vzniklo právě podle těch mořských želv. Protože ty prý vylučují přebytečnou sůl z těla skrz takový speciální žlázy v očích. A takže to vlastně vypadá, jako by brečeli.
1: Jo, takhle. No. A já myslím, že vydává nějaký hlásek.
0: No,
1: nebo tak něco.
0: No, dobře, Láďo, jdeme dál, ale já bych
1: asi pustila muziku. Mezinárodní den baví.
0: Ano, tak přejeme krásnou sobotku.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny, 12,90 gambrinu z desítka půl litru ve skle a Birhel půl litru ve skle za 13,90 do 2. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

0: taky OMD, Britney Spears a nebo Anaka. V týdnu nás navštívila milá návštěva, byl tu herec a daber Oldřich Heilig a kolegové se ho ptali, jaká je největší hvězda, kterou daboval.
1: Budu se asi opakovat, ale je to, nechci se na tom přihřívat polívčičku, ale když už se na to ptáš, tak je to Brad Pitt, kterýho jsem dobonal, samozřejmě dělá Míša Dlouhej, ale vlastně předělával si kdysi projekt, já nevím, kolik je to let zpátky, 6, 7 možná už, ve filmu Teče tudy řeka. A tam byl ten Brad Pitt poměrně mladý a Míša už, byl na to poměrně, měl starší hlas, takže povolali mě, jakožto mladšího, podobného typa hlasově. Takže tam jsem si užil Brada Pitta, pak jsem ho dělal ještě párkrát, jako když byl jakože mladý, když se předabovávají vlastně ty věci znova. Protože je to bohužel jako levnější v dnešní době to předabovat, než to koupit ty práva, které jsou natočený.
2: Proto se to dělá, jo?
1: Proto se to dělá, no.
2: Tak to mě napadlo.
1: Takže je to smutný, ale bohužel je to tak, no. A možná to není jediný důvod, asi tam jsou jako složitý dohady, jako vykupování těch práv, no. Ale, takže to byl Brad Pitt a tam jsem si ho velmi užil. Dokonce jsem za to tenkrát dostal cenu Františka Filipovského jako cenu diváků, tak to bylo takový potěšující, že tam to bylo opravdu milý.
0: Celý rozhovor s Bradem Pittem, ale já s Oldřichem Heiligem si můžete poslechnout buď na našem webu frekvence1.cz, anebo taky na platformě U Radio Talk.
3: Frekvence 1. Doprava.
0: Teď už taky náš studiový Brad Pitt, Láďa Jakub nám prozradí, jak se jede.
4: Hezké dopoledne, děkuji.
0: Nic
4: teď
0: nechci.
4: Se úplně nesoustředím. Ne, D1, pozor. D1 nám hlásí menší kolony, zdržení je do 15 minut ve směru z Prahy na Brno kolem Velkého Meziříčí. Pak jsou tu nějaké kolony na příjezdu do Prahy na D1, tedy od Prahy na Brno, 5 minut se zdržíte kolem 4 kol. No a pak kolem Mladé Boleslavy na dálnici D10 na příjezdu do Mnichova Hradiště ve směru od Prahy. Je to na 10 minut maximálně, jinak by se mělo jezdit bez komplikací, tak ať vám to dál dobře jede s Veronikou.
3: 257 400 400 Linka Frekvence 1. Víte o problému na silnici? Pomáhejte s námi řidičům. 257 400 400 Linka Frekvence 1.

0: nejlepšího na Frekvenci 1.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
0: Každý všední den pro vás máme na Frekvenci 1 peníze a ty můžete vyhrát, když uhádnete poslední slovo. Tentokrát na konci věty meteoroložky Dagmar Honcové. A co Dagmara řekla?
3: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji...
0: Co myslíte, že Dagmar potřebuje, když připravuje předpověď počasí? Napadá vás něco? Pokud ano, volejte nám vaše tipy opět v pondělí ráno po 7 hodině a vyhrajte 26 000 korun.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu. Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.

0: naši hity posledních let.
1: Dám tě rád, i když děláme chybí, život s tobou se mi vážně líbí.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
3: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
4: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální 7letá whisky Stará myslivecká

0: Selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
1: Nové auto bez nečekaných výdajů. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services žádný problém. Audi Q3 můžete mít už za skvělých 9 999 korun bez DPH měsíčně, včetně kompletního pojištění, servisu i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
2: Vážení cestující, letos Smartwings, připravte se na start do léta.
3: Málaga, Mallorca, Porto, Split, Kanárské ostrovy, Sardinie, Sicílie a další desítky destinací. Krásné zážitky začínají na smartwings.com. Rezervujte si svou letenku za letním dobrodružstvím ještě dnes. Smartwings.
4: Be smart, get wings.
5: Little girl, pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, but you're gonna

0: Frekvence 1 a takhle pro vás budeme hrát v příští hodině Louis Fonsi a Daddy Yankee. Bude taky Terza Kernlová. A dáme si i další ženu, Sandru. To je muzika mezi 12. a 13. hodinou na Frekvenci 1, která pro vás hraje z muziky jenom to nejlepší. Za chvilku zprávy.
1: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
2: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
3: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
4: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
1: A chce slyšet, jak to máte vy?
3: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
5: Když dávej Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
1: A nějaký vzkaz na závěr?
3: Mám. Dobrá zpráva pro pány. Na podzim budete mít spoustu volných večerů.
1: Říkají mu Radio Terminátor.
2: Miloš Pokorný na Frekvenci 1.
1: 12 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A je to přichystán Láďa Jakub, hezké poledne.
6: Krásné sobotní poledne. V Hodkovicích nad Mohelkou na Liberecku je od pátku technoparty. Hlukem obtěžuje okolí. Mezi Ostravou a Bohumínem vykolejily dva nákladní vlaky. Doprava je přerušená. A v Pohořelicích na Brněnsku se koná pouť smíření. Někdo tam po půlnoci počmáral památní kocunu. A tady jsou detaily. V Hodkovicích nad Mohelkou na Liberecku je od pátku technoparty, ta svým hlukem obtěžuje okolí. Pořadatel na severu Čech odmítl výzvu starostky k ukončení akce kvůli rušení nočního klidu a překračování celkových hlukových limitů. Na akci je zhruba teď 500 lidí a téměř 100 aut. Akce je nahlášena až do zítřejšího poledne. Mezi Ostravou a Bohumínem na Karvinsku vykulejily dva nákladní vagony. Provoz je u hranic se Slovenskem a Polskem na hlavním železničním tahu omezený. Provoz mezi Ostravou, hlavním nádražím a Bohumínem na Karvinsku tak nahrazuje náhradní autobusová doprava. V Praze pokračuje posledním dnem mezinárodní bezpečnostní konference Globsec. Dnes vystoupí například nová maďarská ministryně zahraničí Anita Orbánová. Tématem je nová maďarská vláda, ale i válka na Ukrajině. Nový polský ministr zahraničí Radoslav Sikorský zmiňoval, že ruský prezident by se měl uvědomit, že on a Rusko má velké problémy. Také mluvil o tom, jak posílila Ukrajina a jak dál se Rusko oslabuje. Náš prezident Petr Pavel dodal, že Ukrajinci dnes bojují o celoevropskou bezpečnost. Jedno ze tří hnízd sokolů stěhovavých v moravském krasu na Blanensku letos opět vyplenil vír velký. Obětí se pravděpodobně stala i samice, která na hnízdě seděla, stejně jako v minulosti jiné. Ve dvou dalších hnízdech jsou 4 a 3 mláďata, jak uvedl Redé Bedan, které tyto vzácné dravce v moravském krasu sleduje dlouhodobě.
7: Jedno hnízdo v Národní přírodní rezervaci Vyvěry Klumpy bylo predováno pravděpodobně vírem velkým a za oběť mu padla všechna 4 mláďata. Na dalším hnízdě ve Vývěrech jsou 4 mláďata a na hnízdišti nad jeskyní Jáchymka jsou 3 mláďata, která byla okroužkována. Čtvrté z neznámých příčin hnízdní péči nepřežilo.
6: Mladí sokoly by podle Bedana měly vyletět z hnízd někdy na přelomu května a června. Do té doby zůstane uzavřená stezka u Jáchymky, aby lidé sokoly nerušili. Sokol stěhovavý patří mezi nejrychlejší tvory planety. Při střemhlavém útoku s přitaženými křídly dosahuje rychlosti přes 300 km v hodině a patří mezi nejvzácnější dravce hnízdící v České republice. V Pohořelicích na Brněnsku se teď koná pouť smíření mezi Čechy a po válce odsunutými Němci. Před dnešní akci v noci někdo posprejoval hákovými kříži památník odsunu. Případ od rána řeší policie. Zakladatel festivalu a pouti smíření označil incident za nešťastný, stejně jako další akce protestujících, kteří jsou taky na místě. Tedy i v Pohořelicích, i v Brně. Policie už předvedla k předvedení totožnosti 2 lidi, řeší i 2 drony. Pochod se teď ve směru k Brnu, tedy v opačném směru, který musel jít po válce. Pochod teď míří k Brnu, tedy v opačném směru, který musel jít po válce odsunutí Němci z Brna.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
6: No a ještě se podíváme na výhled počasí. Čeká nás slunečný den s teplotou mezi 23 a 29 stupni. 23 bude na Zlínsku a v okrese Plzeňích a Plzeň sever a v samotné Plzni naměříme i 29.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
8: A ještě samozřejmě zamíříme na naše hlavní opatření. Bude na Pražském okruhu na 11. kilometru z Ruzyně na Modletice. Máme tady dlouhé kolony kvůli dlouhému oblokovému odbavování tunelů. V Kamenickém Šenově na Českolipsku dejte pozor na dvě osobní auta v sobě a pozorní buďte také na Barandovském mostě v Praze. Tady je nehoda tří osobáků a na jižní spojce ve směru na Braník od Zábělice a Zahradního města jsou dvě osobní auta po nehodě. Bezpečně dojeďte s frekvencí 1.

0: Hodonína, tak jeho okolí. Co zajímavého tu můžete vidět a zažít, tak to se dozvíte už za malou chvilku a dáme si v téhle hodině i pravidelnou dávku humoru v rubrice Zkus mě rozesmát. Tak pěknou sobotu s poslechem Frekvence 1.
1: To nejlepší z muziky a

0: Oasis. Přesně ve čtvrt na jednu na frekvenci jedna. Přátelé, teď tu pro vás máme pozvání k další epizodě podcastu Jana a výlety na míru s Janou Knížkovou a Mírou Michálkem. Tentokrát vyrazíte do kraje vína, piva a cyklostezek a dokonce se podíváte i za hranice na Slovensko. V novém podcastu zamíříte totiž do Hodonína, města Tomáše Garrigua Masaryka. Jehož jméno tu najdete doslova na každém kroku. Projdete si Masarykovo náměstí a hned tady oceníte, jak Míra rozezná různé architektonické slohy.
1: Přímo na tom náměstí, když začneme takhle v centru, tak je tam barokní kostel svatého Vavřince, krásná impozantní radnice hnedka naproti, ve stylu norimberské secese. Mm-hmm. Je to znát, že je to jiný, než na co jsi
0: zvyklý. Jako poznáš, jo, když tam přijdeš.
1: Já jsem vypadl z toho sklípku
0: Cítím
1: tam
0: toho
1: a říkal, že je norimberský štajl tohle. Takhle nějak to bylo, no. Tak to, že mi pomáhají na Google,
0: to
1: jo, vždycky,
0: no. Z Hodonína vás pak taky čeká výlet přes lesy až do slovenského města Holíč a nádherné Skalice. A právě do Skalice se jezdí za jednou oblíbenou pochoutkou.
1: Jezdí se tam na jedinečný trdelník, jsem si říkal. Trdelník mají všude, prostě staromák, že jo, na každém rohu.
0: With ice cream.
1: No, to je hrozný ten kornout, co začal dělat. No, ale jako turista bych si to asi koupil, taky jsem na tím přemýšlel.
0: Hlavně to si dáš ve 12 a ještě v 8 večer nemáš hlad.
1: No, to je halusu plná. Takže trdelník má tady dlouhou tradici, jako opravdu až do toho 19.
0: Delší než u nás doma, no, teda nás na Staromáku.
1: No rozhodně, no. Viděl jsem nějakou firmu, která je z roku 1965 a už to tam tenkrát dělali, takže ta tradice je opravdu dlouhá. Ale je tam třeba i tradiční trdlotéka, vyloženě se to jmenuje. Pak jsou tam rodinný firmy.
0: To je diskotéka který... pro trdla.
1: Přesně, no.
2: Každý pátek je tady váš Arnoš se svou.
0: Další epizodu podcastu Jana a výlety na míru, která vás vezme do Hodonína a jeho okolí, najdete na všech tradičních podcastových platformách, jako je třeba U Radio Talk, taky na webu Frekvence 1. Allegro.

0: 21 v příštích minutách. A bude taky Krausa Blondýna a bude to o tématu osel nabarvený na zebru. Počkejte si na to.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Jak se aktuálně jezdí, tak to nám poví Láďa Jakub, jak to vypadá, kde se zdržíte.
2: Krátce před půl jednou přeju příjemné odpoledne všem, co držíte volant v ruce. Teď na cestě po D7 od Chomutova na Prahu čekejte na 10 minut kolony u letiště v Praze na příjezdu do hlavního města. No a kolony čekejte také na cestě z Prahy na Moravu k Brnu na 150. až 154. kilometru D1 u Velkého Meziříčí. Se tam pracuje na silnici, proto se tu můžou štosovat kolony na 10 až 15 minut. Tak přejeme pevné nervy. Bezpečně dojďte s Frekvencí 1 Veronikou Elhotovou.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis. Jan Kraus a Blondýna.
3: Vtipálek zabavil arménskou policii. Vypustil do ulic osla nabarveného jako zebru. Co vy na to?
4: A to není špatný fór. Když si to udělal dobře, tak úplně jako mladá zebra, ten osel. To je přijatelné jako hříbě. No, ale nevím, jaký to mělo splnit účel, jestli to byl jenom takový festival jako zábavy.
3: Asi.
4: Ale jde to.
3: No, on nahlásil, že utekla ze zoo zebra. Aha. No, a tak oni takhle hledali a zabavili se.
4: Jo, pak bylo divný, když poprvé zahejkal, tak si řekli, tahle zebra zní jako jiný zvíře. Ale to
3: ale kdo špatný. Ví, jak dělá zebra, že jo? To zase.
4: Já myslím, že zebra je stichá skoro. Korta namalovaná teda.
1: Jan Kraus a Blondýna. Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: jeho klasika Man in the Rain. Hrajeme vám z muziky jenom to nejlepší na frekvenci 1. Za 4 minutky bude 3:15 a to znamená, že tradiční vtipná rubrika Frekvence 1 plná fóru je tu, tak se jdeme zasmát.
1: Frekvence 1.
2: Zkus mě rozesmát.
0: Ale pro vás fóry, přátelé, Mikeš začíná, pojď nás obšťastnit.
3: Tak tenhle je moc hezký. Němec přijede v Bavoráku do Česka a na první benzínce zastaví, vyleze z toho auta, takhle jde k té benzínce, k tomu stojanu, veme tu pistol a klesí strčí do pusy a pozoruje to, že ta pokladnina kouká na to, jak blázen tak stane, jde k němu a říká tomu Němcovi,

0: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
1: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální sedmiletá whisky Stará myslivecká Selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
2: Nové auto bez nečekaných výdajů. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services žádný problém. Audi Q3 můžete mít už za skvělých 9999 korun bez DPH měsíčně, včetně kompletního pojištění, servisu i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
3: Vážení cestující, letos Smartwings, připravte se na start do léta.
4: Málaga, Mallorca, Porto, Split, Kanárské ostrovy, Sardinie, Sicílie a další desítky destinací. Krásné zážitky začínají na smartwings.com. Rezervujte si svou letenku za letním dobrodružstvím ještě dnes. Smartwings.
5: Be smart. Get wings.

0: hodina a taky zprávy.
1: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
2: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální sedmiletá whisky Stará myslivecká Selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
3: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
4: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pokáč, Kája a Bambuláček, Milan Peroutka, Lollipop, Spiggy a Lily a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz. Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
5: 13 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A Láďa, jako pěkné odpoledne.
6: Krásné prosluněné sobotní odpoledne. Okresní soud v Ústí poslal do vazby obviněného z ex-přítelkyně u školy v Pardubicích. Ve Slezsku teď nejezdí vlaky a Chomutov nezbourá problémový panelák s trhlinami. A tady jsou podrobnosti. Soud v Ústí nad Orlicí před chvílí poslal do vazby mladíka, který je obviněný z vraždy dívky u střední školy v Pardubicích. Hrozí mu 10 let vězení. Obviněný u soudu vypovídal, ale jeho vyjádření není veřejné. Podle obvinění mladík napadl dívku ve čtvrtek odpoledne před školou v Poděbradské ulici v Pardubicích. Těžkým zraněním, které jí způsobil, dívka podlehla po převozu do nemocnice. Škola je od pátku kvůli tragédii do pondělka zavřená. Zrušené jsou do té doby i maturity. A pokračujeme ve Slezsku. Na hlavním železničním koridoru směrem na Slovensko a Polsko je zastavený provoz. V úseku mezi Ostravou, hlavním nádražím a Bohumínem na Karvinsku vykolejily dva vagony nákladního vlaku. Událost se obešla bez zranění. Škoda je zhruba 2 miliony korun. Nákladák vykolejil v 9 hodin při vjezdu na ostravské nádraží ve směru z Bohumína. Na místě nehody teď zasahují hasiče Správy železnic. České dráhy zajišťují náhradní autobusovou dopravu mezi Ostravským hlavním nádražím a Bohumínem. Severočeský Chomutov nezbourá panelák, který má trhliny. Jeden ze vchodů dobytovky v Čelakovského ulici zůstává i 3/4 roku po nehodě zavřený. Geologické vrty sice ukázaly, že významnou příčinou pohybu budovy jsou špatně založené základy domu, ale dům se nezbourá. Podle odborníků je totiž možné objekt zachránit, řekl to náměstek chomutovského primátora Martin Bocian. Lidé ze dvou vchodů 4-patrového paneláku se museli evakuovat v srpnu potom, co čidlo upozornilo na pohyb budovy. Statik povolil návrat obyvatelům jedné části bytovky s narušenou statikou v prosinci a dalších několik lidí na návrat teprve čeká. Další známá památka ve Zlínském kraji bude ještě krásnější. Zahradnice teď pracují v květné zahradě v Kroměříži, která je od roku 1998 i památkou zapsanou na seznamu světového dědictví UNESCO. Pracují konkrétně na výsadbě letniček. Začali s ní v první polovině května a hotovo by měli mít do června. V ornamentálních záhonech pokvete mezi 50 až 60 tisíc letniček, jak řekl zahradní architekt Pavel Novák.
7: Vysazujeme 7 druhů. Vysazujeme ageratum, různé barevné spektrum begonií, dále axamitníky vysazujeme, okrasné zelí a letos jsme zařadili i petunie. Ony se ty barvy hodně často opakují, u těch letniček je naštěstí větší výběr než u dvouletek. Máme standardní bílou, červenou, modrou, žlutou, fialovou a zelí je takové růžovo-zelené.
6: Návštěvníci budou moct letničky obdivovat na čestném dvoře před vstupem do květné zahrady a především na Janákově parteru před kolonádou v Kroměříži. Tam jich bude asi 40 tisíc. Středočeský turistický pochod Praha-Prčice má konkurenci, a to na jihozápadě Čech. V Horažďovicích na Klatovsku se dnes jde o Horažďovická padesátka. Jde už o 61. ročník nejstaršího dálkového pochodu v Čechách. Připravené jsou trasy pro děti i zdatné sportovce, a pro milovníky nočních pochodů a taky pro cyklisty. Čtyřnásobný mistr světa Max Verstappen potvrdil, že díky chystaným změnám pohonných jednotek bude ve Formuli 1 závodit i v roce 2027. Pilot Red Bullu to uvedl v rozhovoru pro deník The Telegraph.
5: Frekvence 1.
3: Počasí.
6: Krásný slunečný den nás čeká dneska, zítra, pozítří i popozítří. Léto v plném proudu, i když je ještě květen. Dneska teploty do 29 na Plzeňsku a zítra bude i 31. Hlavně tedy v Polabí, na Slovácku a na Pálavě.
3: Frekvence 1.
5: Doprava.
6: A D7 od Chomutova a Loun na Prahu hlásí mírné zdržení od 15:15. U letiště v Praze Ruzyni se to totiž štosuje. A taky na D1 od Jihlavy na Brno pozor. U Velkého Meziříčí tam se zdržíte do 15 minut mezi kilometry 150 a 154. Bezpečně dojeďte z frekvenci 1. A slovo má 4 minuty po jedné opět Veronika Elhotová.
0: Pěkné odpoledne s datem 23. května Vladimíru a taky Vladimírám. Přejeme všechno nejlepší k svátku. Před námi další hodina, ve které se podíváme na podcasty, respektive jak můžete hlasovat pro váš oblíbený podcast, který rádi posloucháte. Tak zůstaňte s frekvencí 1 a vše se dozvíte. Teď už ale pokračujeme v muzice. Pěkné odpoledne.
3: To nejlepší z muziky a Veronika.

0: Krásné sobotní odpoledne s poslechem Frekvence 1. Já doufám, že si všichni užíváte toho krásného slunečného počasí a třeba i do půli těla, že jste svlečení, protože já když koukám tady z okna, tak vedle nás makáči na stavbě makají o 106 a všichni jsou právě svlečení do půli těla. Já si myslím, že určitě takhle zítra nedorazí náš kolega, který má sice velký smysl pro humor, Petr Jablonský, ale myslím si, že u toho bude oblečený. Nicméně zítra od 13 hodin se můžete na Frekvenci 1 těšit na jeho pravidelný nedělní live plný imitace a taky samozřejmě známých osobností. A to nejlepší z nedělního liveu si můžete poslechnout právě teď na Frekvenci 1.
1: Dobrý den, tady je Frekvence 1, Petr Jablonský, kdo je tam?
2: Dobrý den, tady je Míla z Krušných hor.
1: Mílo, já vás zdravím, dobrý den.
2: Ano, já vás taky.
1: S kým byste si rád promluvil?
2: Tak já bych si velice rád promluvil s bývalou političkou populární Petrou Buzkovou.
3: Je tak to se mi Mílo udělal radost. Dobrý den, já vás zdravím.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den. Tak povíte, na cokoliv se můžete zeptat, já jsem samozřejmě jedno velké ucho.
2: Petro, já bych se vás zeptal, co momentálně děláte, čím se zabýváte, čím se živíte, protože si myslím, že když jste zmizela z politiky vysoké, že to byla velikánská škoda, protože jste byla milá, krásná, chytrá, inteligentní, Ježiště. Takže je to škoda, že už tam nejste, takže čím se teďka prosím zabýváte?
3: Tak Mílo, já musím na začátek říct, že se úplně celá roztékám. Opravdu krásný, děkuji vám moc krát za takové hodnocení mé osoby. Je pravda, že neměla jsem to vůbec jednoduché v té funkci, zvláště je za Zemana, že ho znáte, to prostě to, ano, to bylo hrozné. Takže abych vám odpověděl na tu vaši otázku, tak já momentálně se zabývám právem, já jsem právnička, takže momentálně tedy jaksi právo. A musím říct, že to také vůbec není jednoduché. Nevím, jestli máte nějakou povědomost, ale opravdu, jako vemte si, že... Vy jste taky právník, nebo co?
2: Ne.
3: No, jsem si říkal, zníte tak nějak mile. No, tak, ale opravdu, vemte si, že třeba já jdu k doktorovi, jo, a ten doktor mi prostě nevěří, jo, rozumíte? S tím máme my právníci největší problém, že prostě nám prostě nikdo nevěří a mimochodem víte, jakého soudu se nejvíce bojí všichni právníci?
2: To nevím.
3: Božího. Je to problém, protože opravdu, tedy les, kdy přijde nějaký klient, jako já mu říkám teda, to mi opravdu hlava nebere. A on říká, no, ale ruce ty berou, že jo, no.
4: Nenechte si ujít skvěle nabít.

0: Budová a kolegové Lubka s Mírou se jí ptali, kolikrát se stěhovala a zda hromadí věci.
1: Já jsem se stěhovala celkem hodněkrát, nebo hodněkrát, co to je. Já nevím, 4x, 5x.
2: To není
1: zas tak asi hodně. Jednou mi volal realitní makléř, potom co jsem se přestěhovala do domu, asi po 4 letech, jestli se nebudu znova stěhovat. A já říkám, prosím vás, ale jsem si ten dům koupila jako už na pořád. A on říkal, ale to lidi se stěhují zhruba tak po 4 letech.
0: Měl kupce, ne?
1: Takže nevím, ale asi si pamatoval, kdo před 4 lety od něj něco koupil. A takže prý 4 roky je ta doba, kdy se lidi stěhují.
0: Jo, to já ještě jsem nevybalila.
2: Po kolika?
0: To je hrozně, já to nemůžu ani říct, ale to je
2: 16 třeba.
0: 16 let a já mám třeba ještě některé věci nevybalené.
1: Tak ty už bych rovnou vyhodila.
2: No. Já to říkám furt.
0: Když oni jsou tam možná nějaký památeční, ale no. Je teda pravda, že člověk furt stěhuje ty krabice, je to hrozně.
1: Já nevím, mně přijde právě dobrý, vím, že jsem se jednou stěhovala po 2 letech, byla jsem překvapená, kolik jsem toho nahromadila a já se přiznám, já to hromadění nesnáším a myslím si, že když člověk nedokáže uvolnit prostor kolem sebe pro nové věci, takže to ukazuje něco o jeho psychice. Já si prostě myslím, že člověk by měl se zbavovat věcí zcela přirozeně, který nepoužívá. A taky mám na to takovou vzpomínku. Měla jsem skvělou učitelku, paní Ždichincovou, paní učitelku jógy, která byla baletka, dostala tálii Věruška Ždichincová za celoživotní dílo jako baletka a zemřela, myslím, v 95 letech a já jsem k ní poslední 3 roky chodila a měla toho opravdu doma hodně málo. Mm-hmm. Měla tam krásný zrcadlo, měla pár krásných kousků, ale měla pár knih a fakt jsem viděla, jak vlastně na konci toho života stačí málo. Takže je opravdu zbytečný hromadit a lidi by si tohle měli uvědomit, že ten život je o něčem jiným než o hromadění a vzpomínky. No, nevím, jestli když najdou děti po nás v krabici nějaký program z divadla, kde bude datum, jestli si to nechají, protože to byla naše vzpomínka, že?
0: Jasně. Tak to řekla Nela Boudová, celý rozhovor si můžete poslechnout buď na našem webu Frekvence1.cz, anebo na platformě YouRadio Talk.
3: Frekvence 1. Doprava.
0: Jak to vypadá na dálnicích?
4: Já se vrátím k Nele Boudové, která říkala, zbavujte se věcí, které nepotřebujete, hlavně ne na dálnici,
0: kdo
4: prosím
0: si,
4: vás.
0: Teď jsem to se chtěla zeptat, kdo se zbavil nějakého.
4: D3 hlásí tašku na vozovce. Asi někomu vypadla z auta na 92. až 3. kilometru na trase z Mezna na Kaplici. Takže pozor, taška na vozovce na D3, 92. kilometr. Pozorní buďte ale také na jihočeské strakonické D4 na rozhraní středočeského a jihočeského kraje. Mezi Příbramí a Strakonicemi máme po nehodě porouchané osobní auto. Tak jezděte opatrně a bezpečně dojeďte s Frekvencí 1.
3: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

V noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově. Přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních pár. Živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád. A že ti to v steku chci ti všechno říct. A pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za přídech. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem proměnil s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak táci tiše vzlétnou.

0: frekvenci 1 z té nejlepší muziky je taky Lambada. Do další hodiny Lady Gaga, Bradley Cooper, Eva Farná a Mirai, anebo Unique 2.
1: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
2: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pokáč, Kája a Bambuláček, Milan Peroutka, Lollipop, Spiggy a Lily a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz. Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
3: 14 hodin. Frekvence 1, zprávy.
0: A zprávy má Láďáku.
4: Krásnou sobotu, 23.5. Slučování českých soudů začne o rok později. Na Slovácku ve Zlínském kraji se jede jízda králů. A v jedné z chemiček na výrobu plastu hrozí obrovský výbuch. Z domova muselo 40 tisíc lidí. Pěkné odpoledne. Plánované rušení a slučování části okresních soudů by mělo začít až v lednu 2028. Ministerstvo spravedlnosti tak ustoupilo od záběru reorganizovat justici už od počátku příštího roku. Chce taky spojit první dvě plánované etapy reformy do jedné, napsal server Česká justice. Podle ministerstva má delší příprava pomoct zmírnit odpor části justice i samospráv, které varovaly před organizačními problémy, nepřipravenými počítačovými systémy i dopady na dostupnost soudů. Soud v Ústí nad Orlicí poslal do vazby mladíka, který je obviněný z vraždy dívky u střední školy v Pardubicích. Hrozí mu 10 let vězení. Obviněný u soudu vypovídal, ale jeho vyjádření není veřejné. Podle obvinění mladík napadl dívku ve čtvrtek odpoledne před školou v Poděbradské ulici v Pardubicích. Těžkým zraněním, které jí způsobil, dívka podlehla po převozu do nemocnice. Škola je od pátku kvůli tragédii do pondělka zavřená. Zrušené jsou i maturity. A pokračujeme ve Slezsku. Na hlavním železničním koridoru směrem na Slovensko a Polsko je zastavený provoz. V úseku mezi Ostravou a Bohumínem na Karvinsku totiž vykolejily dva vagony nákladního vlaku. Událost se obešla bez zranění. Škoda je zhruba 2 miliony korun. Nákladní vlak vykolejil v 9 dopoledne při vjezdu na ostravské hlavní nádraží ve směru z Bohumína. Na místě nehody stále zasahují hasiči správy železnic. České dráhy tak zajišťují náhradní autobusovou dopravu mezi ostravským hlavním nádražím a Bohumínem. Začala sezona vysazování letniček. Kromě Kroměříže, o které jsme mluvili před hodinou, se začalo s jejich vysazováním ve velkém i ve východočeské metropoli. V Hradci Králové vysazují zahradníci do záhonu desítky tisíc těchto rostlin. Motivem výzdoby krajské metropole budou tentokrát motivy lásky.
5: Město má v plánu vysadit téměř 55 tisíc květin. Práce na živé okrase s letošním hlavním motivem lásky a jemnými ornamentálními tvary už naplno běží. Všechno to potrvá 2 až 3 týdny a městskou kasu vyjde na 2 miliony korun. Nejvíc květin tradičně zamíří do jiráskových sadů, kde jich bude k vidění přes 12 tisíc. Další významné kompozice vzniknou třeba v sadech architekta Lisky, v Kotěrově ulici, ale i na Masarykově a Ulrichově náměstí. Na každém z těchto míst zahradnice vysadí přibližně 4 tisíce letniček. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
4: Ropný tanker u Sokotry hlásí incident, k němuž se přiblížilo malé plavidlo s 5 lidmi, informuje o tom britská vojenská námořní služba. A úřady v americké Jižní Kalifornii se od pátku snaží zabránit výbuchu zásobní nádrže, ze které uniká nebezpečná chemikálie. Ta se používá k výrobě plastových dílů. Úřady zatím v oblasti evakuovaly přibližně 40 tisíc lidí. V Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku se dnes po 2 letech jede jízda králů. Vrcholí nedělní objížďkou krále s družinou ulicemi města. Podle tradice je při ní král oděný do dívčího kroje a v ústech má růži. Letos je jim 10letý Cyril Hlaváček. Letošní král chodí do 4. třídy základní školy, kde ho zajímá hlavně tělocvik a vlastivěda. Prý rád opravuje auta, sportuje, učí se hrát na housle a od předškolního věku chodí do folklorního souboru. Zpívá, tancuje verboňk a hraje ve 2 cymbálových muzikách. Policie teď hlídá případné fotbalové chuligány v Praze na Julisce. Duklu a Baník totiž čeká jedno z největších utkání posledních let, ve kterém se rozhoduje o tom, kdo se stoupí do druhé ligy. Do Prahy přijeli tisíce ostravských fanoušků. Juliska má kapacitu kolem 8000 diváků a už několik dní je beznadějně vyprodaná. Drtivá většina baníkovců se do hlavního města tradičně vydala vlakem. Zápas má výkop právě v tuto chvíli.
3: Frekvence 1. Počasí.
4: Je to série letních dní, i dneska bude slunce celý den, teploty do 29 stupňů, takové léto bude, tedy hlavně na západočeském Plzeňsku.
1: Frekvence 1.
3: Doprava.
4: No a ještě míříme na silnice, teplická D8 na příjezdu do Prahy na 7,5 kilometru hlásí před Prahou porouchané vozidlo. Opatrní buďte v Hradci Králové, tam máme hlášený porouchaný náklaďák po nehodě v Brněnské ulici. No a pozorní buďte také v okrese Rychnov nad Kněžnou, u Týněště nad ulicí na 11. Havarovalo osobně auto do stromu, na místě je policejní hlídka, hasiči a záchranka. Bezpečně dojeďte s F1. A taky Markem Maláškem.
6: Musím teda říct, co má Cyril Hlaváček neuvěřitelných zájmů.
4: Viď?
6: Jo, jo, jo. Na to, že teda chodí do 4. třídy, tak už toho chtěl opravdu hodně.
4: Mm-hmm.
6: To já, když jsem chodil do 4. třídy, tak jsem tolik koníčku neměl teda.
4: A jaký jsem měl koníček?
6: No tak, já jsem chodil na judo, taky kytara mě chvilku bavila, než to začalo být těžký. Nebo takhle. Máma říkala, víš, ono by bylo fajn, kdyby se tam třeba naučil něco. Kvojínku, víš? Honza nevěděl tenkrát frčel, tak to bylo jako fajn, nebo když v Honzově případě spíš něco tak jako ke Strahovu.
4: Ale vidíš, ale na krále jízdy králů to nedotáhl.
6: To ne. A právě je to asi možná chyba toho, že jsem dochodil nějakého folklorního kroužku, bych teď neměl co dělat.
4: No, jakože bys si jako teďko ne...
6: Určitě někde vystupoval.
4: Jo, takhle. 100%. Aha, no tak třeba buďme rádi, králu, že tě tady máme.
6: No jistě,
4: že nejseš na jízdě králů.
6: No, přátelé, pokud taky nechodili do folklorního kroužku, nebo ty co dělat, já jsem vám našel výlet.
4: Super.
6: Pro nás, co nejsme z folklorního kroužku.
1: To nejlepší z muziky.
3: A Marek Malášek.

0: Frekvenci jedna z té nejlepší muziky je taky Unique Tool. Krásné soboty, prosluněné. No jak jsem říkal, kdyby náhodou někteří z vás neměli třeba nějaké vystoupení s folklorním kroužkem, tak byste třeba mohli zahálet, a o to jsem tady já, abych vám poradil ten správný tip na výlet. Tak třeba v Lázních Libverda nakopnou sezonu, takže tady se můžete zabavit. Stejně jako v Kadani na Ústecku je velká oslava narozenin Maxi Psafíka, místního rodáka, takže nebude chybět program nejenom hlavně pro děti. V Litomyšli na náměstí, no velké gastroslavnosti Magdaleny Dobromily Rettigové. Na pražském výstavišti v Olešovicích se sjedou nejlepší tatéři Česka, takže kdo si pěstuje svoje tělo na malůvky, nenechá si ujít. A když už budete v Praze, když to natáhnete na Korzo Krymská 2026, na dnes už legendární pouliční festival, myslím si, že taky neprohloupíte, a v Děčíně jsou v plánu městské slavnosti. Ladíku, nechal ty ses někdy počmárat?
1: Nenechal, nikdy, vždycky jsem se říkal ne, v žádném případě, ale dneska už jako občas mám takový myšlenky. Jako.
0: Co by si tam nechal?
1: No to vůbec jako netuším, ale to je to dilema. Vůbec nevím, co by se mi tam, jako možná svaly.
0: Jo, že by si nechal obtáhnout kontrolu svalu, jo? No jo, ale nevím. To tam je dobrý, když je nějaká předloha.
1: A nebo jsem viděl dokonce i Lajčárový kód. Díky teda za pochopu.
0: Tak to je Martin Kocián, ne, to víme.
2: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: správná sobotní pohoda, pohodička. Co, Láďo?
1: Přesně tak. No, nic lepšího si nepřijel.
0: Honza Kraus s Miluškou Bittnerovou proberou ochranou známku Taylor Swift a Láďa, tak ten otevře otázku nejpalčivější. Dálnice. Pojď na to, Láďo.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: Ale zatím větší klid, takže máme tu dobré zprávy, až teda na to, pokud cestujete z Prahy na Liberec a Mladou Boleslav na D10, tak konkrétně máme hlášenou kolonu na čtvrt hodiny až 20 minut a to mezi vlastně obcí Zeleneč až po exit Mladá, až po exit Stará Boleslav. Takhle je to na čtvrt hodiny. Zeleneč až exit Stará Boleslav, tam se nám tvoří kolony, jinak se jezdí bez větších komplikací. No tak ať vám to takhle zůstane.
0: Jsi říkal dobrý zprávy a pak řekneš na čtvrt hodiny kolona v tomhletom 35 stupňovým horku. No ty jsi úplně blázen.
2: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis. Jan Kraus a Blondýna.
4: Taylor Swift žádá o ochranu známku na svůj hlas i vzhled. Chce zastavit jejich zneužívání AI. Co je na to?
5: No tak ať si požádá, oni to vyřídí.
4: No, žádá. Ono se jí stalo, že nějak ten jí, vůbec jako celou jí AI verze za posledních let začaly objevovat v nějakých kontextech, například během volebních kampaní a agitaci za volbu Donalda Trumpa, tak to už je jako nepříjemnost, teda si myslím.
5: No tak, to je ta výhoda, že dneska, když uděláte kravinu, tak můžete říct, že jsem nebyl já, to dělala AI, to je fake, jak říkáme česky, podvod, takže na to se to dá hodit vždycky všechno. Druhá věc je, jako ona, že chce ochrannou značku, tak v Americe určitě to jde nějak jako za příplatek si to připosilnit, tu značku, protože všechno, co se pořizuje za peníze, se v Americe pořídit dá. Ale myslím si, že sama o sobě je chráněná jako tak standardníma zákonama.
4: No.
5: Že ji nemůžete použít a nemůžete ji napodobit beztrestně.
4: Přesně.
5: Což v Americe znamená finanční dardu.
4: No, no.
5: Ale ona zase prachy neschání, protože ona měla prémiové spoření mladých. Takže peněz, myslím, nemá nedostatek, takže jde spíš o to, aby někdo také neznehodnocoval.
4: Jo, jako, ale tak hele, to chápu.
5: No to chápu taky, no. Tak mě taky tady to dělají ty hajzlové na ty investice, že?
4: Jo, vy máte investice.
5: Nepoužívají taky, no.
4: Jo.
5: A tady naši hlídači fejků nikdy nic nezjistí. Protože to jsou nějaký trumberové, co pohlídají články. Ale jsou placený vládou nebo kým, takže je jasný, odkud vytrvané, že jo?
4: Jo, ale stejně to se mě líbí, jako jak si vás vybrali, že teda vy jste ten, který vlastně rozumí financím. To je jako hezký. To teďka přemýšlím, kterýho z kolegů bych takhle jako...
5: Oni teda použili víc lidí, ale já jsem jeden z nich.
4: Dobrý.
5: Druhá věc je, tak oni si na to udělají nějakou rešerši, zjistě, kdo je tak relativně důvěryhodný, tam by se nedostane.
4: Ne,
2: Jan Kraus a Blondýna. Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: kdyby se ptali správnou cestu na stadion, nebojte se, nic vám neudělají, vy jim taky nic nedělejte. O podrobnosti už celou ve zprávách a do té doby ještě skupina Jelen, anebo Dario G.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.

0: největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
3: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální sedmiletá whisky Stará myslivecká Selection. Úspěšní vědí, čím si připít.

0: Pokud se ještě rozhodujete, kam letos vyrazit na letní dovolenou, region Hochkönig může být ideálním místem. Zástupkyně turistické oblasti Salzbursko Denisa Gromnicová teď prozradí, co tu zažijete.
1: Region tvoří tři obce. Maria Alm, Dinten a Milbach v nádherných kulisách hor s impozantním masivem Hochkönigu. Oblíbené jsou třeba výlety za bylinkami na horské pastviny a salaše. Krásné výhledy.

0: nabízí i Královský okruh Königsweg. Regionem ale vedou také další dálkové trasy s přepravou zavazadel mezi ubytováními a velkou výhodou je 6letních lanovek.
1: Takže člověk nemusí hned od rána šlapat do kopce.
0: Přesně tak. Na Salaších ochutnáte domácí kuchyni a bylinkové speciality. U horních stanic lanovek najdete velká dětská hřiště, lesní skluzavky, houpačkový ráj, lanový park nebo kuličkovou dráhu, která patří k nejdelším v Alpách. A skvělé podmínky to mají i cyklisté. Region nabízí výborně upravenou síť tras pro horská kola i elektrokola, stejně jako gravelové trasy. S pestřením jsou taky flowtraily a tréninkové areály. Vícedenní trasu Königstour Bike můžete projet i bez zavazadel a s letní kartou pro hosty Hoch Königkart navíc můžete jednou denně využít lanovku i s kolem zdarma.
1: Letní karta Hoch Königkart je vlastně takové eso v rukávu.
0: To máte pravdu. Zahrnuje totiž lanovky zdarma, vstupy na koupaliště i další zážitky. Díky kartě si tedy dovolenou užijete doslova královsky. Tak se na vás těšíme v Hoch Königkart.

0: Mario G a prosluněný song, jak se koukám ven, hrajeme ho naprosto správně a v ten nejlepší čas. Do další hodiny, Ava Max. Ta se taky bude hodit podobně jako No Name. A nebo další letní song od Mr. President.
1: No to je sobota jak korálek.
2: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: S Láďou Jakubem.
3: Tady jsou čerstvé informace z Čech, Moravy, Slezska i Slovenska. Slučování českých soudů začne o rok později. Prahu dnes se zaplnili Ostraváci. Plzeň řeší úniky vody a policie u východoslovenských Košice zabránila útoku kyselinou. Ještě jednou příjemný víkend. Prahu dnes zaplnili Ostraváci, fanoušci fotbalového Baníku. Většinou vlakem přijeli na stadion na Julisce podpořit svůj klub. Juliska je tak většinou zahalená v modré a bílé barvě. Klubové barvy Slezského celku na velké hlavní tribuně 8000 stadionu výrazně převažují nad žlutou a rudou, které vyznává domácí mužstvo. Původní odhady počítali s 2500 fanoušky Baníku. Na vyprodaném stadionu už ale může být až dvojnásobek. Mimochodem, kolem poledne vyrazili na společný pochod z Vítězného náměstí v Dejvicích. V dnešním závěrečném kole nadstavbové skupiny o záchranu potřebuje Ostrava zvítězit, aby se na úkor soupeře vyhnula přímému sestupu a zahrála si baráž. No a celou akci dnes pochopitelně hlídají i policejní hlídky. A v Praze taky posledním dnem pokračuje mezinárodní bezpečnostní konference Globsec. Dnes vystupuje například nová maďarská ministryně zahraničí Anita Orbánová. Tématem je nová maďarská vláda a taky válka na Ukrajině. Nový polský ministr zahraničí Radoslav Sikorský ten zmiňoval, že ruský prezident by se měl uvědomit, že on a Rusko má velké problémy. Mluvil o tom, jak posílila Ukrajina a dál, jak se Rusko oslabuje. Český prezident Petr Pavel řekl, že Ukrajinci dnes bojují o celoevropskou bezpečnost. Přes 350 budov v Plzni patřících 50 subjektům je vybavených technologií detekce úniku vody. Řešení plzeňské společnosti NextDrop umožňuje okamžitý zásah, který snižuje spotřebu vody a šetří náklady při únicích. Správci městských objektů už odhalili téměř 100 takových případů a ušetřili 100 tisíce korun. Plzeň proto nasazuje detekci do dalších budov. Jak nám řekl radní města Daniel Kůz a jeden ze zakladatelů firmy František Mach k tomu doplnil.
4: Vyvíjeli jsme ten systém v řádově 3 roky, někdy od roku 2021 až do roku 2024, kdy jsme vlastně s městem Plzeň realizovali prvotní vlastně pilotní projekty a v roce 2024-2025 jsme vstoupili na trh a s městem jsme vlastně realizovali větší počet, řekněme, pilotních projektů v loňském roce. Jako NextDrop vzniknul na půdorysu vlastně studentů doktorského studia, kteří jsou vlastně těmi hlavními mozky. Já jsem společně s kolegyní jeden ze zakladatelů a vlastně pomáháme jim vlastně přechodem mezi té akademickou sférou a tou biznisovou sférou, tím průmyslem.
3: Ještě doplním, že Luděk Šantora, šéf správy informačních technologií města Plzeň, která nápad podpořila, dodal, že z aktuální spotřeby jde odhadnout počet lidí v budovách při krizových situacích. Policie zabránila útoku kyselinou na dvě ženy. Východoslovenské jednotky z Košic totiž tušily, že se něco podobného chystá. Podezřelému hrozí 12 let ve vězení, je ale na útěku. Po obviněném tak policie na východě Slovenska pátrá. Operaci Leptač podnikli v Košicích policisté z úřadu boje proti organizované kriminalitě. Součástí akce byla domovní prohlídka a zabavení možných důkazů. Útočník chtěl zřejmě chrstnout kyselinu ženám do tváře. A ještě jedna informace, tentokrát se týká sportu. Šance Liga skupina o záchranu, jak se hraje. FC Dukla Praha Baník Ostrava 0-1, hraje se druhý poločas. FC Zlín, FC Slovácko 1-0 po druhém poločase. No a Mladá Boleslav, FK Teplice zatím bez branek 0-0.
2: Frekvence 1. Počasí.
3: Teploty nám dneska stoupají k 25 i výš. Ostrava má 23, v Aši na Chebsku je 25 stupňů, no a Strážnice nad Hodonínsku, to tam hlásíte skoro jasno, a 27 stupňů Celzia. Na Plzeňsku může být dneska i 29 a zítra i 31, konkrétně na Jižní Moravě, v Polabí a nebo třeba v Praze.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: A ještě zprávy pro všechny řidiče. Opatrní buďte řidiči v tuto chvíli pod dálnicí ve Starém Plzenci na severním Plzeňsku. Máme tam nehodu dvou osobních vozů. Další informace přicházejí z plzeňské D5 na 86. kilometru. Od Plzně na Prahu hlásí porouchané osobní auto odstavené na krajnici. No a Drahouš, to je okres Rakovník, silnice 27, tam je nehoda dvou osobáků. Další informace přichází ještě jednou ze středních Čech. U Příbrami se bouralo na silnici 105 u Petrovic. Máme tam hlášenou vážnou nehodu motorkáře. Ten skončil ve stromu na místě policie, hasiči a záchranka. Proto jezděte opatrně a s frekvencí 1. No, na cestu vám dál hraje Marek Malášek.
0: No, jak ty sládi říkal, že vlastně Ostraváci teď budou na Julisce. Mě by jenom zajímalo, jestli třeba, když přijdou takhle jako Ostraváci a jsou na tom stadionu v takto hojným počtu, což je samozřejmě fantastická zpráva. Jestli třeba udělají nebo dělají to stejný, co slávisti třeba na Spartě. Jak tam zdemolujou ten záchod.
3: Já myslím, že snad.
0: No, počkej, ty se směješ, ale já když jsem mluvil s jedním Spartanem, tak on mi říkal, že to je tradice.
3: Je, že to je tradice.
0: Když jsou v Edenu, tak se tam prostě rošvíhá na padrť záchod.
3: Jo, takhle. No tak snad na Julisce všechno zůstane v pořádku.
0: A já jsem mu na to říkal, že tradice, aspoň za mě, je na Vánoce rozkrojit jablíčko.

0: tu nejlepší hudební kulisu se vám stará Frekvence 1, máme minutu po čtvrt na čtyři. No kolikrát si třeba Láďo řekl, možná klidně můžeme říct minulý týden, já to dospím o víkendu.
1: Milionkrát.
0: Že? A podařilo se ti to někdy?
1: Ne, vstávám v půl páté.
0: A kde jste včera byli?
1: My jsme byli v planetáriu.
0: Vy jste byli v planetáriu?
1: V Praze.
0: Takže to ses taky nedospal.
1: Jsem se taky nedospal. No, nemohl jsem spát z těch hvězd.
0: Je to totiž, ale jenom taková, jakoby vlastně jako člověk se tím rád jako opájí, že se jako dospí o víkendu a odborníci přišli na to, že se to vlastně jako nikdy nepovede.
1: Ne.
0: Vůbec k ničemu to není. Ba naopak, tě to ještě navíc
1: ještě víc
0: rozkope.
1: Ano, přesně tak. Takže jsi potom o víkendu zničený, v pondělí úplně nejvíc.
0: Nechodíš vyspalej vlastně jako ani v pondělí do práce.
1: Mm-hmm.
0: Čímž pádem, a tady jasně píšou, že se člověk nebo to tělo se potom nějak, jakž tak znormalizuje, ten spánek prostě chybí, o tom žádná, ale až ve středu ráno. Takže z toho jasně vyplývá, že je potřeba si jako ten spánek neodpírat přes týden, chodit spát.
1: V 9.
0: No, když dobře. V 9 to opravdu jenom ti, co teda jako vstávají třeba na tu
1: pátý. V těch půl pátý, ano.
0: No, nebo ve 4.
1: Ideální, no.
0: No a ti ostatní, tak ti si můžou klidně skrpnout přes den, ne?
2: Vše pro letní party a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
3: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
2: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální sedmiletá whisky Stará myslivecká Selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
4: Well, you were staring down disaster. That night we almost called.

0: o tu nejlepší muziku se vám stará do sobotního odpoledne Frekvence 1. No a než to rozjede Iva Max nebo taky Reddy Kirken, tak Petr Kolečko společně s Michalem Suchánkem poradí, jak moc je potřeba se starat o zahradu, která by měla být v uvozovkách, bezúdržbová. Něco podobného by mohlo platit i o našich silnicích.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Hezké odpoledne přejeme všem v autech. Opatrní buďte na D10, to je dálnice z Prahy dál na Mladou Boleslav a Liberec. Tady je kolona, počkáte si 20 minut mezi 4. a 10. kilometrem za výjezdem z hlavního města ve směru na Starou Boleslav. No a v opačném směru na 10. kilometru, tedy na příjezdu do metropole, pozor na porouchaný autobus. Dál se nám tvoří kolony na D1 od Jihlavy na Brno od 150. do 154. kilometru kvůli zúžení, kvůli práci na silnici, jsou tam silničáři a zdržíte se čtvrt hodiny, je to u Velkého Meziříčí. Tak přejeme pevné nervy a bezpečně dojďte s Frekvencí 1 a Markem.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.
3: Cože?
1: Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
4: Všude píšou bezúdržbová zahrada, co to přesně znamená, že tam člověk nic nedělá, nebo že pak jen brečí trochu méně. Renata 46 Benešov. A já to nechci říkat jako znova, já vím, že už jsme to tady měli hodněkrát. Já nedám dopustit na indický běžce vlastně na ty kachny, co jedí ty slimáky. To vlastně se udržou taky sami, oni se sami navzájem i vyzobávají to peří, snědějí slimáky, dobře se na to kouká, udupou ti i tu hlínu, jak na to šlapou. Takže
5: a oni prostě žerou i trávu a jako k tomu
4: všechno, oni
5: to právě, super,
4: prostě jednou a ideálně prostě jednou ono zaprší, vyroste tráva, vyrojí se slimáci, on to poseká, vyžere slimáky, pohnojí to vlastně.
5: Když má trochu volna, podívá se i na ten topol vedle.
4: Přesně, jestli náhodou už jako nenašel čas, jo. Všechno, no. Jako i vlastně schránku ti vybere třeba poštovní, když má náladu.
5: No.
1: Cože? Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
3: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1.

0: Krištof. Alebo Roxette. Přesně takto na frekvenci jedna hned po zprávách s Láďou.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
3: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální sedmiletá whisky Stará myslivecká Selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
4: Hokejoví příznivci, fanděte našim s oficiálním merchem českého národního týmu. Ve fanshopu českého hokeje si můžete vybrat z originálních produktů, jako jsou reprezentační dresy, šály, čepice a spousty dalších unikátních kousků z hokejové kolekce. Fanděte českému nároďáku stylově a s originální výbavou a oblečením. Oficiální merch zakoupíte na fanshop.českýhokej.cz.
5: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 69,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a šery rajčata 250 gramů za 49,90 do 26. května ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
7: 16 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: S Láďou Jakubem.
8: Na vteřinu přesně, pěkné odpoledne. Brněnsko dnes ve velkém řeší odsunuté Němce po druhé světové válce. Česká policie míří k vodě a východomoravská Kroměříž bude městem letniček. Je sobota, 23. května. Zhruba 2000 lidí podle odhadů pořadatelů dnes ráno přijeli do Pohořelic na Brněnsku. Vydali se do Brna na pouť smíření. Letos je akce připomínající takzvaný pochod smrti Němců, vyhnaných z Brna na konci roku 45. Mimořádný tím, že se v Brně souběžně konají i sudeto německé dny. V jejich 76-leté tradici je to poprvé, kdy se nekonají v Německu, ale v České republice. Pochod smíření se uskutečnil poprvé pod hlavičkou festivalu Meeting Brno v roce 2016, a to rok potom, co se vedení Brna poprvé oficiálně omluvilo za divoký odsun německého obyvatelstva. Před dnešní akcí v noci ale někdo posprejoval hákovými kříži památník odsunu. Případ od rána řeší policie. Zakladatel festivalu a pouti smíření označil incident za nešťastný, stejně jako další akce protestujících, kteří jsou na místě, tedy v Pohořelicích i Brně. Policie už předvedla k ověření totožnosti dva lidi a řeší i dva drony. Policisté budou od začátku června až do konce září po celém Česku kontrolovat bezpečnost na přehradách, na jakýchkoliv vodních plochách, řekách i v jejich okolí. Pořádat budou i preventivní akce, které mají snížit počty utonutí a rizik při rekreační plavbě a vodních sportech. Při dnešním slavnostním zahájení opatření v pražských Žlutých lázních u Vltavy to řekl ředitel pořádkové policie Petr Koutný.
9: Od 1. 6. do 39. bude probíhat v rámci celé České republiky, takže v rámci budou zapojena všechna krajská ředitelství policie a to bezpečnostní opatření bude mít jednak preventivní charakter a jednak samozřejmě nějakou represivní část, kde se budeme zaměřovat na dodržování pravidel při řízení vodních plavidel, na dodržování dopravního značení na vodě. Budeme kontrolovat doklady, které vůdce malých plavidel musí mít u sebe.
8: Podle policie se v Česku každoročně utopí až 200 lidí, což je víc než v některých přímořských státech. V Vracíme se na Moravu. Zahradnice pracují v těchto dnech v Květné zahradě v Kroměříži. Ta je od roku 1998 památkou zapsanou na seznamu světového dědictví UNESCO. A to na výsadbě letniček. Začaly s ní v první polovině května, hotovo bude do konce příštího měsíce. V ornamentálních záhonech pokvete mezi 50 až 60 tisíc letniček, jak říká zahradní architekt Pavel Novák.
10: Vysazujeme 7 druhů, vysazujeme ageratum, různé barevné spektrum begonií, dále aksamitníky vysazujeme, okrasné zelí a letos jsme zařadili i petunie. Ony se ty barvy hodně často opakují, u těch letniček je naštěstí větší výběr než u dvouletek. Máme standardní bílou, červenou, modrou, žlutou, fialovou a zelí je takové růžovo-zelené.
8: Návštěvníci budou moct letničky obdivovat na Čestném dvoře před vstupem do Květné zahrady v Kroměříži a hlavně na Janákově parteru před kolonádou, kde jich bude asi 40 tisíc.
7: Frekvence 1.
1: Počasí.
8: Lepší počasí na víkend si nemůžeme přát. I zítra bude stopro na výlet. 26 až 30 stupňů naměříme nejčastěji. Nejtepleji bude u Plzně, Českých Budějovic, Hradce Králové, Pardubic. A taky na Kolínsku, Kutnohorsku, Nymbursku a Mělnicku. Všude tady i
1: 1,30. Frekvence 1.
7: Doprava.
8: D10 z Prahy na Mladou Boleslav a dál na Liberec hlásí kolonu na 20 minut mezi 4. a 10. kilometrem a pevné nervy také na D1 z Jihlavy na Brno mezi 150. a 154. kilákem. Je to u Velkého Meziříčí, tvoří se tam kolony, protože se pracuje na silnici. Tak bezpečně dojeďte s F1. Je vysílá Mára Malášek. Pěkné odpoledne.
11: Jsi říkal letničky, okrasné zelí.
8: Okrasné zelí, růžové barvy. Říkal, že pan je růžový.
11: Jo. Já jsem si úplně tak představil, na co by to okrasný zelí mohlo být. To je vlastně to, co se dává na ty oblohy na talíř.
8: Okrasný
11: zelí.
8: To taky, ale tohle asi bude jenom k okrase na těch záhonech, bych řekl.
11: Myslím si, že kdybych to dal na talíř, tak by to taky jako se lidem líbilo.
8: Takže Kroměříž plná zelí na talíři.
11: Co to tady máte, to se nejprosím vás, to je jenom návod znovu opláchnout, vyměnit a dát dalšímu. No nicméně říkal, že zítra to bude taky na výlet. A to by se mohla hodit třeba rubrika Jana a výlety na míru.
8: Jo, určitě, stopro, využijeme.
11: Jako, bude to i na takovejto výlet?
8: A kam to bude? Bude to na výlet a kam to bude?
11: Na výlet to bude, mě se ptáš, ty to víš?
8: Já to nevím, já se tě ptám, já to tentokrát nevím.
11: Kecáš, víš, moc dobře děláš.

0: Frekvenci 1 jste nejlepší muziky, přesně minutku po čtvrt na pět taky Lucie. No a teď tady mám pro vás pozvánku k další epizodě podcastu Jana Výlety na míru. To se hodí, zítra má být pěkně. No takže tentokrát s Janou Knížkovou a Mírou Michálkem vyrazíte do kraje vína, taky piva, cyklostezek a dokonce se podíváme i za hranice na Slovensko. No v novém podcastu totiž zamíříme do Hodonína, města Tomáše Garrigua Masaryka, jehož jméno tu najdete, no vlastně skoro na každém kroku. Projdete si Masarykovo náměstí a hned tady taky oceníte, jak Míra rozezná různé architektonické slohy. To kluk šikovná.
1: Přímo na tom náměstí, když začneme takhle v centru, tak je tam barokní kostel svatého Vavřince, krásná impozantní radnice hnedka naproti, ve stylu norimberské secese. Je to znát, že je to jiný, než na co
2: jsi
1: jsme
2: jako
1: zvyklí.
2: Ty jako poznáš, jo, když tam přijdeš.
1: Já jsem přijel, já jsem vypadl z toho sklípku tam
2: a říkal,
1: štájelo tohle. Takhle nějak to bylo, no. Tak to víš, že mi pomáhají na Google, že vždycky, no.
0: No a z Hodonína vás potom taky čeká výlet přes lesy až do slovenského města Holič, a nebo taky nádherné Skalice. No a právě do Skalice se jezdí za jednou velmi oblíbenou pochoutkou.
1: Jezdí se tam na jedinečný trdelník, jsem si říkal. Trdelník mají všude, prostě staromák, že jo, na každém rohu.
2: With ice cream.
1: No to je hrozný ten kornout, co začal dělat. No, ale jako turista bych si to asi koupil, taky jsem na tím přemýšlel.
2: Hlavně to si dáš ve 12 a ještě v 8 večer nemáš hlad.
1: No to je halus úplná. Takže trdelník má tady dlouhou tradici, jako opravdu až do toho 19.
2: Delší než u nás doma, teda nás na Staromáku.
1: No rozhodně, no, viděl jsem nějakou firmu, která je z roku 1965 a už to tam tenkrát dělali, takže ta tradice je opravdu dlouhá. Ale je tam třeba i tradiční trdlotéka, vyloženě se to jmenuje. Pak jsou tam rodinný firmy.
2: To je diskotéka pro trdla.
1: Přesně, no, taratap.
3: Každý pátek je tady váš Arnoš se svou.
0: Takže další díl epizody, nebo spíš podcastu Jana a výlety na míru, která tentokrát zamíří do Hodonína, tak tu najdete na tradičních podcastových platformách a nebo na webu frekvence1.cz.
4: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
5: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní LEGO Editions Helma Lewis Hamilton ze Scuderi a Ferrari HP jen za 1799 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
6: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 12,90 gambrinus desítka půl litru ve skle a Birel půl litru ve skle za 13,90 do 2. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

0: Frekvence 1 a taky MC Erika Barbara. No a pomalu, ale jistě o půl páté připravené dopravní info od Ládi Jakuba.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Přesně tak, přeju vám příjemné odpoledne na celkem poklidné silnice v Česku, ale pozorní, buďte přece jenom na několika místech. Dálnice D35 276. kilometr z Lipníka nad Bečvou k Mohelnici hlásí porouchané auto, v místě se zpomaluje. Dejte si pozor, na Zlínsku u Hrobic na silnice 490 se nám po silnici pohybuje větší množství ovcí, je to vidět na poslední chvíli. Opatrně buďte i na D10 na 4. až 5. kilometru od Turnova na Prahu. Tady máme na vozovce nárazník, v místě je taky vidět na poslední chvíli. No a na silnici 240 ve Středočeském kraji se bouralo v okrese Praha Západ u obce Tursko. Máme tu nehodu a po ní zůstal na vozovce olej. Na místě to jedou vyřešit hasiči. Bezpečně dojeďte s frekvencí 1.
3: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: na všechny strany. V další hodině bude určitě Rihanna, opět Tardeček, anebo John Cicada.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
3: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Ládi Jakuba.
4: Dobré odpoledne. Letiště Václava Havla v Praze Ruzyni radí lidem, jak nemít na letišti problémy. Policie v Česku míří ve velkém kvodě a fotbalisté Dukly si dali 3 vlastňáky. Baník Ostrava tak vyhrál 3-0. A začínáme na mistrovství světa v ledním hokeji ve Švýcarsku. Hrajeme se Slovenskem. Máme za sebou první třetinu, která byla plná emocí. Češi z ní nakonec vytěžili jednobrankovou výhodu, když se v čase 8:09 trefil pěkně utaženou střelou Daniel Voženílek. Národní tým tak vede po 20 minutách 1-0. Sobota byla prvním tropickým dnem letošního roku. Stanice Doksany nad Ohří na Litoměřicku pokořila v 15 hodin 30 minut hranici 30 stupňů Celsia. Naměřila 30,1 stupně. Loni zaznamenali meteorologové první tropický den dřív už 3. května a předloni dokonce už 7. dubna. Protiteroristický útvar policie zaznamenal od ledna 694 bezpečnostních incidentů na našich školách. Experti a ředitelé škol upozorňují, že bezpečnost v lavicích se stále zhoršuje a někdy došla tak daleko, že se pedagogové kvůli problémovým žákům bojí vstoupit do třídy, jak píšou novinky.cz. Ředitelé proto volají po větší dostupnosti psychologické péče a investicím do zabezpečení škol. Letiště Praha před hlavní sezonou spouští kampaň Odbavte se. V ní radí cestujícím, jak bez komplikací projít letištěm. Nejen letištěm Václava Havla v Ruzyni. Upozornilo na dopravní komplikace kvůli stavbám u letiště a taky na odlišná pravidla v terminálech. Čeká se, že v letní sezóně odbaví rekordních skoro 12 milionů cestujících. Meziročně o 4% navíc. Mluvčí letiště Denisa Hitmanková pokračuje.
5: Letos je více než kdy jindy důležité, aby cestující vyrazili na letiště s dostatečným předstihem. Příjezd i odjezd z letiště totiž bude po celou sezónu ovlivněn přestavbou mimoúrovňové křižovatky Aviatická Lipská u letiště, což může způsobit dopravní komplikace. Doporučujeme proto cestujícím během rekonstrukce křižovatky využívat zejména městskou hromadnou dopravu, která není dotčena dopravními omezeními v místě stavby. Edukační kampaň také upozorňuje na rozdílnost limitů tekutin v jednotlivých terminálech.
4: A rychle do jižních Čech. Na Jindřicho-Hradeckou úzkokolejku vyjedou od pondělí vlaky každý den. Turistický provoz počítá se 3 páry vlaků denně na obou tratích z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice a obrataně. Dosud se od Velikonoc mohli svést turisté jen o víkendech a svátcích. A policisté budou od začátku června do konce září po celé České republice kontrolovat bezpečnost na vodních plochách, na řekách a hodně navštěvovaných rybnících i pískovnách. Pořádat budou i preventivní akce, které mají snížit počty utopených a rizik při rekreační plavbě a vodních sportech. Řekl nám to při slavnostním zahájení opatření ve Žlutých lázních u Vltavy v Praze ředitel pořádkové policie Petr Koutný.
6: Od 1.6. do 30.9. bude probíhat v rámci celé České republiky, takže v rámci budou zapojena všechna krajská ředitelství policie a to bezpečnostní opatření bude mít jednak preventivní charakter a jednak samozřejmě nějakou represivní část, kde se budeme zaměřovat na dodržování pravidel při řízení vodních plavidel. Na dodržování dopravního značení na vodě budeme kontrolovat doklady, které vůdce malých plavidel musí mít u sebe.
4: Podle policie v Česku každoročně utone zhruba až 200 lidí, což je víc než v některých státech u moře. V Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku se po dvou letech jede celý víkend jízda králů. Vrcholí nedělní objížďkou krále s družinou ulicemi města na Slovácku. Dle tradice je při ní král oděný do divčího kroje a v ústech má růži. Letos je jim teprve desetiletý Cyril Hlaváček. Fotbalisti Dukly po třech vlastních gólech a porážce 0-3 s Ostravou v závěrečném pátém kole ligové nadstavbové skupiny o záchranu se stoupili. Baník zabojuje o záchranu v nejvyšší soutěži v baráži proti druholigovému Táborsku. Pražanům stačila i remíza. Do vlastní sítě však zamířili Purcitidis v prvním poločase a Traoré s Lukášem Pengsou po přestávce.
3: Frekvence 1. Počasí.
4: Neděle bude typicky letní a tropicky letní den. Až 31 stupňů Celsia naměříme. Tedy ve stínu, a to v Polabí, u Hradce Králové a Pardubic, u Kolína, Nymburka i Mělníka a taky v Plzni a Českých Budějovicích. Jen na severu Čech, na Liberecku a Jablonecku se můžou objevit přehánky. Pondělí pak bude v podobném duchu.
2: Frekvence 1.
3: Doprava.
4: A ještě něco ze silnic, tentokrát pro cyklisty. Nenošení helmy, užití alkoholu nebo nedodržování dalších pravidel bezpečnosti může cyklisty po nehodě připravit o odškodnění od pojišťoven. Pozor na to, ty pak náhrady krátí o desítky procent. Vyplývá to z vyjádření pojišťoven. Loni se stalo přes 5000 dopravních nehod s účastí cyklistů. 49% bylo havárií, kde byl cyklista jediným účastníkem. Tak opatrně a šťastnou cestu s Frekvencí 1. A taky Markem Maláškem.
7: No, my se společně už s Láďou, ale taky samozřejmě i s vámi podíváme do 15 minut na několik nápojů, která jsou vlastně takové tekuté zlato.
4: Já vím o jednom.
7: No, zkus.
4: Pivo.
7: Ale ne, to by řekl Ondra Albrecht. Ano, samozřejmě.
4: Tak víno.
7: To asi spíš Rakníšková by tohle to řekla.
4: Tak
7: no.
4: Koktejl nějaký.
7: No,
4: alko.
7: No.
4: Koktejl.
7: Ale takhle. Teď tady půjde o to, abys neměl pod kulichem, ale v bříšku jako v pokojíčku.
4: Aha, no to tak jsem zvědavej teda.
7: To no, jsi zvědavej.
4: To myslíš, to je sci-fi.
7: To by tě zajímalo.
4: Jo.
2: To nejlepší z muziky
3: a Marek Malášek.

0: pozici jedna z té nejlepší muziky Imagine Dragons, také za malý moment vystřídají opět Radeček nebo Demi Lovato, ale nejdřív se podíváme na pět nápojů, které vám zaručí zdravá střeva. My už jsme s Láďou tak trošičku nakousli a už víme, že pivo ani víno tam nejsou. Tak
1: já
0: co tam bude podle tebe
1: ještě
0: dál?
1: Nějaký tvrdý alkohol, nějaké lihoviny?
0: Ne, ne.
1: Žádný koktejly? Nic?
0: Ne.
1: Ne, taky ne. A je to teda nealko?
0: Jo.
1: Je to nealko, jo?
2: Překvapilo tě to?
1: Překvapilo mě to. Limonáda to asi nebude.
0: Ne.
1: Ne, dobře. Tak co ještě z nealko nápojů? Čaj?
0: Ne.
1: Káva?
0: Ne.
1: Voda?
0: No, jsi blízko, je ale kokosová.
1: Kokosová voda?
0: Ano.
1: Kokosové mléko nějaký? Nebo...
0: Kokosový mléko tam není, je tam zlatý mlíko. To znáš, co je?
1: Zlaté mléko.
0: Zlaté mléko.
1: Nevím, co je zlaté
0: tomu
1: mléko.
0: Se totiž říká, to je teplý nápoj, samozřejmě z mlíka, z kurkumy a taky z kořice, hřebíčku, kardamondulu, zázvoru a černého pepře.
1: Aha, jak to chutná s kokosem teda.
0: No tak exoticky.
1: Exoticky.
0: Potom je tam taky kombucha.
1: Aha.
0: To jsi měl někdy čest ochutnat?
1: Měl, ne, díky.
0: Neoslovilo tě to. Kefír, abys měl
1: kefír, ano,
0: pokojíčku.
1: Ale jenom samotný. Já s kombuchou bych se asi nedal, to by byl pak tropický konec.
0: Takhle, já bych to úplně nepřeháněl tady.
1: Dobře.
0: Když máš dvě dobrý věci, je potřeba na vyvážení aspoň jednu špatnou. No a to, co tady hraje prim a co vám ty střeva opravdu ale postaví do letě, to bys nevěřil.
1: No.
0: Švestková šťáva.
1: Ježišmarja, to budou obsazený záchody.
0: No, ono takhle.
1: Nebo ne?
0: Švestková šťáva může mít hned dvojí.
1: Aha.
0: Říká se jí slivovice.
1: No jo.
0: A ta si myslím, že ti ty střeva úplně jako nevyžehlí. Ta ti spíš pomotá hlavu.
1: Mm.
0: Ale švestková šťáva, ta je nejlepší.
1: Dobrou chuť.
0: Tak toho. Ty si nepamatuješ nikdy? Ve školní jídelně byl švestkový kompot.
1: No, ten
0: a většinou
1: dobrý,
0: býval
1: no.
0: K nákypu.
1: Mm.
0: A víš proč?
1: Ne.
0: Protože rýže staví.
1: Jo, takhle.
0: A když si dáš švestkovou šťávu, tak si to nepodělal.
3: Jak se do rádia volá,
4: tak se z rádia ozývá.
3: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
4: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
3: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
4: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
3: Nahrajte vzkaz.
4: A už jsme v kontaktu.
3: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
5: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 69,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a šery rajčata 250 gramů za 49,90 do 26. května ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím. Možná to znáte, když usínáte.

0: 4 minuty po půl šesté na frekvenci 1, jenom ta nejlepší muzika. Bude i Tomáš Klus a s Janem Krausem se podíváme na pozoruhodný fakt, a to ten, že pražské hlavní nádraží jedno z nejluxusnějších. Láďo, kdy jsi naposledy jel vlakem?
1: Kdy jsi naposledy jel vlakem? Vado, to nebylo daleko. Pár dní to bylo určitě. Zpátky.
0: No, ale to je nebývalý luxus.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: No nevím, jestli luxus, v každém případě o nervy je to na některých našich silnicích, i když dá se říct, že teď během sobotního odpoledne a podvečera je relativní klid, přesto si dejte pozor na silnici 32, Středočeský kraj, okres Nymburk u Choťánek. Máme nehodu osobního auta na místě, policie, hasiči a záchranka. Bouralo se i na jihu Čech na D3 na 74. kilometru z Kaplice na Mezno. Máme tu cyklistu na vozovce. Pozorní buďte i na karlovarské dálnici D6 z Karlových Varů ve směru na hlavní město. Na příjezdu do metropole 6,5 km je na vozovce plachta. No a pozorní buďte také přímo v Karlových Varech. Na Vítězné ulici se nám po nehodě osobního auta s chodcem pohybuje větší množství lidí. Tam policie, hasiči a záchranka. Bezpečně dojeďte s F1 a Markem Maláškem.
2: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis. Jan Kraus a Blondýna.
3: Pražské hlavní nádraží je 12. nejluxusnějším nádražím na světě. Co vy na to?
4: No tak možný to je, ještě by bylo dobrý, kdyby to tam jako bylo tak ošetřený před tím nádražím, protože tam se to někdy zvrtává, ale nějakou takovou decentní formou, ne brutální, ale mělo by to být tak jako ohlídaný, aby to bylo skutečně, protože je to věc, která souvisí s cestováním, tedy s turistama, to má velký propagandistický a PR-ovej dopad, tak by se to mělo hlídat i okolo toho nádraží.
3: No, dostali jsme to především za design a výzdobu budovy. No
4: tak ta budova, to nám jako pambu nadělil, to, že to máme za barák, to se nedivím. Takový nádraží jen taky nenajdete. Pecka, že?
3: No a vyhrálo Švýcarsko a Japonsko.
4: A Švýcarsko kde?
3: Zürich Hauptbahnhof.
4: Hauptbahnhof. Mm-hmm. No asi měli někoho v té komisi Švýcaři.
3: Jo, nejsou tam dobrý nádraží?
4: Ne, tak tohle neznám, ale bude asi tak dobrý, to bude jaký historický.
3: No a potom Osaka.
4: Osaka, no tak to zase jiný kafe, ale to neznám, ale to bude taky asi jaksi architektonicky vyhodnění.
3: No ale tak to je vaše oblíbený vlastně vlaky, víte to.
4: No tak ty japonský vlaky, kdyby to tady bylo do Brna, to bychom si pískali, bychom jezdili asi 20 minut do Brna.
3: No ale hodně ušetřenýho času.
4: No, vždy 500.
3: Minut, jo.
4: Teďko měli nějaký novej, měl premiéru a tam se připravili novináři s foťákama, vůbec se chtěli vyfotit. Oni stáli opravdu uprostřed trati, kde je rozjeté, já to viděl na videu a oni jenom úžasně koukali, co se jim to stalo. No protože když ho objevili a začali si dávat ty foťáky, tak než si to dal ke ksichtu, on byl pryč. Zatímco v české si vyfotíte celý, tak veliče. Odlokotky,
3: detaily
4: z jídelňáku, všechno.
2: Jan Kraus a Blondýna. Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Konal na frekvenci 1 máme 3 minuty po 3 čtvrtě na 6. Láďo, co chystáš do zpráv?
1: Představte si, že v jednom našem slezském městě se objevili mega obří mravenci. Proč tam jsou a co se s nimi bude dělat? Tak to vám
0: barva mravenců bude?
1: Barva mravenců, člověče, to jsem asi nezjišťoval, ale jsou velmi obří.

0: Frekvenci 1 Share. Láďa vztekle hledá výsledek zápasu Česko-Slovensko. Já zase muziku, ale já jsem našel Coldplay. A do další hodiny vrznu i mandraže. A nebo tady tuhle tu klasiku. Máš to rád, Láni?
1: Mám.
0: A jak to je teda diskotéky?
1: No to byly diskotéky.
0: Já to myslíš, hokej, jestli no, mám no. rád.
1: No, jak kdy, no, 2-2 je to teď.
0: 2-2 to je.
1: 2-2.
0: Takže teď to máš, nebo nemáš rád?
1: Má, jo, mám.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Štok půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
3: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: S Láďou Jakubem.
4: Do Česka dnes z Itálie odletěly poslední 3 děti ze školní skupiny, která hromadně zvracela u Říma. Soud v Ústí nad Orlicí poslal do vazby mladíka, který je obviněný z vraždy dívky u střední školy v Pardubicích. A severočeský Chomutov nezbourá panelák, který má trhliny. Tady jsou detaily, ještě jednou pěknou sobotu. Do Česka dnes z Itálie odletěly poslední 3 děti ze školní skupiny, kterou v noci na čtvrtek v hotelu poblíž italského Říma postihly zdravotní obtíže. Kvůli nim některé z dětí skončily v nemocnicích v italské metropoli. Podle televize CNN Prima News bylo hospitalizováno nejméně 15 českých žáků. Server Deník.cz s odkazem na regionální noviny Corriere di Rieti píše o zdravotních problémech 25 dětí. Podle regionálních novin právě děti z Česka postihla nevolnost, zvracení a vysoké horečky a byly v hotelu ve městě Monterotondo severovýchodně od Říma převezeny do 3 nemocnic v Římě. Corriere di Rieti píše, že podle lékařů zdravotní obtíže způsobila zřejmě virová infekce. O otravu jídlem podle novin patrně nešlo. Soud v Ústí nad Orlicí odpoledne poslal do vazby mladíka, který je obviněný z vraždy dívky u střední školy v Pardubicích. Hrozí mu 10letá basa. Obviněný u soudu vypovídal, ale jeho vyjádření není veřejné. Podle obvinění mladík napadl dívku ve čtvrtek odpoledne před školou v Poděbradské ulici v Pardubicích. Těžkým zraněním, které jí způsobil, dívka podlehla po převozu do nemocnice. Škola je od pátku kvůli tragické události do pondělka zavřená, zrušené jsou do té doby i maturity. Severočeský Chomutov nezbourá panelák, který má trhliny. Jeden ze vchodů dobytovky v Čelakovského ulici zůstává i 3/4 roku po nehodě zavřený. Geologické vrty sice ukázaly, že významnou příčinou pohybu budovy jsou špatně založené základy domu, ale dům se nezbourá. Podle odborníků je totiž možné objekt zachránit, řekl nám to náměstek primátora v Chomutově Martin Bocian. Lidé ze dvou vchodů 4-patrového panelového domu se museli evakuovat v srpnu, a to potom, co čidlo upozornilo na pohyb budovy. Statik povolil návrat obyvatelům jedné části paneláku s narušenou statikou v prosinci a dalších několik lidí na návrat teprve čeká. Začala sezona vysazování letniček. Kromě východomoravské Kroměříže, o které jsme mluvili, se začalo s jejich vysazováním taky ve východočeské metropoli. Hradci Králové vysazují zahradníci do záhonu 10 000 těchto rostlin. Motivem výzdoby krajské metropole budou tentokrát motivy lásky.
5: Město má v plánu vysadit téměř 55 000 květin. Práce na živé okrase s letošním hlavním motivem lásky a jemnými ornamentálními tvary už naplno běží. Všechno to potrvá 2 až 3 týdny a městskou kasu vyjde na 2 miliony korun. Nejvíc květin tradičně zamíří do jiráskových sadů, kde jich bude k vidění přes 12 000. Další významné kompozice vzniknou třeba v sadech architekta Lisky, v Kotěrově ulici, ale i na Masarykově a Ulrichově náměstí. Na každém z těchto míst zahradnice vysadí přibližně 4 000 letniček. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
4: Počítače brzdí provoz mezi Francií a Anglií. Francouzské úřady dočasně pozastavily provoz nového digitálního systému pasové kontroly Evropské unie EES v britském přístavu Dover. U britského trajektového terminálu se totiž kvůli prodlouženému víkendu tvořily velmi velké dopravní zácpy. Cestující podle přístavní zprávy museli čekat na terminálu víc než 2 hodiny, než se dostali na trajekt přes Lamaňský průliv do Francie. Pokud Spojené státy obnoví válku proti Iránu, Teherán odpoví drtivým způsobem. Podle agentury AFP to uvedl hlavní iránský vyjednavač a předseda parlamentu Muhammad Ghalibaf během utkání se šéfem pákistánské armády Asimem Munírem. Dodal, že od začátku příměří 8. dubna Irán obnovil své ozbrojené síly. Diplomacie Kataru a Pákistánu se snaží zabránit eskalaci napětí. A ještě jedna rarita, kterou máme ve Slezsku. Kruhový objezd na příjezdu do Karviné ve směru z Českého Těšína budou od příštího týdne zdobit obří mravenci. Autorem uměleckého díla z Kortenové oceli je Denis Křižánek. Sochy mají symbolizovat pracovitost, která posouvá město dopředu. Kordista Jakub Jurka skončil na 3. světovém poháru v Bernu a zaznamenal 2. nejlepší výsledek v seriálu v kariéře. Český reprezentant v semifinále nestačil na Egypťana Mohameda Saida, bronzovému olympijskému medailistovi z Paříže podlehl celkem 12-15. No a ještě samozřejmě zamíříme do hokejového Švýcarska. Máme za sebou vyhrocenou a vyrovnanou druhou třetinu zápasu Česko-Slovensko. V ní padly celkem 3 branky. Slováci stáhli český náskok z první třetiny brankou Marka Hry. Víka. Českou výhodu následně využil Martin Kaut. Vyrovnaný stav zařídil následně nakonec Martin Chromiak. O druhé pauze tak na kostce nad ledem ve Friburgu svítí 2-2.
3: Frekvence 1. Počasí.
4: Neděle se sluncem, teplotou do 31 stupňů, výjimkou budou Jizerské hory na severu Čech, tam může přijít v neděli přehánka. I další dny, minimálně do úterka, budou hodně teplé, s teplotou těsně do 30. Ve středu pak na chvíli přijdou mraky a lehké ochlazení.
3: Frekvence 1. Doprava.
4: Z našich hlavních tahů nemáme hlášeny žádné výraznější komplikace, tak ať vám to dál, dobře jede s frekvencí 1. A Markem Maláškem ve studiu.
6: No, 23. květen, to je většinou den, kdy má každý Vladimír důvod k oslavám, ale pokud mezi Vladimíry nepatříte a taky slavíte, nebo rádi byste, kdyby vám aspoň někdo popřál, tak to klidně můžeme. Takové krásné narozeninové blahopřání, já už jsem párkrát dělal. Koukáš, kdyby to nikdy neslyšel. Normálně se na toho dotyčil.
4: Já přemýšlím, že se má dneska někdo narozeniny. Má Vláďa, má svátek a narozeniny jeden kamarád, takže ho zdravíme.
6: Chudák, on se jmenuje Vladimír a má dneska...
4: Ano,
6: Ježišmarja. No? Tak když tě rodiče úplně... Tak chtěli, že?
4: Já myslím, že chtěli, ale prostě možná se přehlídli v kalendáři.
6: Já ti nevím, člověče, to je tak, kdyby si to odbyli všechno v jeden den, víš, to je...
4: No tak Adam, Eva taky, že jo, 24.
6: Taky rodiče nechtěli, špatně.
4: Prosince.
6: No,
4: stane se, no.
6: Jo.
4: Tak to všechno nejlepší.
6: Právě vám, přátelé, kteří to máte takhle jako špatný s těma narozeninama, s těma gratulacema, o toho jsme tady my, aby jsme vám popřáli všechno nejlepší. 736, 300 a 34 a pojďme to společně narovnat.
3: To nejlepší z muziky
2: a

0: Rosoler na frekvenci 1. No já jsem slíbil, že taky popřejeme dnes všem Vladimírům, a to už jsem nakousil 23. května vždy den, který slaví právě Vladimírové, jinak toto jméno se vykládá jako velký vládce. No a ze slavných osobností dnes narozeniny slaví 31. herec a taky zpěvák Marek Lambora, potom taky Jiří Štědroň, ale kdo třeba velký milovník žen a taky umění, 83. Felix Slováček. A k tomu ještě, to se ale teda divím, 45. narozeniny, Barbora Seidlová. Láďo, víš, která to je?
1: Jasně. No, ale já se teď ze seriálu třeba.
0: Snowboardiáci třeba.
1: Ano, tam Snowboardiáci úplně s Lucí Vondráčkou hraje.
0: Brunetka,
1: ano,
0: přesně
1: ano,
0: tak.
1: Ano.
0: 45. narozeniny.
1: No krása, tak gratulujeme.
0: A kdo mi teda ještě překvapil? 76. Milan Pitky.
1: No jo, dobře, taky gratulace.
0: No tak pánové, dámy a báro, všechno nejlepší.
2: Prezidenti, politici, slavní zpěváci i herci.
3: Ti všichni míří v neděli po obědě na frekvenci 1.
4: Mám rád tam ze všechny ženy a jsem gentleman, jste si mohl všimnout teďkon, že paní Naďová teď bude sedět, protože já vždycky rád pustím ženu sedět.
2: Nejlepší český imitátor Petr Jablonský předvede na vaše přání, na koho si vzpomenete.
5: Možná kdybych byl typickým Čechem, byl bych možná také Tomáš, ale jinak jsem taky Moravák jak stehno.
3: Petr Jablonský. Každou neděli od 13 hodin na frekvenci 1.

0: nejlepší muziku k vám posílá Frekvence 1 i 4 minuty po půl sedmé. No a u Lubky s Mírou se tento pracovní týden stavila na kus řeči taky Miruška Bittnerová a představila jejich nový podcast. Co všechno se tam dozvíte?
1: Jo, já si myslím,
2: dozvíme
1: že
2: se
1: jo.
2: Tam zásadně si věci,
1: to se trošku bojím, že právě na sebe jako práskáme docela věci, které by měly zůstat jenom jako mezi ženskýma. A i z těch ohlasů, co zatím máme, tak jako prostě ty chlapi to poslouchají a něco si z toho berou. Mm-hmm. Jo, a to není úplně, takhle s tím nepočítáme, jo. Takže chlapi, mm-hmm. pokud posloucháte a chcete to použít proti
2: jako zbraň, no to jsem první, co mě napadlo.
1: Ne.
2: Přijdu domů a řeknu, a přesně tohle tam říkala Miluna.
1: Ale zase na druhou stranu, možná pro ty chlapy je zajímavý to myšlení těch ženských, že možná některé věci, které říkáme, myslíme, nebo se nám dějou, nejsou takový, jak to pro vás jako může vypadat. No.
0: No a celý rozhovor nejenom s Miluškou Bittnerovou si můžete poslechnout na našem webu frekvence1.cz.

0: zprávy.
1: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: S Láďou Jakubem.
2: Krásný víkendový večer, 23.5. v kalendáři sobota. Předseda Senátu Miloš Vystrčil dnes na pouti smíření v Brně uvedl, že zejména na východ od Česka jsou lidé, kteří nechtějí silnou Evropu. Na 19 místech v západní půlce Čech dnes padly teplotní rekordy a hokejový zápas Česko-Slovensko je hodně napínavý, zatím vyhráváme 3-2. A tady jsou detaily. Předseda Senátu Miloš Vystrčil dnes na pouti smíření v Brně uvedl, že hlavně na východ od Česka, ale i v něm jsou lidé, kteří nechtějí silnou Evropu. Nechtějí, aby si lidé porozuměli a aby žili ve svobodě. Nechtějí smíření a odpuštění. Před nimi je třeba se bránit, dodal. Svým projevem podpořil účastníky pochodu, kteří se vydali z Pohořelic na Brněnsku přímo do Brna, aby připomněli oběti takzvaného pochodu smrti z konce roku 1945. Podpora účastníkům, kterých se nakonec v zahradě opatství na Mendlově náměstí sešlo možná víc než 2000, vyjádřili účastí i další opoziční senátoři a poslanci a taky řada krajských a komunálních politiků. S krátkým projevem vystoupil i bývalý hokejový brankář Dominik Hašek. Zahájení se zúčastnili i němečtí politici. Na 19 místech v západní polovině Čech dnes padaly teplotní rekordy. Je to víc než desetina stanic, kde se měří alespoň 30 let. V Doksanech nad Ohří na Litoměřicku bylo dnes nejvíc 30,7 stupně Celsia. Litomyšl na Svitavsku začne už pravděpodobně příští týden velká akce. Začnou ji zdobit velké sochy. Do města je mají dopravit jako součást světoznámého hudebního festivalu.
3: Sochy Jaroslava Rona budou před zvěstí pro Smetanovu Litomyšl. Do zdejších ulic jich má zhruba 2 týdny před startem operního festivalu dorazit hned 13. Lidé tak uvidí například sochu bronzového nosorožce. 2 z mnoha tunových děl budou přímo v prostorách zdejšího zámku. Město má s podobnou instalací zkušenosti a mnohdy musí řešit i pobouření místních. Jako například před 10 lety, kdy proti skeletu autobusu protnutému obří rourou lidé podepisovali i petici. A stížnosti na kontroverzi tady byly i loni. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
2: Do Česka dnes z Itálie odletěly poslední 3 děti ze školní skupiny, kterou v noci na čtvrtek v hotelu poblíž Říma postihly zdravotní potíže. Kvůli nim některé z nich skončily v nemocnicích. Podle televize CNN Prima News bylo hospitalizováno nejméně 15 českých žáků. Postihla je podle deníku Regione della Sera 25 dětí postihla nevolnost, zvracení a vysoká horečka. Byly v hotelu ve městě Monterotondo, severovýchodně od italské metropole. Corriere di Rieti se píše, že podle lékařů zdravotní obtíže způsobila zřejmě virová infekce. O otravu jídlem podle novin patrně nešlo. Po újhunu slonice, kterou napadl samec, otevře zoologická zahrada ve Zlíně znovu expozici Karibuny v pondělí. Po pátečním incidentu ji pro návštěvníky uzavřela. Přesné okolnosti a příčinu úhynu zvířete ve Zlíně dál vyhodnocují zoologové, taky chovatelé a veterináři.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Lepší počasí na víkend si nemůžeme přát ani zítra. I zítra bude 100 pro na výlet 26 až 30 stupňů Celsia. Nejteplej bude u Plzně, Českých Budějovic, taky Hradce Králové, Pardubic. 31 naměříme na Kolínsku, Kutnohorsku, Nymbursku i Mělnicku. Tak si to užijte. No a teď na Frekvenci 1 přejeme krásný víkendový večer. Ve 20 hodin startuje Party Mix a ještě předtím teď nastartuje na Smykešem a Česká hitparáda.

0: Láda a Pavarotti by se rozplakal, kdyby mě slyšel.
1: Příště to dáme se slovy. Tak, přátelé, my vás vítáme u české hitparády na rádiu Frekvence 1. Je česká, takže pošleme nějakou tu českou muziku. Tak
0: i slovenskou.
1: Slovenskou muziku.
0: Protože tak. Jsme jeden národ, bratia. My se rozloučíme na začátku s těmi, kdo neuspěli v tomto týdnu.
1: Po 10 týdnech, pozor, to není neúspěch, to je velký úspěch,
0: tak
1: protože celých
0: Lukáš.
1: 10 týdnů vyzoval Lukáš Holoubek s písničkou Se mnou se nestratíš, tak děkujem. A tohle je překvapení, jo.
0: Milý budoucí Celestine Buckingham, minulé typ číslo 2 a bohužel nechytla se, no.
1: Jestli to nebude tím, že to je právě, víš, povšimni si, jak ty Slováci prostě mají jako hrubky v těch, vidíš?
0: to je jejich pravopis. Na to nemůžeš koukat.
1: Prostě podle mě, tohle,
0: našeho Slováka,
1: tohle tvrdý, i který tam nepatří, může za to, že celé s Buckinghamem nepatří.
0: To je ono, no, bylo to moc tvrdý, asi se vám to nelíbilo. Takže se loučíme, děkujem a pojďme si říct, jaké tady máme tipy. Já jsem si ty tipy oba dva poslechl.
1: Ty si ty tipy?
0: Já jsem si ty tipy. Já jsem prostě jaký ty tip.
1: Ty
0: a jsem si je poslechl těsně předtím, než jsme šli teď do studia.
1: Fakt, ty jsi dobrý.
0: Fakt jsem dobrý. A musím říct, že máš tady Petra Koláře a Olympik a pak se vyjádřím k Terezie Aně Marie.
1: No tohle je ale zajímavá kombinace, Petr Kolář a Olympici. Nepřijde
0: ono to zní jako Olympici.
1: Váže?
0: Prostě jakmile Petr Janda začne zpívat, tak to tam prostě máš, protože za ty leta, co on to dělá, těch 50 let.
1: A nebude to třeba tím, že ta písnička je od Petry Jandy?
0: No
1: Petra
0: jasně,
1: Petra Jandy.
0: Skloňuj,
1: tady se píše.
0: Nadáváš Slovákům.
1: Písnička je z pera Petra Jandy a Pavla Vrby. Hmm. Co je vůbec v nás? S Petrem Jandou a celým Olympikem jsme podobně rokově naladění, takže jsem moc rád za tohle skvělé muzikantské spojení. Říká ten druhý, což je Petr Kolář.
0: No, je to, poslechněte si to schválně, posuďte, mně se to docela líbilo. Prostě.
1: A víš, co to je za písničku? To je totiž písnička, se kterou Olympici v roce 85, to mi byly 3 roky, vyhráli bratislavskou liru.
0: Aha, tak proto je mi to možná podivný, teda povědomí. Podivný, to je jiný
1: slovo. Ty to by se pletou slova.
0: No, mě se toho plete.
1: Tak hlavně, abys nepoplet stanici. Takže písnička, co je vůbec
0: jako
1: nás?
0: Jako nástupní, jo.
1: Myslím, to je rádio. Petr Kolář, Olympik.
0: Pak tady máme Terezii Anu Marie, jo? To ještě tam chybí Josef a je to jsou tam všichni svatý. Já vám něco řeknu. Poslechněte si to. Fakt, hele, teď si v klidu sedněte, dejte si kafe a poslechněte si, ta holka fantasticky zpívá.
1: Ona je výborná.
0: Čistě, úplně, krásně. Já už jsem dlouho neslyšel takhle někoho, těžká písnička mimochodem, a krásně to odspívá. Hele, mně se to líbí, i když je to tak jako...
1: Jo, my už jsme tady měli.
0: Jo,
1: to je fantazie.
0: Hele, fakt, mně se to moc líbí, doufám, že Terezie Anna Marie tady s náma bude celých 10 týdnů. Fakt je skvělá.
1: Kde zpívali ptáci, se to jmenuje. Pojďme udělat rekapitulaci. Novinka číslo 1, Petr Kolář a kapela Olympik. Co je vůbec v nás?
0: A Terezie Anna Marie, to je typ číslo 2, kde zpívali ptáci.
2: Česká hitparáda Frekvence 1.
3: Typ číslo 1.

přesto všechno doufám, že můžu žít časem minulým. V tichu, které sílí, vracím se do chvílí, které snad mě jedno

0: Máme tady desítku, devítku, dámy a pánové, posloucháte sobotní hitparádu.
1: Hystarádu.
0: Hystarádu.
1: Hystaráda.
0: Hysta, počkej, my si tady zcukli listy.
1: To by se to zcuklo.
0: Tak proč se mi zcukli listy? Jo, tady jsou
1: Protože jsou potřísněný.
0: Ano, jo, no to je pravda. Se zcukli. Hele, pojďme říct, kde na desíce.
1: Hele, tak tohle je velký překvapení, protože já jsem si myslela, že když nasadí Charlotte God svoji úchvatnou písničku, kterou považuji za prosto geniální a fenomenální a každý mu jít cpu, toho potkávám,
0: víš, co je zvláštní,
1: tak je na desíce.
0: Že jsem se tady bavil s lidma ze studia a oni řekli, že je to moc už jako přeumělkovaný. Tak jsem jim vysvětlil, protože my teď v tom umíme chodit v té parádě, že Charlotte cílí na úplně někoho jiného,
1: než
0: ona chce ven a právě oni říkali, že to je takový jako moc přeumělkovaný. Já jsem říkal, ale je to
1: naopak
0: přesně ono, takhle to má znít v té Americe.
1: Máš pravdu, ona prostě
0: cílí. Ale u nás se to moc nelíbilo, že spadla z devítky na desítku.
1: No, to je smutný, ale každopádně, tak pár důležitých takových faktů. Tak ona si to nadělala k 20. narozeninám, že jo, to už jsme říkali. Spoluautorem těchto, nebo této písničky je Sasha Skarbek. Já doufám, že to čtu správně. Důležitý ale je, že to je spoluautor globálních hitů pro umělce, jako je třeba Miley Cyrus, Adele, James Blunt.
0: A teď jsme u toho.
1: Nebo Lana
0: Del Rey. Je to totiž zní jako Miley Cyrus.
1: Jo.
0: Taková tu písničku, co mám rád, to Jaded.
1: Jo.
0: Hele, fakt, jako já myslím, že bychom jí měli trošku posunout, vejš.
1: A tam je, cítí to R&Bčko, já mám to R&Bčko ráda. Ty máš radši.
0: Já totiž R&B, to je takový výraz, to za mýho mládí bylo R&B úplně co jiného než teď.
1: No dobře, takže tohle je desítka Charlotte God in Too Deep.
0: Máme tady selhání, jedno takové malé selhání s kapelou Chinasky, která je pátým týdnem v naší hitparádě. Minulé desítka, pozor, už se drápou nahoru.
1: Ale pomalu, jo.
0: Langzám, no. Já tady můžu říct, je to slepený, jak jsem ti říkal, mám tady Chinasky, kdy budou kde hrát.
1: To je, oni totiž jedou velký turné.
0: Co je dneska za den?
1: Dneska je sobota, 23.
0: No, tak oni ti řeknou, že budou třeba 26. v Klatovech, 27. Vlašim, pak bude Slaný, Litvínov, Hrádek, Turnov, Šumpark.
1: Strašně moc míst.
0: Jedou až do toho 11. září.
1: Neuvěřitelný. Kluci, jak to zvládáte? Teď si vím, že se prostě na každém koncertě opiju.
0: To my nevíme, co tam děláte, ale asi se nevojedou.
1: Ne, tak prosím vás, nebudeme hrávat do soukromí kapely Chinasky. Pojďme si říct rekapitulaci pro tento vstup. 10. místo Charlotte God in Too Deep.
0: A 9. místo selhání Chinasky. Místo 10. Místo 10.

0: Tak přátelé, pojďme na osmičku, protože osmička pro tento týden je vlastně velké překvapení, nebo ono to není překvapení, je to dobře, že se to stalo. Miroš Majda s písničkou Prší, prší.
1: Jen se leje, kam koníč.
0: A polejeme,
1: teda pojedeme. Pojedeme. Je, proč je to tak? Protože tu písničku každej zná už od školky.
0: Ne, prosím vás. Prší, prší se jmenuje, to je jasný, že nám to tam takhle naskočí, že jo? To je asi jako když prostě, já nevím, vidíš slovo naštroubovat a hned ti to tam skočí.
1: Jo, a co? Já jsem myslel něco úplně jiného.
0: A protože tu písničku každý zná od školky, že jo? Tak prosím vás, osmé místo, Miroš.
1: Vy jste zpívali ve školce.
0: Ne, to teď se znal.
1: Já myslím, že vy jste zpívali, no, já jsem, když jsem šel na půdu pro hrát.
0: Miroš Majda, slovenský zpěvák, skladatel, hudebník, producent, československá superstar, rok 2009, pamatujete určitě moc dobře. Tady ta písnička Prší, prší, singlem měl premiéru, ten single v neděli 26. dubna. Od té doby si žije svým životem a já věřím, že si žije dobře, že tady neskončí u osmičky. Myslím si, že prostě Miroš Majda je před Činasky, to je jako, to je super.
1: No, protože to je mezinárodní prostě personáž, jo, tady Miroš Majda, tak aby to teda bylo ještě třeba, když nás posloucháte na západě Čech, tak jo. Tam se mluví hodně německy, tak ta písnička se jmenuje Prší, prší, es regnet, es regnet. Aby bylo jasno.
0: A v angličtině je to rainy, rainy.
1: Rainy, rainy. Tak to máme celý, tak...
0: Není to spíš raining, raining?
1: Já nevím, já anglicky neumím.
0: Tak sedmička.
1: Sedmička je Petr Perk, ten zpívá to písničku, která se jmenuje To se ti zdálo.
0: To se ti zdálo. Je ty to... jsi byl úplně možný, to se ti zdálo.
1: No to jsem, jo, to říkáš takovýhle věc.
0: Ty jsi tam byl s tou holkou, to se ti zdálo.
1: To se ti zdálo.
0: To nebyla holka.
1: Tak to není, ale.
0: Ne, to takhle není, samozřejmě. Jen to na mě tak jako působí, když to řekneš. To
1: tahle ta písnička totiž zachycuje situaci, kterou zná téměř každý.
0: A dej pokoj, a dej pokoj.
1: Tom, ne, ale je to nečekané setkání dvou lidí mezi nimi, během pár minut vznikne zvláštní takový to pouto. Jsme o tom mluvili. Je to o těch situacích, kdy si s někým okamžitě sednete, povídáte si, smějete se a pak přijde moment.
0: Když zjistíte, že jste bratři.
1: Kdy už to není jen kamarádský.
0: A
1: i když to třeba nikam nepokračuje, víte, že to mělo smysl, že to bylo skutečné. To říká Petr P.
0: Jo, tak písnici. Za ten jeden vrst to stálo.
1: Že jo, no. Tak pojďme si říct, kdo je na sedmém místě. To už jsme řekli.
0: Takže o rekapitulace, jo. Osmé místo Miroš Majda, prší, prší.
1: Na sedmém místě. To se ti zdálo, Petr P. Všímáš si, že každý vstup končíme se, jako trošku sexisticky?
0: Protože je sobota.
1: To je ono, no, jeho tam třeba.

0: Jana Knížková
1: a Roman Mikeš.
0: Česká hitparáda frekvence 1.
1: Místo sedmé.
2: Než jasnou světla poslední, tak rychle, než se rozejdou.

0: Je tady hitparáda Rádia Frekvence 1, sobotní hitparáda, my jsme se dostali do druhé půlky skoro už, máme tady šestku a pětku.
1: Jsme mezi půlkama.
0: No.
1: Tak, šesté místo, Miraj a Eva Farná, písnička Vzpomeneš si, za mě zase je naprosto fantastická věc. Prostě já nemůžu si pomoct, ale mě ta Eva Farná baví jako dost. Teďka přišla s novou písničkou, jmenuje se to Perpetuum mobile. Je to prostě taková fantazie, jako ta holka je tak neuvěřitelně talentovaná.
0: To je, ale neměla by dělat reklamu.
1: Jak to?
0: Já jsem ji viděl v reklamě a vůbec se mi to nelíbilo.
1: A na co to byla reklama?
0: Já nevím, na něco a prostě tam byla, já jsem si říkal, holka, tohle to ti prostě
1: nesejí. Tak musí ty prachy někde vidět.
0: A tak ona je má asi, ne, něco nějakou.
1: Ne, ale tak jako reklama.
0: Na Škodovku má.
1: Pětku.
0: Já vím, že se to dělá, že ta reklama prostě to tak je, ale já ji mám radši, když zpívá.
1: Jako myslíš, že to prostě k těm zpěvákům nepatří?
0: A ona, když je tady v rádiu a mluví, tak jako
1: je
0: mluví,
1: fantazie,
0: ale
1: prostě...
0: není to ono.
1: No, je to
0: ona má ta, to je holka, která prostě je k rytmu, jak se to zpívá? Jsem dívka k rytmu zrozená, tak ona je ke zpěvu zrozená.
1: Je, no,
0: ona zpívá fantasticky.
1: Ona by neměla mluvit, ona by měla zpívat.
0: Ale jo, ať mluví, ale ať zpívá. No, tady zpívá.
1: Vzpomeneš si, tohle je věc, která teda vznikla s kapelou Miraj, taková netradiční dvojice, ale líbí se vám, což je super. Je tady šestým týdnem na šestém místě. Teď pojďme na pětku.
0: To je kapela Poetika, má tady novinku Blízko. Je to taková, jako jak to říct, no. Vznikla vlastně v zahraničí ve Varšavě na takový akci, který se říká Songwriting.
1: Writing.
0: Mezinárodní.
1: International nebo writing?
0: Ne, writing.
1: Takže psaní.
0: No.
1: Takže tam se píšou songy.
0: No, protože kdyby to bylo, dobře. Takže song, tam se píšou songy. Songwriting. Ve Varšavě setkali se tam tvůrci z různých koutů Evropy.
1: Setkali se u Kolína.
0: Setkali se ve Varšavě, tam by se dalo taky zpívat. A ještě k tomu, k této písnice klip, jestli jste ho neviděli, tak se na ně podívejte. Ten hlavní roli v tom klipu stvárnil sám Ondřej Brejška, který se vydal tančit do ulic Prahy mezi nic netušící kolem jdoucí. Už jsme o tom minule mluvili,
1: jak je to trapný,
0: že mu to
1: trapný,
0: bylo vlastně trapný,
1: trapný
0: a on potom
1: a pak
0: se,
1: si řekneš,
0: no,
1: to,
0: protože
1: vykouřil
0: tři trávy a bylo
1: to.
0: Ne, tak to nebylo samozřejmě. To
1: ne, ale já tomu rozumím, jako, že musíš se vlastně jakoby odprostit od těch očí.
0: Musíš a se hlavně, oklepat.
1: No, ale vesměs v Praze je to samý turista, samý cizinec. Přesně. A oni se na to zvyklí, jim to je jedno. No. Tak pojďme udělat rekapitulaci. Šesté místo Miraj a Eva Farná, Vzpomeneš si?
0: A páté místo Blízko Poetika.
2: Česká hitparáda Frekvence 1. Hlasujte na www.frekvence1.cz. Místo

0: Přátelé, jsou tady tři songy, než řekneme, kdo je na prvním místě. Na čtyřce pro tento týden.
1: Já ti chceš čtyřku dát.
0: No. Jo, takový trošku propádeček. Křídla pro život od Olgy Lounové, Elis Mráz, Šárky Vaňkové, Daši. Jsou tady už devátým týdnem. Jako tahle písnička se vede naprosto fenomenálně, protože to složení těch hlasů.
1: No, je to hezký, ale je to hlavně je to pro dobrou věc, jak jsme říkali už na začátku, a to
0: jsme rádi. Jako když si dáš prostě špagety, do toho česnek, pesto a zasypeš
1: a zaléš to pivem.
0: Zasypeš to parmezánem.
1: Já jsem tam dal všechny věci, co mám rád.
0: No, právě.
1: Co jak když písek s kočičkou vařili dort. No.
0: Ne, tak jsem jenom chtěla říct, že složení těch hlasů je fantastický. Křídla pro život je vlastně písnička, která je spojená s nadačním fondem Křídla pro život. Kdybyste chtěli podpořit, můžete samozřejmě, dohledejte si to na webu. Čtvrté místo pro tento týden, trošku si pohoršili, myslím, že to nevadí.
1: Trojka, Právo žít, Highland opět a Radeček. Vážná věc, trošku chtěli upozornit na problémy jak za, tak před mřížemi. Stav českého vězenství je alarmující, vysoká čísla návrat odsouzených zpátky za mříže spolu s přeplněností věznic a nedostatkem financí a personálu dělá z vězenství časovanou bombu. To říká jedna z tváří kapely Highland, Eduard Rovenský.
0: Dcera mojí kamarádky dělá ve Světlí nad Sázavou v ženský věznici.
1: Jo.
0: Tak jsem si jako říkala, jestli se to na ní nějak podepsalo. Je to tak zajímavý jako prostředí.
1: Já když jsem studoval školu sociální práci, tak jsem tam taky jezdil.
0: Já jsem tam taky byla.
1: Jsem byl v Ostrově nad Vohří. No, je to takový neutěšený. No, prostě dělejte všechno pro to, abyste se tam nedostali.
0: Abyste se tam nedostali, no. Takže tohle je trojka. No a na druhém místě velké překvapení, protože tady nám UDG klesly z jedničky na dvojku, což jako není zas takový posun, ale to znamená, že máme na jedničce jako úplně někoho, koho jste nečekali. No každopádně UDG hráli teď na Majálesu v Havlíčkově Brodě a bylo to skvělý.
1: No, uřízli Majku.
0: Tam se neřeže Majka.
1: A to se dělalo, že?
0: Ale to je na čarodejnice, to není...
1: Čarodejnice. To nejsou čarodejnice. Čáry se nedejí, ale dějí.
0: Nic se neřezalo, hrálo se pěkně. UDG písnička.
1: A kapela řezala, jako, že to zařezávalo.
0: Odlétáš. Tak, pojďme udělat rekapitulaci.
1: Čtyřka. Křídla pro život, Olga Lounová, Elis Mráz, Šárka Vaňková a Daša.
0: Na trojce Právo žít, Highland a opět Radeček.
1: Odlétáš, UDG, dvojka.
2: Místo čtvrté.

radostný nástup. Už nechci dokola tou tmou běžet a cítit se mu od těch pout, tak stop. Hledat východ z toho pekla, stejně to nevzdám, dokud srdce bude ploucnout.

0: Hitparáda Frekvence 1.
1: Místo druhé.
0: Místo druhé.
2: Na pláži v písku leželo srdce,

0: Jestli pak víte, kde je na prvním místě, pokud jste dávali pozor a máte to napsaný jako v Mariáši, že jo,
1: Family Band.
0: Počítáte trumfy, tak víte, že to je ano Family Band, Ondřej Ládek alias Xindl X s dcerou Alicí, písnička Křídla.
1: Ano, Alice Ládková se spojila se svým otcem, vznikla písnička, která tady u nás v České hitparádě už 10. týdnem. Hele, oni tu jedničku, respektive tu první příčku vyzobali několikrát, jo, pak nám trošku klesli a teď se zase vrátili na jedničku a je to vlastně jejich poslední štace v
0: České. A posluchači se ptají, jestli je pravda to, že v roce 2027 vyjde celá deska a je to tak, písnička Křídla je totiž první ochutnávkou z chystanýho nového alba, který se chystá v roce 2027, no, takhle to.
1: Tak, přátelé, my přichystáme další vydání České parády.
0: Ano, no,
1: vy se na to musíte podílet tím, že budete hlasovat, hlasujte do úterý do 12. hodiny, mích mix, a kde se dá hlasovat?
0: Dá se hlasovat, třeba můžete být i v lese, klidně, jo, nebo
1: tam
0: na lodi,
1: signál,
0: na lodi, nebo pod vodou, pokud máte signál.
1: Musíš mít signál.
0: Mm-hmm. To je zubní pasta.
1: Zubní pasta, perlička, to je prostě jednička.
0: No, takže takhle nějak to udělejte a uvidíme, co se nám tu sejde.
1: Na www.frekvence1.cz/hitparáda. Mějte si krásně, užijte si sobotní večer, loučí se Roman Mikeš.
0: A Janí Knížková.
1: A čistě si zuby. A čistěte si zuby.
0: Však bys vypila 16 rumů.
2: Česká hitparáda Frekvence 1. Hlasujte na www.frekvence1.cz. Místo první.

Čas se rozběhnul hlavou proti zdi. V krku mám sucho a v prstech tvoje prsty. Vlak kam si nasedla, těžko zabrzdím, dokud se udržím.

0: 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Letiště Václava Havla v Praze Ruzyni radí lidem, jak nemít na letišti problémy. Policie v Česku míří k vodě a fotbalisté Dukly si dali 3 vlastňáky. Baník Ostrava tak vyhrál 3-0. Láďa Jakub ve studiu Frekvence 1 s dalším zpravodajstvím. Čeští hokejisti porazili v 5. utkání skupinové fáze na mistrovství světa v ledním hokeji ve Friburgu ve Švýcarsku Slovensko 3-2. Jsme velmi blízko postupu do čtvrtfinále. V čase 52:02 rozhodl za vyrovnaného stavu 2-2 kapitán Roman Červenka. Slováci na turnaji prohráli poprvé. A 6. zápas ve skupině B odehraje výběr kouče Radima Rulíka v pondělí od 16:20 proti Norsku. Sobota byla prvním tropickým dnem letošního roku. Stanice Doksany nad Ohří na Litoměřicku pokořila v 15 hodin a 30 minut hranici 30 stupňů Celsia. Naměřila 30,1 stupně. Loni zaznamenali meteorologové první tropický den dřív, už 3. května a předloni dokonce už 7. dubna. Protiteroristický útvar policie zaznamenal od ledna 694 bezpečnostních incidentů na našich školách. Experti a ředitelé škol upozorňují, že bezpečnost v lavicích se stále zhoršuje a někde došla tak daleko, že se pedagogové kvůli problémovým žákům bojí vstoupit do třídy, jak píšou novinky.cz. Ředitelé proto volají po větší dostupnosti psychologické péče a investicím do zabezpečení škol. Letiště Praha před hlavní sezonou spouští kampaň Odbavte se. V ní radí cestujícím, jak bez komplikací projít letištěm, nejen letištěm Václava Havla v Ruzyni. Upozornilo na dopravní komplikace kvůli stavbám u letiště a taky na odlišná pravidla v terminálech. Čeká se, že v letní sezóně odbaví rekordních skoro 12 milionů cestujících, meziročně o 4% navíc. Mluvčí letiště Denisa Hitmanková pokračuje.
2: Letos je více než kdy jindy důležité, aby cestující vyrazili na letiště s dostatečným předstihem. Příjezd i odjezd letiště totiž bude po celou sezónu ovlivněn přestavbou mimoúrovňové křižovatky Aviatická Lipská u letiště, což může způsobit dopravní komplikace. Doporučujeme proto cestujícím během rekonstrukce křižovatky využívat zejména městskou hromadnou dopravu, která není dotčena dopravními omezeními v místě stavby. Edukační kampaň také upozorňuje na rozdílnost limitů tekutin v jednotlivých terminálech.
1: A rychle do jižních Čech. Na Jindřicho-Hradeckou úzkokolejku vyjedou od pondělí vlaky každý den. Turistický provoz počítá se 3 páry vlaků denně na obou tratích z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice a obrataně. Dosud se od Velikonoc mohli svést turisté jen o víkendech a svátcích. A policisté budou od začátku června do konce září po celé České republice kontrolovat bezpečnost na vodních plochách, na řekách a hodně navštěvovaných rybnících i pískovnách. Pořádat budou i preventivní akce, které mají snížit počty utopených a rizik při rekreační plavbě a vodních sportech. Řekl nám to při slavnostním zahájení opatření ve Žlutých lázních u Vltavy v Praze ředitel pořádkové policie Petr Koutný.
3: 1.6. do 30.9. bude probíhat v rámci celé České republiky, takže v rámci budou zapojena všechna krajská ředitelství policie a to bezpečnostní opatření bude mít jednak preventivní charakter a jednak samozřejmě nějakou represivní část, kde se budeme zaměřovat na dodržování pravidel při řízení vodních plavidel, na dodržování dopravního značení na vodě. Budeme kontrolovat doklady, které vůdce malých plavidel musí mít u sebe.
1: Podle policie v Česku každoročně utone zhruba až 200 lidí, což je víc než v některých státech u moře. V Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku se po 2 letech jede celý víkend jízda králů. Vrcholí nedělní objížďkou krále s družinou ulicemi města na Slovácku. Dle tradice je při ní král oděný do divčího kroje a v ústech má růži. Letos je jim teprve 10letý Cyril Hlaváček. Fotbalisti Dukly po 3 vlastních gólech a porážce 0-3 s Ostravou v závěrečném 5. kole ligové nadstavbové skupiny o záchranu se stoupili. Baník zabojuje o záchranu v nejvyšší soutěži v baráži proti druholigovému Táborsku. Pražanům stačila i remíza. Do vlastní sítě však zamířili Purcitidis v prvním poločase a Traoré s Lukášem Pengsou po přestávce.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Neděle bude typicky letní a tropicky letní den. Až 31 stupňů Celsia naměříme. Tady ve stínu, a to v Polabí, u Hradce Králové a Pardubic, u Kolína, Nymburka i Mělníka a taky v Plzni a Českých Budějovicích. Jen na severu Čech, na Liberecku a Jablonecku se můžou objevit přehánky. Pondělí pak bude v podobném duchu.

čas se zhasl. To, jak život zrychlil,

0: exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. And through it, oh, she offers me protection. A lot of love. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
1: Sobotní party mix Frekvence 1.

0: Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
3: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
2: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
4: Když dávej Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Mám. Dobrá zpráva pro pány. Na podzim budete mít spoustu volných večerů.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.

0: 21 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A u nich vás vítá Láďa Jakub. Češi porazili ve Švýcarsku Slováky v hokeji 3-2. Soud v Ústí nad Orlicí poslal do vazby mladíka, který je obviněný z vraždy dívky před střední školou v Pardubicích. A severočeský Chomutov nezbourá panelák, který má trhlny. Čeští hokejisti porazili v pátém utkání skupinové fáze na mistrovství světa v ledním hokeji ve Friburgu ve Švýcarsku Slovensko 3-2. Jsme velmi blízko postupu do čtvrtfinále. V čase 52:02 rozhodl za vyrovnaného stavu 2-2 kapitán Roman Červenka. Slováci na turnaji prohráli poprvé. Češi dali třikrát vedoucí gól, Slováci však dvakrát odpověděli. V deváté minutě otevřel skóre Daniel Voženílek. Po polovině utkání vyrovnal slovenský kapitán Marek Hrivík. Ještě do druhé přestávky Martin Kaut, který využil přesilovku, a Martin Chromiak. Gól Červenky už byl vítězný. Červenka a Kaut si připsali navíc asistenci. Brankář Josef Kořenář uspěl i před třetím startu na turnaji. A šestý zápas ve skupině B odehraje výběr kouče Radima Rulíka v pondělí od 16:20 proti Norsku. A házenkářky Pražské Slavie po třech letech opět získaly ligový titul. V rozhodujícím finále porazili 33-24 Kynžvart a sérii vyhráli 2-1 na zápasy. Soud v Ústí nad Orlicí odpoledne poslal do vazby mladíka, který je obviněný z vraždy dívky u střední školy v Pardubicích. Hrozí mu 10letá basa. Obviněný u soudu vypovídal, ale jeho vyjádření není veřejné. Podle obvinění mladík napadl dívku ve čtvrtek odpoledne před školou v Poděbradské ulici v Pardubicích. Těžkým zraněním, které jí způsobil, dívka podlehla po převozu do nemocnice. Škola je od pátku kvůli tragické události do pondělka zavřená, zrušené jsou do té doby i maturity. Severočeský Chomutov nezbourá panelák, který má trhliny. Jeden ze vchodů do bytovky v Čelakovského ulici zůstává i 3/4 roku po nehodě zavřený. Geologické vrty sice ukázaly, že významnou příčinou pohybu budovy jsou špatně založené základy domu, ale dům se nezbourá. Podle odborníků je totiž možné objekt zachránit. Řekl nám to náměstek primátora v Chomutově Martin Bocian. Lidé ze dvou vchodů 4-patrového panelového domu se museli evakuovat v srpnu, a to potom, co čidlo upozornilo na pohyb budovy. Statik povolil návrat obyvatelům jedné části paneláku s narušenou statikou v prosinci a dalších několik lidí na návrat teprve čeká. Začala sezona vysazování letniček. Kromě východomoravské Kroměříže, o které jsme mluvili, se začalo s jejich vysazováním taky ve východočeské metropoli. Hradci Králové vysazují zahradníci do záhonu desítek tisíc těchto rostlin. Motivem výzdoby krajské metropole budou tentokrát motivy lásky.
2: Město má v plánu vysadit téměř 55 tisíc květin. Práce na živé okrase s letošním hlavním motivem lásky a jemnými ornamentálními tvary už naplno běží. Všechno to potrvá 2 až 3 týdny a městskou kasu vyjde na 2 miliony korun. Nejvíc květin tradičně zamíří do jiráskových sadů, kde jich bude k vidění přes 12 tisíc. Další významné kompozice vzniknou třeba v sadech architekta Lisky, v Kotěrově ulici, ale i na Masarykově a Ulrichově náměstí. Na každém z těchto míst zahradnice vysadí přibližně 4 tisíce letniček. Oldřich Tamáš, Frekvence.
1: Počítače brzdí provoz mezi Francií a Anglií. Francouzské úřady dočasně pozastavily provoz nového digitálního systému pasové kontroly Evropské unie EES v britském přístavu Dover. U britského trajektového terminálu se totiž kvůli prodlouženému víkendu tvořily velmi velké dopravní zácpy. Cestující podle přístavní zprávy museli čekat na terminálu víc než 2 hodiny, než se dostali na trajekt přes Lamaňský průliv do Francie. Kordista Jakub Jurka skončil na 3. světovém poháru v Bernu a zaznamenal 2. nejlepší výsledek v seriálu v kariéře. Český reprezentant v semifinále nestačil na Egypťana Mohameda Saida. Bronzovému olympijskému medailistovi z Paříže podlehl celkem 12-15.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Neděle se sluncem, teplotou do 31 stupňů, výjimkou budou Jizerské hory na severu Čech, tam může přijít v neděli přehánka. I další dny, minimálně do úterka, budou hodně teplé, s teplotou těsně do 30. Ve středu pak na chvíli přijdou mraky a lehké ochlazení.
0: Frekvence 1.
3: Frekvence 1.
0: To nejlepší z muziky.
3: Z muziky.
4: Frekvence 1.
3: Sobotní party mix. Frekvence 1.

sobotní Party Mix, frekvence 1. Sobotní Party Mix, frekvence 1.

0: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Letiště Václava Havla v Praze Ruzyni radí lidem, jak nemít na letiště problémy. Policie v Česku míří k vodě a fotbalisté Dukly si dali 3 vlastňáky. Baník Ostrava tak vyhrál 3-0. Láďa Jakub ve studiu Frekvence 1 s dalším zpravodajstvím. Čeští hokejisti porazili v 5. utkání skupinové fáze na mistrovství světa v ledním hokeji ve Friburgu ve Švýcarsku Slovensko 3-2. Jsme velmi blízko postupu do čtvrtfinále. V čase 52:02 rozhodl za vyrovnaného stavu 2-2 kapitán Roman Červenka. Slováci na turnaji prohráli poprvé. A 6. zápas ve skupině B odehraje výběr kouče Radima Rulíka v pondělí od 16:20 proti Norsku. Sobota byla prvním tropickým dnem letošního roku. Stanice Doksany nad Ohří na Litoměřicku pokořila v 15 hodin a 30 minut hranici 30 stupňů Celsia. Naměřila 30,1 stupně. Loni zaznamenali meteorologové první tropický den dřív už 3. května a předloni dokonce už 7. dubna. Protiteroristický útvar policie zaznamenal od ledna 694 bezpečnostních incidentů na našich školách. Experti a ředitelé škol upozorňují, že bezpečnost v lavicích se stále zhoršuje a někde došla tak daleko, že se pedagogové kvůli problémovým žákům bojí vstoupit do třídy, jak píšou novinky.cz. Ředitelé proto volají po větší dostupnosti psychologické péče a investicím do zabezpečení škol. Letiště Praha před hlavní sezonou spouští kampaň Odbavte se. V ní radí cestujícím, jak bez komplikací projít letištěm, nejen letištěm Václava Havla v Ruzyni. Upozornilo na dopravní komplikace kvůli stavbám u letiště a taky na odlišná pravidla v terminálech. Čeká se, že v letní sezóně odbaví rekordních skoro 12 milionů cestujících, meziročně o 4% navíc. Mluvčí letiště Denisa Hitmanková pokračuje.
2: Letos je více než kdy jindy důležité, aby cestující vyrazili na letiště s dostatečným předstihem. Příjezd i odjezd z letiště totiž bude po celou sezónu ovlivněn přestavbou mimoúrovňové křižovatky Aviatická Lipská u letiště, což může způsobit dopravní komplikace. Doporučujeme proto cestujícím během rekonstrukce křižovatky využívat zejména městskou hromadnou dopravu, která není dotčena dopravními omezeními v místě stavby. Edukační kampaň také upozorňuje na rozdílnost limitů tekutin v jednotlivých terminálech.
1: A rychle do jižních Čech. Na Jindřicho-Hradeckou úzkokolejku vyjedou od pondělí vlaky každý den. Turistický provoz počítá se 3 páry vlaků denně na obou tratích z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice a obrataně. Dosud se od Velikonoc mohli svést turisté jen o víkendech a svátcích. A policisté budou od začátku června do konce září po celé České republice kontrolovat bezpečnost na vodních plochách, na řekách a hodně navštěvovaných rybnících i pískovnách. Pořádat budou i preventivní akce, které mají snížit počty utopených a rizik při rekreační plavbě a vodních sportech. Řekl nám to při slavnostním zahájení opatření ve Žlutých lázních u Vltavy v Praze ředitel pořádkové policie Petr Koutný.
3: 1.6. do 30.9. bude probíhat v rámci celé České republiky. Takže v rámci budou zapojena všechna krajská ředitelství policie a to bezpečnostní opatření bude mít jednak preventivní charakter a jednak samozřejmě nějakou represivní část, kde se budeme zaměřovat na dodržování pravidel při řízení vodních plavidel, na dodržování dopravního značení na vodě. Budeme kontrolovat doklady, které vůdce malých plavidel musí mít u sebe.
1: Podle policie v Česku každoročně utone zhruba až 200 lidí, což je víc než v některých státech u moře. V Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku se po 2 letech jede celý víkend jízda králů. Vrcholí nedělní objížďkou krále s družinou ulicemi města na Slovácku. Dle tradice je při ní král oděný do divčího kroje a v ústech má růži. Letos je jim teprve 10letý Cyril Hlaváček. Fotbalisti Dukly po 3 vlastních gólech a porážce 0-3 s Ostravou v závěrečném 5. kole ligové nadstavbové skupiny o záchranu se stoupili. Baník zabojuje o záchranu v nejvyšší soutěži v baráži proti druholigovému Táborsku. Pražanům stačila i remíza. Do vlastní sítě však zamířili Purcitidis v prvním poločase a Traoré s Lukášem Pengsou po přestávce.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Neděle bude typicky letní a tropicky letní den. Až 31 stupňů Celsia naměříme. Tedy ve stínu, a to v Polabí, u Hradce Králové a Pardubic, u Kolína, Nymburka i Mělníka a taky v Plzni a Českých Budějovicích. Jen na severu Čech, na Liberecku a Jablonecku se můžou objevit přehánky. Pondělí pak bude v podobném duchu.
0: sobotní party mix Frekvence 1.

0: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A u nich vás vítá Láďa Jakub. Češi porazili ve Švýcarsku Slováky v hokeji 3-2. Soud v Ústí nad Orlicí poslal do vazby mladíka, který je obviněný z vraždy dívky před střední školou v Pardubicích. A severočeský Chomutov nezbourá panelák, který má trhlny. Čeští hokejisti porazili v pátém utkání skupinové fáze na mistrovství světa v ledním hokeji ve Friburgu ve Švýcarsku Slovensko 3-2. Jsme velmi blízko postupu do čtvrtfinále. V čase 52:02 rozhodl za vyrovnaného stavu 2-2 kapitán Roman Červenka. Slováci na turnaji prohráli poprvé. Češi dali třikrát vedoucí gól, Slováci však dvakrát odpověděli. V deváté minutě otevřel skóre Daniel Voženílek. Po polovině utkání vyrovnal slovenský kapitán Marek Hrivík. Ještě do druhé přestávky Martin Kaut, který využil přesilovku, a Martin Chromiak. Gól Červenky už byl vítězný. Červenka a Kaut si připsali navíc asistenci. Brankář Josef Kořenář uspěl i před třetím startu na turnaji. A šestý zápas ve skupině B odehraje výběr kouče Radima Rulíka v pondělí od 16:20 proti Norsku. A házenkářky Pražské Slavie po třech letech opět získaly ligový titul. V rozhodujícím finále porazili 33-24 Kynžvart a sérii vyhráli 2-1 na zápasy. Soud v Ústí nad Orlicí odpoledne poslal do vazby mladíka, který je obviněný z vraždy dívky u střední školy v Pardubicích. Hrozí mu 10letá basa. Obviněný u soudu vypovídal, ale jeho vyjádření není veřejné. Podle obvinění mladík napadl dívku ve čtvrtek odpoledne před školou v Poděbradské ulici v Pardubicích. Těžkým zraněním, které jí způsobil, dívka podlehla po převozu do nemocnice. Škola je od pátku kvůli tragické události do pondělka zavřená. Zrušené jsou do té doby i maturity. Severočeský Chomutov nezbourá panelák, který má trhliny. Jeden ze vchodů do bytovky v Čelakovské ulici zůstává i 3/4 roku po nehodě zavřený. Geologické vrty sice ukázaly, že významnou příčinou pohybu budovy jsou špatně založené základy domu, ale dům se nezbourá. Podle odborníků je totiž možné objekt zachránit. Řekl nám to náměstek primátora v Chomutově Martin Bocian. Lidé ze dvou vchodů 4-patrového panelového domu se museli evakuovat v srpnu, a to potom, co čidlo upozornilo na pohyb. Budovy. Statik povolil návrat obyvatelům jedné části paneláku s narušenou statikou v prosinci a dalších několik lidí na návrat teprve čeká. Začala sezona vysazování letniček. Kromě východomoravské Kroměříže, o které jsme mluvili, se začalo s jejich vysazováním taky ve východočeské metropoli. Hradci Králové vysazují zahradníci do záhonu desítek tisíc těchto rostlin. Motivem výzdoby krajské metropole budou tentokrát motivy lásky.
2: Město má v plánu vysadit téměř 55 tisíc květin. Práce na živé okrase s letošním hlavním motivem lásky a jemnými ornamentálními tvary už naplno běží. Všechno to potrvá 2 až 3 týdny a městskou kasu vyjde na 2 miliony korun. Nejvíc květin tradičně zamíří do jiráskových sadů, kde jich bude k vidění přes 12 tisíc. Další významné kompozice vzniknou třeba v sadech architekta Lisky, v Kotěrově ulici, ale i na Masarykově a Ulrichově náměstí. Na každém z těchto míst zahradnice vysadí přibližně 4 tisíce letniček. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
1: Počítače brzdí provoz mezi Francií a Anglií. Francouzské úřady dočasně pozastavily provoz nového digitálního systému pasové kontroly Evropské unie EES v britském přístavu Dover. U britského trajektového terminálu se totiž kvůli prodlouženému víkendu tvořily velmi velké dopravní zácpy. Cestující podle přístavní zprávy museli čekat na terminálu víc než 2 hodiny, než se dostali na trajekt přes Lamanšský průliv do Francie. Kordista Jakub Jurka skončil na 3. světovém poháru v Bernu a zaznamenal 2. nejlepší výsledek v seriálu v kariéře. Český reprezentant v semifinále nestačil na Egypťana Mohameda Saida. Bronzovému olympijskému medailistovi z Paříže podlehl celkem 12-15.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Neděle se sluncem, teplotou do 31 stupňů, výjimkou budou Jizerské hory na severu Čech, tam může přijít v neděli přehánka. I další dny, minimálně do úterka, budou hodně teplé, s teplotou těsně do 30. Ve středu pak na chvíli přijdou mraky a lehké ochlazení.
0: Frekvence 1. To nejlepší z muziky. Frekvence 1. Sobotní party mix Frekvence 1.

Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Ty největší hity posledních let. Ale i hity legend.

0: každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler
0: a mají pořád co rozebírat.
2: Já jsem dneska vylezla z auta s tím, že půjdu do drogérie. Já jsem přišla do té drogérie a já jsem si za boha nemohla vzpomenout, pro co jsem šla.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
3: Někdo by řekl, že to měkne ten mozek. Ale
2: za chvilku vyteče ušima.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.

0: Frekvence 1 zprávy.
1: Letiště Václava Havla v Praze Ruzyni radí lidem, jak nemít na letišti problémy. Policie v Česku míří k vodě a fotbalisté Dukly si dali 3 vlastňáky. Baník Ostrava tak vyhrál 3-0. Láďa Jakub ve studiu Frekvence 1 s dalším zpravodajstvím. Čeští hokejisti porazili v 5. utkání skupinové fáze na mistrovství světa v ledním hokeji ve Friburgu ve Švýcarsku Slovensko 3-2. Jsme velmi blízko postupu do čtvrtfinále. V čase 52:02 rozhodl za vyrovnaného stavu 2-2 kapitán Roman Červenka. Slováci na turnaji prohráli poprvé. A 6. zápas ve skupině B odehraje výběr kouče Radima Rulíka v pondělí od 16:20 proti Norsku. Sobota byla prvním tropickým dnem letošního roku. Stanice Doksany nad Ohří na Litoměřicku pokořila v 15:30 hranici 30 stupňů Celsia. Naměřila 30,1 stupně. Loni zaznamenali meteorologové první tropický den dřív už 3. května a předloni dokonce už 7. dubna. Protiteroristický útvar policie zaznamenal od ledna 694 bezpečnostních incidentů na našich školách. Experti a ředitelé škol upozorňují, že bezpečnost v lavicích se stále zhoršuje a někde došla tak daleko, že se pedagogové kvůli problémovým žákům bojí vstoupit do třídy, jak píšou novinky.cz. Ředitelé proto volají po větší dostupnosti psychologické péče a investicím do zabezpečení škol. Letiště Praha před hlavní sezonou spouští kampaň Odbavte se. V ní radí cestujícím, jak bez komplikací projít letištěm, nejen letištěm Václava Havla v Ruzyni. Upozornilo na dopravní komplikace kvůli stavbám u letiště a taky na odlišná pravidla v terminálech. Čeká se, že v letní sezóně odbaví rekordních skoro 12 milionů cestujících, meziročně o 4% navíc. Mluvčí letiště Denisa Hitmanková pokračuje.
2: Letos je více než kdy jindy důležité, aby cestující vyrazili na letiště s dostatečným předstihem. Příjezd i odjezd z letiště totiž bude po celou sezónu ovlivněn přestavbou mimoúrovňové křižovatky Aviatická Lipská u letiště, což může způsobit dopravní komplikace. Doporučujeme proto cestujícím během rekonstrukce křižovatky využívat zejména městskou hromadnou dopravu, která není dotčena dopravními omezeními v místě stavby. Edukační kampaň také upozorňuje na rozdílnost limitů tekutin v jednotlivých terminálech.
1: A rychle do jižních Čech. Na Jindřicho-Hradeckou úzkokolejku vyjedou od pondělí vlaky každý den. Turistický provoz počítá se 3 páry vlaků denně na obou tratích z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice a obrataně. Dosud se od Velikonoc mohli svést turisté jen o víkendech a svátcích. A policisté budou od začátku června do konce září po celé České republice kontrolovat bezpečnost na vodních plochách, na řekách a hodně navštěvovaných rybnících i pískovnách. Pořádat budou i preventivní akce, které mají snížit počty utopených a rizik při rekreační plavbě a vodních sportech. Řekl nám to při slavnostním zahájení opatření ve Žlutých lázních u Vltavy v Praze ředitel pořádkové policie Petr Koutný.
3: Od 1.6. do 30.9. bude probíhat v rámci celé České republiky, takže v rámci budou zapojena všechna krajská ředitelství policie a to bezpečnostní opatření bude mít jednak preventivní charakter a jednak samozřejmě nějakou represivní část, kde se budeme zaměřovat na dodržování pravidel při řízení vodních plavidel, na dodržování dopravního značení na vodě. Budeme kontrolovat doklady, které vůdce malých plavidel musí mít u sebe.
1: Podle policie v Česku každoročně utone zhruba až 200 lidí, což je víc než v některých státech u moře. V Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku se po 2 letech jede celý víkend jízda králů. Vrcholí nedělní objížďkou krále s družinou ulicemi města na Slovácku. Dle tradice je při ní král oděný do divčího kroje a v ústech má růži. Letos je jim teprve 10letý Cyril Hlaváček. Fotbalisti Dukly po 3 vlastních gólech a porážce 0-3 s Ostravou v závěrečném 5. kole ligové nadstavbové skupiny o záchranu se stoupili. Baník zabojuje o záchranu v nejvyšší soutěži v baráži proti druholigovému Táborsku. Pražanům stačila i remíza. Do vlastní sítě však zamířili Purcitidis v prvním poločase a Traoré s Lukášem Pengsou po přestávce.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Neděle bude typicky letní a tropicky letní den. Až 31 stupňů Celsia naměříme. Tedy ve stínu, a to v Polabí, u Hradce Králové a Pardubic, u Kolína, Nymburka i Mělníka a taky v Plzni a Českých Budějovicích. Jen na severu Čech, na Liberecku a Jablonecku se můžou objevit přehánky. Pondělí pak bude v podobném duchu.
0: nejlepší z muziky.

0: Jan Kraus má jasný názor a neváhá ho říct nahlas.
1: Jen tak dá, Miluška. Brzy budete moct být učitelkou.
2: Miluška Bittnerová, ta zase nemá problém se na cokoliv zeptat.
3: Muž poslal živou kočku v poštovním balíku z Vídně do Německa.
1: Byste viděl rentgen jeho mozku, tam musí být nějaký šlusy v nečekaných oblastech.
0: Tyhle dva jsou prostě sehraná dvojka.
2: Kraus a Blondýna, každý všední den v ranním vysílání Frekvence 1.

0: vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Celý můj život plave na vodě. Mám vítr z lidí,
2: co... Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler
0: a mají pořád co rozebírat.
2: Já jsem dneska vylezla z auta s tím, že půjdu do drogérie. Já jsem přišla do té drogérie a já jsem si za boha nemohla vzpomenout, pro co jsem šla.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
3: Někdo by řekl, že to měkne ten mozek, ale...
2: To za chvilku vyteče ušima.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: A u nich vás vítá Láďa Jakub. Češi porazili ve Švýcarsku Slováky v hokeji 3-2. Soud v Ústí nad Orlicí poslal do vazby mladíka, který je obviněný z vraždy dívky před střední školou v Pardubicích. A severočeský Chomutov nezbourá panelák, který má trhlny. Čeští hokejisti porazili v pátém utkání skupinové fáze na mistrovství světa v ledním hokeji ve Friburgu ve Švýcarsku Slovensko 3-2. Jsme velmi blízko postupu do čtvrtfinále. V čase 52:02 rozhodl za vyrovnaného stavu 2-2 kapitán Roman Červenka. Slováci na turnaji prohráli poprvé. Češi dali třikrát vedoucí gól, Slováci však dvakrát odpověděli. V deváté minutě otevřel skóre Daniel Voženílek. Po polovině utkání vyrovnal slovenský kapitán Marek Hrivík. Ještě do druhé přestávky Martin Kaut, který využil přesilovku, a Martin Chromiak. Gól Červenky už byl vítězný. Červenka a Kaut si připsali navíc asistenci. Brankář Josef Kořenář uspěl i před třetím startu na turnaji. A šestý zápas ve skupině B odehraje výběr kouče Radima Rulíka v pondělí od 16:20 proti Norsku. A házenkářky Pražské Slavie po třech letech opět získaly ligový titul. V rozhodujícím finále porazili 33-24 Kynžvart a sérii vyhráli 2-1 na zápasy. Soud v Ústí nad Orlicí odpoledne poslal do vazby mladíka, který je obviněný z vraždy dívky u střední školy v Pardubicích. Hrozí mu 10letá basa. Obviněný u soudu vypovídal, ale jeho vyjádření není veřejné. Podle obvinění mladík napadl dívku ve čtvrtek odpoledne před školou v Poděbradské ulici v Pardubicích. Těžkým zraněním, které jí způsobil, dívka podlehla po převozu do nemocnice. Škola je od pátku kvůli tragické události do pondělka zavřená. Zrušené jsou do té doby i maturity. Severočeský Chomutov nezbourá panelák, který má trhliny. Jeden ze vchodů do bytovky v Čelakovské ulici zůstává i 3/4 roku po nehodě zavřený. Geologické vrty sice ukázaly, že významnou příčinou pohybu budovy jsou špatně založené základy domu, ale dům se nezbourá. Podle odborníků je totiž možné objekt zachránit. Řekl nám to náměstek primátora v Chomutově Martin Bocian. Lidé ze dvou vchodů 4-patrového panelového domu se museli evakuovat v srpnu, a to potom, co čidlo upozornilo na pohyb. Budovy. Statik povolil návrat obyvatelům jedné části paneláku s narušenou statikou v prosinci a dalších několik lidí na návrat teprve čeká. Začala sezona vysazování letniček. Kromě východomoravské Kroměříže, o které jsme mluvili, se začalo s jejich vysazováním taky ve východočeské metropoli. Hradci Králové vysazují zahradníci do záhonu desítek tisíc těchto rostlin. Motivem výzdoby krajské metropole budou tentokrát motivy lásky.
2: Město má v plánu vysadit téměř 55 tisíc květin. Práce na živé okrase s letošním hlavním motivem lásky a jemnými ornamentálními tvary už naplno běží. Všechno to potrvá 2 až 3 týdny a městskou kasu vyjde na 2 miliony korun. Nejvíc květin tradičně zamíří do jiráskových sadů, kde jich bude k vidění přes 12 tisíc. Další významné kompozice vzniknou třeba v sadech architekta Lisky, v Kotěrově ulici, ale i na Masarykově a Ulrichově náměstí. Na každém z těchto míst zahradnice vysadí přibližně 4 tisíce letniček. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
1: Počítače brzdí provoz mezi Francií a Anglií. Francouzské úřady dočasně pozastavily provoz nového digitálního systému pasové kontroly Evropské unie EES v britském přístavu Dover. U britského trajektového terminálu se totiž kvůli prodlouženému víkendu tvořily velmi velké dopravní zácpy. Cestující podle přístavní zprávy museli čekat na terminálu víc než 2 hodiny, než se dostali na trajekt přes Lamanšský průliv do Francie. Kordista Jakub Jurka skončil na 3. světovém poháru v Bernu a zaznamenal 2. nejlepší výsledek v seriálu v kariéře. Český reprezentant v semifinále nestačil na Egypťana Mohameda Saida. Bronzovému olympijskému medailistovi z Paříže podlehl celkem 12-15.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Neděle se sluncem, teplotou do 31 stupňů, výjimkou budou Jizerské hory na severu Čech, tam může přijít v neděli přehánka. I další dny, minimálně do úterka, budou hodně teplé, s teplotou těsně do 30. Ve středu pak na chvíli přijdou mraky a lehké ochlazení.

0: 2 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Letiště Václava Havla v Praze Ruzyni radí lidem, jak nemít na letiště problémy.